Pejtě Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich cyklek,

on. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Růstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideální je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořenějí mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnášejí přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3 týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde z prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštípovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, nebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba běločichratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu, jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá, ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa, jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo, a změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hudby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii. To říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, se spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my včelaři se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé. Nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor. Je to furt jedno a to samé. Množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné leknínu, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října. První věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam už to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovský. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků?
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A co různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, je tady ticho, klid. Zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no, blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let. Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt? Je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu?
1: Ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti. Ty varhany jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem, a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach, a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště, a on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky, a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž, Madrid. On paralelně, vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné, a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena, a vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku.

0: Ornament je vlastně ornament šipibo.
1: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
0: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
1: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
0: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
1: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
0: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor, hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
1: Je takový jejich katastr v obraze.
0: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily. Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskovalhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
1: To je bývalé... Chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
0: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
1: To patřilo kolovratům?
0: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
1: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
0: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkové vodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
2: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
0: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
1: jak důležité jsou památky pro Čechy.

0: je podle vás?
1: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
2: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
3: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastnit x-tá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
1: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Na hlavních tazích v České republice směrem na jih je v červenci a v srpnu vyšší nehodovost. V Českém Brodě na Kolínsku začne ještě v létě výměna oken v hlavní budově tamní nemocnice. A dnešní počasí polojasno až oblačno, hlavně odpoledne místy přehánky, ojediněle bouřka, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobré ráno. V České republice v létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod zhruba o pětinu více než jindy, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z údajů za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
3: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
4: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.
3: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
5: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
3: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Dělníci v Českém Brodě na Kolínsku začnou ještě letos v létě vyměňovat okna a parapety v hlavní budově nemocnice. Současná dřevěná totiž už netěsní. Město by tak mělo v zimních měsících ušetřit na vytápění. Práce zhruba za 3 miliony korun budou hotové do konce letošního roku. Potvrdil to starosta Tomáš Klinecký z TOP 09.
6: Je to historická budova, která původně v 19. století sloužila jako kasárna. Začátkem 20. století byla přestavěna na okresní nemocnici. Těch oken je tam 29 typů, takže to je poměrně velká akce a půjde především o okna, která se nachází v pokojích pro pacienty, na chodbách, v sesternách a podobně.
2: Obyvatelé Prahy 13 mohou od radnice zdarma získat kompostéry. Podmínkou je umístit nádobu na bioodpad na pozemek právě v této městské části. Zájemci tam musí mít také trvalé bydliště. Od začátku května už radnice rozdala přibližně 400 kompostérů. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové zbývá ještě několik posledních kusů.
7: Městská část Praha 13 pokračuje v podpoře domácího kompostování. Další zájemci si mohou kompostéry zdarma vyzvednout na radnici. Nejvíce jich bylo vydáno ve Stodulkách a Třebonicích. Sport.
2: Česká tenistka Barbora Krejčíková postupuje po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Číňankou Cheng do semifinále turnaje v Aténách. Tam se střetne s nasazenou jedničkou Dánkou Tausonovou, která zdolala 6-2 a 6-3 další českou hráčku Sáru Bejlek.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme příjemné počasí, bude polojasno až oblačno, zpočátku přehánky, ojediněle později místy i bouřky a ojediněle večer budou srážky ustávat, čekáme také ubývání oblačnosti. Maxima mezi 25 a 28 stupni, mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu stále trvá omezení za sjezdem na Brno a Bratislavu na kilometru 62. Pracují silničáři v levém pruhu na opravě mostu. Kolem se projíždí plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná dobré ráno Střední Čechy. Slovo má dnes Petra Procházková.
8: Krásné ráno.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
8: A v dobrém ráno Střední Čechy nahlédneme do kalendáře. Uslyšíte, že Příbram přitvrzuje v boji proti černým skládkám a nepořádku u kontejnerů a nebudou chybět ani děti. Letní prázdniny byly pro některé děti, jak se říká, nic moc. Déšť, chladno a nuda za okny. A když ještě k tomu vypadne Wi-Fina, tak to je pohroma. Jak se pak zabavit? Tak to uslyšíte od dětí z Prahy 9 a z českých písniček si zahráme Elonu Machalkovou, Ivetu Bartošovou nebo Nedvědy a jako první to bude Hana Zagorová a Rýmy. A já přeji pěkné ráno.
1: Dobré ráno Střední Čechy.

0: Máme 12 minut po 5. hodině, posloucháte Dobré ráno střední Čechy s datem 18. července a pohled do kalendáře nabídne Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 18. července, svátek mají Drahomíry a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První elektrická tramvaj v Čechách se slavnostně rozjela před 135 lety v roce 1891. Z Letné 800 metrů do Královské obory na Zemskou výstavu. Přesně v 9 hodin ráno. Prvním řidičem byl Alois Fiala, průvodčím Josef Jedlička a otcem celého projektu byl samozřejmě František Křižík. Vakcína proti tuberkulóze byla poprvé dítěti podána přesně před 105 lety v roce 1921. V Paříži se o to postarali vědci, kteří vakcínu vyvinuli, Albert Calmette a Camille Guérin. Britská vláda definitivně uznala exilovou československou vládu v Londýně před 85 lety v roce 1941. Rumunská sportovní gymnastka Nadia Comaneciová získala na letních olympijských hrách v Montrealu přesně před 50 lety v roce 1976 jako první gymnastka v historii absolutní známku. Desítku. Tu dostala celkem 7krát a v Montrealu získala 5 medailí, z toho 3 zlaté. Na základě Brionské deklarace začalo před 35 lety v roce 1991 stahování jugoslávských jednotek ze Slovinska. To tak bylo ušetřeno válečných útrap, jaké v dalších 4 letech museli zažít další země bývalé Jugoslávie, jako Chorvatsko nebo Bosna a Hercegovina. Legendární zpěvák a kytarista, osobnost českého folku a country, člen skupin Brontosauři, Spirituál Quintet nebo Dua Nedvědi, František Nedvěd zemřel před 5 lety. Legendární hokejový bek Josef Horešovský by dneska oslavil kulatou 80. A já přeju hezkou sobotu.

0: 3 minuty po 5:45 s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pravonín 13,5, Králův dvůr 16 a Břešťany 17,5, tolik máte právě teď ve středočeském regionu. Sobota bude oblačná, polojasná, dopoledne se budou vyskytovat přehánky ojediněle, odpoledne dokonce místy. Bouřky se objeví spíš výjimečně v odpoledních hodinách a k večeru budou srážky ustávat a částečně ubude i oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne, no a rozptylové podmínky, tak ty budou velmi dobré až dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: S vámi dobré ráno, střední Čechy. Co pomáhá, když počasí o prázdninách nestojí za nic a dostaví se špatná nálada? Takové dny provázely lidi odjakživa. Dřív se vytáhly karty, knížky nebo písničky. Někdy se šlo do kina nebo se poslouchala rozhlas. Co dnes dělají například děti z Prahy 9, když se ke špatnému počasí přidá ještě nefunkční Wi-Fi?
1: Jaké bylo počasí během letních prázdnin, myslím, současné děti vůbec netrápí. Hlavně, že bylo připojení na Wi-Fi. Když Wi-Fi nebylo, dorazil smutek a možná počínající deprese. Ale jak z toho ven?
2: Koukám se na televizi.
3: Představuji si nějaký jiný věci.
4: Myslím na něco hezkého nebo na něco, co bych si přál.
5: Myslím, co by bylo mohlo být ve filmu.
6: Přemýšlím nad životem nebo si kreslím.
7: Já se dívám televize a jím taky zmrzlinu.
8: Lehnu si a myslím na to, co mám ráda a relaxuju.
9: Když se vzpomenu na něco hezkýho, rozesměju se a potom se uklidním.
10: Myslím na svý mazlíčky.
11: Myslím si na budoucnost.
12: Píšu si se spolužečkou na WhatsAppu.
13: Já si na tabletu nebo na telefonu zahraju aspoň 4 hodiny nějaký hry.
14: Představuju si štěňátko.
15: Medituju.

Víte, že zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495? Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 5.30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Je sobota, 18. červenec, přejeme pěkné ráno. V Praze od dneška nejezdí tramvaje, a to mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat trať. Výluka ovlivňuje celkem 12 linek, které jezdí odklonem. Nový Knín na Příbramsku právě dnes oslaví 840 let od první písemné zmínky o městě. Program začne dopoledne v 10 hodin, nabídne koncerty, slavnostní mši, ocenění osobnosti města a také doprovodný program pro děti. Středověká řemesla, oděvy i dobovou kuchyni dnes představí 15. ročník festivalu Oživlý středověk u zříceniny hradu Zlenice na Benešovsku. Součástí akce bude také výstava, která připomene 30 let péče o tuto památku. Česká atletka Nikoleta Jíchová po vynechání loňské letní sezony nebude závodit ani letos. 25-letou překážkářku totiž trápí opakované problémy se zadním stehenním svalem. Jíchová to oznámila na Instagramu. Jaké nás čeká počasí, bude oblačno až polojasno, zpočátku jen ojediněle, odpoledne místy přehánky, ojediněle i bouřka a večer od západu ustávání srážek. Maxima dnes docela příjemná, mezi 24 a 27 stupni. Vítr mírný od západu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D5 Plzeň Praha pozor za sjezdem na Beroun centrum. Na kilometru 16 stojí porouchané osobní vozidlo ve stoupacím pruhu. Projíždějte místem velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půl šesté s vámi bude Dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do Příbrami.
2: Přesně tak, vedení tohoto města přitvrzuje v boji proti černým skládkám a nepořádku u kontejnerů. Pořídilo proto novou mobilní kameru a také plánuje častější pokuty. Více k tématu už za chvíli.
3: A teď už Leona Machálková, Galaxie přání. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.

0: Vstáváte ve společnosti Dobrého rána střední Čechy. V Příbrami přibývá černých skládek a nepořádku u kontejnerů. Lidé u nich nechávají třeba nábytek nebo stavební materiály, místo toho, aby je odvezli do sběrného dvora. Radnice chce nepořádné obyvatele víc pokutovat.
1: Pracovníci zdejších technických služeb nakládají do vozu křeslo a další nábytek. Věci někdo vyskládal vedle kontejnerů na tříděný odpad.
2: Teď jsme vlastně za nitroblok, vlastně za velkým kotlem.
1: Říká jeden z pracovníků Luboš Kadlec.
2: Našli jsme tady vlastně nábytek, jo. Nábytek, sedačky. Každý den takhle se to sváží. Ale přibývá to.
1: Čistě časově, co to pro vás znamená, když takhle najdete nějaký místo?
2: Záleží podle, kde to je, kolik toho je. Třeba hodinu, že jo, než se to naloží. Záleží lokalita, kde se ocítáme.
1: Podle vedoucího střediska svozu komunálního odpadu Jiřího Zrostlíka lidé vedle popelnic nechávají všechno možné.
3: Většinou jde o velkoobjemový odpad. V podstatě se nám stane, že tam celý vystěhovaný pokoj dětský nebo obyvák, linka, postele.
1: Tento odpad musí technické služby města Příbramy uklízet pravidelně.
3: V podstatě je to na denní bázi, akorát jsou místa, kde se ten nepořádek opakuje dennodenně, pak jsou místa, které v podstatě jsou jednou za týden nebo jednou za 14 dní.
1: A když teda takhle pánové, co to sklízí, na to narazí, co to pro ně znamená prakticky?
3: Nahlásí, kde je takovýhle odpad, který nejsou schopni hodit do toho auta, a pak se musí vypravit v podstatě menší auto s korbou, do kterého to ručně musíme naházet a odvést.
1: Ve městě je sběrný dvůr, kam lidé můžou velkoobjemový odpad vozit. Podle starosty Příbramy Jana Konvalinky za hnutí ANO černých skládek přibývá a lidé podle něj nechávají u popelnic už i třeba stavební materiály.
4: Dost často se setkáváme s tím, že také chataři, chalupáři, kteří mají rekreační objekt třeba v okolí města, tak potom tady cestou, když jedou domů z chalupy, z chaty, tak potom tady odkládají odpad u nás ve městě.
1: Město chce za odkládání odpadu vedle popelnic rozdávat pokuty.
4: V souvislosti s tím jsme přistoupili i k pořízení takzvaného mobilního kamerového bodu, což je v podstatě systém v civilním voze městské policie, který bude umět monitorovat, kamerovat ta inkriminovaná místa, tak abychom byli schopni ztotožnit pachatele.
1: Za mobilní kamerový bod město zaplatilo asi 200 tisíc korun. Z Příbramy Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6:45 a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Beroun 16, Vestec 16,5, Jince 16,5, tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Sobota bude oblačná, polojasná, ojedinělé odpoledne, přechodně místy s přeháňkami, výjimečně to může být i bouřka. K večeru od západu budou srážky ustávat a nejvyšší teploty naměříte mezi 24 až 27 stupni. Foukat bude mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne. No a rozptylové podmínky, tak ty budou velmi dobré až dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé

0: nás
1: Divoké byla malování, 9 minut před 6 hodinou posloucháte Dobré ráno střední Čechy, teď už tipy a kam dneska vyrazit a Denisa Hergeslová.
2: Středočeské tipy.
3: Kam se dnes můžete vydat? Do skanzenu Vysoký Chlumec, pobočky Hornického muzea v Příbrami se vypravte na Den řemesel. Čekají vás tu ukázky tradičních řemesel od hrnčířství a tkaní až po kovářství, pečení chleba v historické peci nebo taky výroba mídla. Chybět nebudou ani dílny pro děti, řemeslný jarmark a prohlídky skanzenu, a to mezi 10. a 17. hodinou. Slaný bude v sobotu patřit motoristické historii. 18. ročník Slaného okruhu nabídne přehlídku historických automobilů a motocyklů i jejich následnou projížďku po 40-kilometrové trase městem a okolím. Auta a motorky se na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka budou sjíždět už od 8 hodin ráno. Jak vypadá hrad Okoř po setmění? To můžete zjistit v sobotu při speciální noční prohlídce. Od 10 hodin večer se vydáte zříceninou jen za svitu baterek a užijete si nevšední dobrodružství, které potěší malé i velké návštěvníky. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30-leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6 hodina.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Na Pražském okruhu budou silničáři v noci na neděli bourat dva mosty a dálnici uzavřou. Vedení magistrátu v Kladně plánuje další dražbu odtažených vozidel. A dnešní počasí v regionu polojasno až oblačno, odpoledne místy přehánky, ojediněle bouřky, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkné ráno. Kvůli bourání dvou mostů u Ořechu řidiči v noci na neděli neprojedou po Pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objížďka povede po Strakonické ulici, dále Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka tam začne v 19 hodin, potrvá do zítřejšího dopoledne do 11. hodiny. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové na místě vzniknou v budoucnu dva nové mosty.
3: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
2: V nádražní ulici v Příbrami nově stojí pevné zábrany, které brání vjezdu do poškozeného úseku silnice. Město je nechalo instalovat poté, co řidiči nerespektovali dopravní značení. Krajnici nad železnicí při červnových přívalových deštích poškodil sesuv svahzu a hrozí její další narušení. Ulice zůstane uzavřená do doby, než město přichystá projekt na zajištění svahu a opravu komunikace, říká místostarosta Miroslav Petrka z ODS.
4: Je to čerstvé, takže my musíme vybrat projektanta, nevím, v jakém finančním rozsahu to je, takže jestli to budeme soutěžit, je to zatím teda v plenkách.
2: Zájemci opět budou moci získat vozidla odtažená z ulic Kladna. Vedení města plánuje už pátou dražbu na srpen. V nabídce je celkem 13 osobních automobilů, které si majitelé včas nevyzvedli. Kupující je dostanou bez klíčů a dokladů. Použít je tak mohou například na náhradní díly. Podrobnosti o aukci najdou zájemci na webu města.
1: Sport.
2: V Praze dnes začíná tenisový turnaj série WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí pak odstartuje hlavní část, ve které se z domácích tenistek představí mimo jiné Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník se i z kapacitních důvodů přesouvá ze Stromovky na Štvanici. Centrální dvorec má kapacitu 6 000 míst. Ředitel turnaje Miroslav Malý ještě před začátkem akce mluvil o tom, jak náročná byla jeho rekonstrukce.
5: Ten dvorec byl v katastrofálním stavu a chtěl bych poděkovat opravdu lidem, co se na tom podíleli, na té renovaci. Probíhalo to 2 až 3 měsíce, byly to opravdu intenzivní práce, největší změna je vlastně rekonstrukce toho povrchu hracího, ten jsme vlastně kompletně vyměnili, zrekonstruovali a proto dnes se na něm může hrát.
1: Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, z počátku dne pouze ojediněle odpoledné místy přehánky, ojediněle i bouřky a večer od západu ustávání srážek. Maxima dnes odpoledne mezi 24 a 27 stupni. Povane mírný vítr od západu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic trvá omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na kilometru 62 pracují silničáři na opravě mostu, mají zabraný levý pruh. Trochu se tam zdržíte, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, střední Čechy pokračuje, s vámi je a bude Petra Procházková.
6: Krásné ráno.
1: Dobré ráno, střední Čechy.
6: A v dobrém ráno střední Čechy uslyšíte, že ode dneška čeká cestující v centru Prahy další větší tramvajová výluka, takže příběh vějířů se jmenuje výstava soukromé sbírky vějířů Jany Novákové a Jiřího Sauka. A jaká je aktuální kvalita vody ke koupání ve Středočeském kraji a v Praze? Zatím velmi dobrá. Hygienici aktuálně hodnotí většinu sledovaných přírodních koupališť jako vhodnou ke koupání. Mírně zhoršenou kvalitu vody zaznamenali pouze na několika místech a úplný zákaz koupání je jen na jednom místě. Přidáme podrobnosti a z českých písniček to budou Marie Rotrová, Ilona Čáková nebo Michal David a jako první Václav Neckář. Přeji pěkné ráno.
1: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

11 minut po 6 a s vámi dobré ráno střední Čechy. Dobrá zpráva pro všechny, kteří se chystají k vodě. Aktuální rozbory ukazují, že většina přírodních koupališť ve Středočeském kraji a v Praze má vodu vhodnou ke koupání. Ze všech 20 sledovaných lokalit v rámci Středočeského kraje vykazují zhoršenou kvalitu vody pouze 4. Na Mladoboleslavsku je to Písník, Bakov nad Jizerou, tam je snížená průhlednost vody, Všejany, tam je zhoršená mikrobiální jakost. Na Nymbursku je to jezero Ostrá, tam je vyšší obsah chlorofilu a nižší průhlednost. A to samé řeší na Praze Východ, na Vyžlovce, Probožských jezerech a rybníku Jureček. V Praze kvůli přemnoženým sinicím a vodnímu květu zakázali hygienici koupání v nádrži Čbán ve Vokovicích. V dalších přírodních koupalištích v metropoli je koupání možné, byť na Šeberáku je kvalita vody kvůli sinicím již rovněž zhoršená a citlivější jedinci by měli vstup do vody zvážit. Mírně zhoršená kvalita vody je podle informací zveřejněných na webu pražských hygieniků v Motolském rybníku, na Branické pláži u Vltavy a na koupališti Hostivař. U dalších přírodních koupališť by měla být voda vhodná ke koupání, byť v případě betonové nádrže Divoká Šárka a přírodního koupaliště v Radotině jsou poslední měření kvality vody z června. Přesto se vyplatí před návštěvou zkontrolovat aktuální výsledky, protože kvalita vody se může během sezóny rychle měnit. Dobré ráno.

0: Dvě minuty po čtvrté na sedm s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Osnice 15,5, Říčany 16 a do Třetice Milovice 17, tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Dnešní den bude oblačný až polojasný, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami, výjimečně to může být i bouřka. K večeru od západu budou srážky ustávat a teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů a bude foukat mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne. No a rozptylové podmínky velmi dobré až dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Tanec v čase a Ilona Čáková. 8 minut před 6:30 posloucháte Dobré ráno střední Čechy a teď už se chystá trocha legrace. Připraven je Ivo Jahelka. Dobré ráno.
1: Žijeme v době techniky, takže pár slov trestné činnosti, která souvisí s motorovými vozidly. Ta nás obklopují na každém kroku. Je to různorodá trestná činnost, má různé formy. Třeba velmi častý delikt neoprávněného užívání cizího motorového vozidla. Spočívá v tom, že pachatel se zmocní vozidla, ale nemá v úmyslu si ho trvale ponechat. Chce pouze někam dojet, tam ho nabourat nebo odstavit, nebo nějak s ním naložit, ale nenechat si ho. Zvlášť ve městech ta auta se berou denně, takže třeba z jednoho případu vybírám úřední záznam VB, který byl sepsán po zadržení pachatele tohoto deliktu a stálo tam: neměl u sebe občanský průkaz. Při předvádění se snažil tvrdit, že je Jánošík, protože bere auta jenom bohatým, když chudý podle jeho názoru si u nás na ně ani nemůže našetřit. I hromadné dopravní prostředky jsou místem, kde se páchají různé delikty. Třeba jenom kvůli protokolaci vybírám trestniční výtržnictví, kde zapsáno bylo: trolejbus zastavil ne protože byl přeplněný, ale protože tři chuligáni napadli průvočí, tuto honil kolem trolejbusu a AB zvolal: pojď sem ty nudle, já tě překousnu.

Víte, že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 7.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Dobré ráno. Řidiče v noci na neděli neprojedou po Pražském okruhu, a to mezi 16. a 19. kilometrem. Může za to plánované bourání dvou mostů u Ořechu. Objížďka povede po Strakonické ulici, dále Strahovským tunelem a také Patočkovou ulicí. Uzavírka tam začne v 19 hodin večer, potrvá do zítřejšího dopoledne do 11. hodiny. Dělníci v Českém Brodě na Kolínsku začnou v létě vyměňovat okna a parapety na hlavní budově tamní nemocnice. Současná dřevěná okna už netěsní. Město by tak mělo v zimě ušetřit za vytápění. Práce budou stát téměř 3 miliony korun a budou hotové do konce letošního roku. Česká obchodní inspekce odhalila na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech pochybení zhruba u každé třetí kontroly. Inspektoři ji v průběhu festivalu provedli téměř 120. Kontrolovali mimo jiné dodržování zákazu prodeje alkoholu mladistvým. Ten porušilo 25 prodejců. V Praze dnes začíná tenisový turnaj série WTA. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí pak odstartuje hlavní část turnaje. V té se z domácích tenistek představí mimo jiné Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo také Tereza Valentová. Letošní ročník se přesouvá ze Stromovky na Štvanici. Jaké nás čeká počasí? Docela příjemně, oblačno až polojasno, zpočátku jen ojediněle, odpoledne místy přehánky, ojediněle i bouřka a večer od západu ustávání srážek. Maxima mezi 24 a 27 stupni, vítr mírný od západu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové opatrně před sjezdem na Sadskou. Na kilometru 25 stojí nákladní vozidlo s defektem v odstavném pruhu. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A pokračujeme v dobrém ránu střední Čechy a vydáme se do Týnce nad Sázavou.
2: A máme k tomu dobrý důvod, příběh vějířů. Tak se jmenuje výstava soukromé sbírky vějířů Jany Novákové a Jiřího Sauka. Výstava je aktuálně přístupná v Městském muzeu právě v Týnci nad Sázavou. Podrobnosti už za chvíli.
3: A teď už je Meky Žbirka a možno sa ti zdá. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.

0: S vámi je Dobré ráno střední Čechy. Jedinečnou kolekci vějířů ze soukromé sbírky Jany Novákové a Jiřího Sauka si nyní můžete prohlédnout v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Výstava je přístupná ještě do 26. července a přímo s majitelkou sbírky Janou Novákovou si výstavu prošla i naše reportérka Elena Chomátová.
1: Já jsem začala sbírat originál viktoriánskou módu. Tí módě a době patří vějíře. Vějíř nebyl jenom jako na ovívání a schlazení, ale s vějířem dělali dámy úžasné věci. Zcela rozevřený vějíř ploše, čekejte na mě. To byla signalizace nějakému nápadníkovi, že jo. Otočením vějířem v levé ruce jsme sledováni. To jsou takový úžasný manipulace s těma vějířema, co dělali. Zavřený vějíř v ruce, miluju tě.
2: Říká vášnivá sběratelka Jana Nováková, která ve spolupráci s Jiřím Saukem vystavuje v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou svou kolekci vějířů.
1: Ty vějíře vlastně jsou papírový, vyšívaný, hedvábný, ručně malovaný, péřový. Ono bylo hodně druhů těch vějířů. Pak máte tady vlastně skládaný oválků. Ale co jsou tyhle sty, ty hedvábný nebo tylový, tak se nesmějí příliš, můžou se otvírat a zavírat tak jednou za 7 let.
2: Sbírka zahrnuje různé kousky. Nejstarší vějíř je dokonce z roku 1850.
1: Tohle je nejmladší československý výrobek rok 1975. Tak to je nejmladší a tohle jsem koupila. To je francouzský, ten je 1850 a ten je nejstarší. A taky vidíte, že už je hodně potrhaný. Takže tady na konci té výstavy se složí, dá do krabičky a té krabice zůstane.
2: Z Městského muzea v Týnci nad Sázavou Elena Chomátová, Český rozhlas střední Čechy.
3: Posloucháte Český rozhlas střední Čechy.

0: Minuta po 6:45 s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Líbeznice 18, Třebonín 17, Milín 15, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Dnešek bude oblačný až polojasný, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami, výjimečně to může být i bouřka. K večeru od západu budou ale srážky ustávat a nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Fukat bude mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne, no a rostlové podmínky ty budou velmi dobré až dobré.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Pražská hromadná doprava se ode dneška mění. V centru metropole začíná další rozsáhlá tramvajová výluka, která potrvá až do srpna a ovlivní denní i noční spoje. Kvůli opravě tramvajové trati bude až do pondělí 10. srpna přerušený provoz v úseku Újezd Lazarská. Tramvaje pojedou odklonem, podrobnosti najdete na webu pit.cz. V denním provozu budou zavedené dvě náhradní tramvajové linky. Linka číslo 32 pojede z Vypichu přes Pohořelec, Pražský hrad, Malostranskou, Újezd a Anděl na sídliště Řepy. Linka číslo 39 spojí vozovnu Žižkov, hlavní nádraží, Václavské náměstí, Karlovo náměstí, Albertov a náměstí Bratří Synků. Dopravní podnik doporučuje v centru využívat hlavně metro. U nočních tramvají se centrální přestupní bod přesune na Karlovo náměstí. Dobré ráno.

0: servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Přes mobilní aplikaci Záchranka si lidé v Česku mohou nově vyhledat i nejbližší lékárnu nebo pohotovost. Kladno má další nádoby na odkládání použitých injekčních stříkaček. A dnešní počasí v regionu polojasno až oblačno, hlavně odpoledne místy přehánky, ojedinělé bouřky, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré ráno. V mobilní aplikaci Záchranka si zájemci mohou nově najít také nejbližší lékárnu nebo pohotovost. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a mohou se také rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní problémy dříve, než bude nutné přivolat záchranáře, upřesní ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
5: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
4: Aplikace Záchranka dosud pomohla zhruba ve 250 tisících případech. Ve svém mobilním telefonu ji mají téměř 4 miliony obyvatel. Praha 14 připravuje na další dva roky opravu asi 40 bytů ve velmi špatném stavu. Dělníci opraví původní bytová jádra z umakartu, někde také balkony a vymění výtahy. Pražský magistrát přispěje radnici 45 milionů korun, dalších 3 až 5 milionů investuje městská část každým rokem z vlastních peněz. Podle mluvčí Prahy 14 Veroniky Berné radnice spravuje celkem zhruba 400 bytů, které vyžadují rekonstrukci.
6: První etapa prací proběhne nyní o prázdninách, druhá příští rok. Rekonstrukce jader v obsazených bytech je s nájemníky pochopitelně včas komunikována. Snažíme se tyto práce směřovat právě na letní období, kdy jsou lidé více na dovolených. Většina bytů, které v následujících dvou letech projde rekonstrukcí, je v havarijním stavu.
4: V Kladně jsou další tři nádoby na odkládání použitých injekčních stříkaček a jehel. Město tak má nově celkem 13 takzvaných fix pointů. Magistrát je rozmístil do ulic na základě dlouhodobých zkušeností tamních strážníků. U zamykatelné schránky nově podle mluvčí městské policie Kladno Zuzany Hokrové najdou lidé například také v Italské ulici.
7: Byly umístěny u křižovatky ulic 28. října a Vinařické v Moskevské ulici a na pěší zóně v Italské ulici. Slouží také lidem, kteří si doma aplikují léky, například diabetikům, pacientům užívajícím injekční léčbu nebo lidem, kteří potřebují bezpečně zlikvidovat použitý zdravotnický materiál. Sport.
4: Fotbalisté pražské Sparty na závěr svého soustředění v Rakousku utrpěli debakl 1-5 s dánským Norsjelandem. Generálky před novou sezonou naopak vyšly dalším českým týmům. Pražští Bohemians porazili polský Lublin 2-0, Olomouc zdolala katarský Al-Sadd 2-1 a brněnská zbrojovka zvítězila nad slovenskou Podbrezovou 2-0.
3: Počasí.
4: Čekáme oblačno až polojasno, zpočátku jen ojediněle, odpoledne místy přehánky, ojediněle se mohou objevit také bouřky a večer od západu ustávání srážek, maxima dnes mezi 24 a 27 stupni. Povane mírný západní vítr a večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Pozor teď na silnici číslo 242 na výjezdu z Prahy směrem Roztoky. Řeší dopravní nehodu, je to se zraněním, projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, dnes s vámi bude Petra Procházková.
8: Krásné ráno.
3: Dobré ráno! střední Čechy.
0: A v dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že nový atletický stadion má vzniknout v západní části Prahy. Budeme mít ve vysílání Meteorologa České televize a nebudou chybět ani děti. Skleník vypadá jako průhledný domeček, ale skrývá víc, než se zdá. Uvnitř je teplo, vlhko a všechno tam roste rychleji než venku. Proč to tak je a k čemu skleník slouží, tak to se dozvíte od dětí z Prahy. A bezpečnost, dochvilnost, komfort nebo bezbariérovost. Zpráva železnice ptá cestujících, jak jsou spokojení s vlakovou dopravou v Česku. No a víc si o tom povíme už za chvíli. A z českých písniček to budou Lucie Bílá s Pepou Vojtkem, Petra Černocká nebo Helena Vondráčková a jako první Karel Zich a Jednou už jsem tě získal málem, tak dobré ráno.
3: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, 12 minut po 7.
1: Region Express.
0: Na Berounsku bude ode dneška omezený provoz autobusů mezi Závodím a Eternitkou. Autobusová linka číslo 630 jede odklonem přes Vráž. Linka číslo 631 je zkrácená. Linka číslo 649 dočasně nejede vůbec a náhradou je autobusová linka X631 mezi Berounem a Nižborem. A teď už na železnice. Správa železnic spustila rozsáhlou anketu o problémech vlaků. Dopravy. Lidé po celém Česku ji můžou doplnit nebo vyplnit online na internetu. Anketu představili zástupci správy železnic na nádraží Praha Bubny. Odpovědi budou sbírat do konce letních prázdnin.
2: Železnice je lepší než silniční doprava.
3: Myslí si paní Renata, která na nádraží Praha Bubny přišla se dvěma dětmi. Přála by si, kdyby bylo jednodušší se do souprav dostat s kočárkem.
2: Bylo by to jako příjemnější, kdyby se dalo jako líp do vlaků, když jako jsou ty dálkový, tak možná jako tam, jako nízkopodlažnost a prostor pro děti.
3: Vlakem do Kladna jezdí každý den také paní Věra, která se těší, až železničáři tuto trať zmodernizují.
4: Těším, protože už na to čekám 20 let.
3: Jak byste zhodnotila, jak je železnice bezpečná?
4: Jak jde? U nás si myslím, že je to docela dobrý, ale tam, kde se stávají pořád na těch přejezdech nehody, je to strašný. No.
3: Anketu s názvem Refreshněte s námi železnici zahájili pořadatelé na nádraží Praha Bubny. Jak dotazníky fungují, lidem vysvětloval třeba Jakub Zůza z tiskového oddělení správy železnic.
5: Když je k tomu vyzveme a uvidějí, že je nás, jejich názor opravdu zajímá, tak si myslím, že budou mít větší chuť nám se o svůj názor podělit.
3: Dotazníky lidé najdou pomocí QR kódů, které železničáři rozmístili po nádražích a zastávkách v celé republice. Jsou zcela anonymní, zdůrazňuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
6: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů.
3: Zájem o cestování vlakem podle něj roste.
6: Zhruba v průměru je to nějakých 500 000 cestujících za den a atakujeme 150 milionů přepravených cestujících ročně.
3: Výsledky ankety správa železnic použije jako podněty pro zlepšení svých služeb a při rozhodování o úpravách stanic. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Tři minuty po čtvrt na osm, s vámi dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Barochov 16, Chotětov 18 a Brandýs nad Labem 19,5. Tolik máte na teploměrech, jinak sobota bude oblačná až polojasná. Ojediněla odpoledne přechodně s místy přeháňkami. Výjimečně to může být i bouřka a k večeru od západu budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 24 až 27 stupni a foukat bude mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne. No a rozptylové podmínky, ty budou velmi dobré až dobré a na podrobnější víkendovou předpověď si počkejte kolem 7:45. Uslyšíte meteorologa České televize.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Paliativní péče není tabu. Jde o nenahraditelný přístup lékařů a dalších odborníků. O své zkušenosti se s námi podělila Marta Skarlantová.
3: Já teda mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí.
2: Více s primářkou paliativní péče Zuzanou Křemenovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy, necelých 8 minut před 7:30. Skleník je stavba ze skla nebo průhledného plastu, která udržuje uvnitř teplo a vlhkost. No a díky tomu se v něm dají pěstovat rostliny i v době, kdy je venku zima. Sluneční paprsky totiž projdou dovnitř, ohřejí vzduch a ten zůstane uvnitř uzavřený. Rostliny tak mají ideální podmínky pro růst, do světla, tepla i ochranu před větrem a deštěm. A co je skleník podle dětí z Prahy?
1: Dnes na téma domeček pro rostliny. Co je to ten skleník?
2: Skleník je to, že to je udělané ze skla. To je jakoby domeček ze skla.
3: My máme v

0: máme zeleninu.
1: Máme tam jedno okno, které se otevírá jakoby ručně, ale druhý se otevírá podle toho, jak je teplo.
2: Moje babička má skleník a má tam malý mandarinky a jsou strašně kyselý.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Je sobota 18. července, pěkné ráno. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno bude mít nové odborné učebny, laboratoře a také bezbariérový přístup. Středočeský kraj už vybral firmu, která provede stavební úpravy téměř za 12 milionů korun. Práce mají být hotové v příštím roce na jaře. Následovat by měla dodávka a montáž vybavení zhruba za 20 milionů. Nový Knín na Příbramsku právě dnes oslaví 840 let od první písemné zmínky o městě. Program začne dopoledne v 10 hodin. Nabídne koncerty, slavnostní mši, ocenění osobností města, také doprovodný program pro děti. Středověká řemesla, oděvy i dobovou kuchyni dnes představuje už 15. ročník festivalu Oživlý středověk u zříceniny hradu Zlenice na Benešovsku. Součástí bude také výstava, která připomíná 30 let péče o tuto památku. Fotbalové mistrovství světa má dnes pozdě večer na programu souboj o konečné třetí místo. V americkém Miami proti sobě od 23. hodiny nastoupí Francie a Anglie. Finálové utkání Španělsko-Argentina se hraje zítra večer od 21. hodin na stadionu v New Jersey. A dnešní počasí v České republice, tedy ve středních Čechách, oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer ustávání srážek. A maxima docela příjemná mezi 24 a 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na kilometru 62 pracují na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, omezení by tam mělo skončit přesně v 9 hodin. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půl osmé je s vámi dál. Dobré ráno, Střední Čechy, a vydáme se do Prahy.
2: Přesněji na západní část Prahy. Nový atletický stadion právě v západní části Prahy má vzniknout v místě bývalého chrtího závodiště v Motole. Zjišťovali jsme podrobnosti a více vám nabídneme už za několik málo minut.
3: A teď už Lucie Bílá a Pepa Vojtek a zítřejší ráno. A já přeji pěkné to dnešní ráno.
2: A já také.

0: N a Pavel Bobek, posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Bývalé chrtí závodiště v pražském Motole chce hlavní město přestavět na atletický stadion. Radní v září vyberou firmu, která připraví projektovou dokumentaci a taky areál upraví. Stadion má nově sloužit sportovním klubům v okolí a pro pořádání národních i mezinárodních atletických soutěží. Praha chce areál otevřít sportovcům na přelomu roku 2027 a 2028.
1: Zarostlá písková dráha a opuštěná tribuna. Tak vypadá chátrající chrtí závodiště v údolí parku Cibulka v Praze 5. Paní Dana z okolí pochází a chystané úpravy vítá.
2: Jsem tam v životě žádný chrtí závody neviděla, takže si myslím, že to asi bude lepší využití, než aby tam byl prázdný areál na chrtí závody.
1: Podobný názor má i paní Marie, která tudy chodí každý den na procházky.
3: Mě jako udivovalo, co je to za opuštěný areál, který by se dal využít jako k něčemu jinému. To, že to bude funkční, jenom kvituju.
1: Zázemí a závodní dráhu na místě postavil nájemce pozemků. Počátkem roku 2025 Praha stavby odkoupila za bezmála 216 milionů s cílem přeměnit areál na atletický stadion, říká radní hlavního města pro školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN.
4: Minimálně tři kluby máme potvrzené, které tady chtějí být z Prahy 5 a z Prahy 6. V současnosti mají hromadu dětí na čekačkách, takže už teďka víme, že 1500 dětí tady bude každý týden.
1: Dodal, že stadion by měli využívat i handicapovaní sportovci.
4: Předpokládáme, že by tady bylo i zázemí pro paralympiky, protože vnitř budova je v podstatě úplně bezbariérová.
1: Součástí chystaných úprav v hlavní budově bude rozšíření tribuny, vznik zázemí pro odpočinek sportovců, kanceláře a šatny pro kluby i restaurace pro veřejnost. Podle Jana Mareše, vedoucího oddělení pro provoz sportovišť z městské společnosti Trade Center Praha, která bude areál spravovat, zde vzniknou tartanové dráhy a travnatá plocha.
5: V té vnitřní zóně vznikne výseč pro oštěpy, výseč pro hot diskem, prostor na skok do dálky, prostor na skok o tyči.
1: V jedné z podzemních garáží přibude i takzvaný atletický tunel, kde budou moct sportovci trénovat za nepříznivého počasí. Za celkovou přestavbu by mělo hlavní město zaplatit asi 110 milionů korun. Z pražského Motola Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, necelou minutu před 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už zdravím meteorologičku České televize Taťánu Míkovou, přeji dobré ráno.
2: Krásné, musím říct, dnes i deštivé ráno.
0: A jak jsme na tom z hlediska teplota, kde prší?
2: No, tak prší nám na různých místech v našem regionu. Je to jednak na jihu, ale hlavně na severu. Tam jsou ty srážky i intenzivnější. Na Kroupy to nevypadá, ty mají zřejmě někde na jihu Vysočiny, ale pravdou je, že někde ten déšť je docela intenzivní. No a teploty ty máme od 14 až do 19 stupňů Celsia, takže docela široké rozpětí. Já když se dívám na tu nejteplejší stanici, tak tady vidím Brandýs nad Labem, tam je 19,9. Ale pravdou je, že tropická noc byla jenom v pražském Klementínu, nikde jinde ve středních Čechách ani v Praze jsme ji nezaznamenali.
0: A co nás čeká za počasí přes den?
2: Tak během dne se to dnes bude trochu střídat, honit, bude oblačno, přechodně může být i polojasno, odpoledne může být na chvíli i té oblačnosti víc, třeba skoro celá obloha a přechodně se místy vyskytnou i přehánky. Docela výjimečně by mohlo dojít na bouřku, ale to by muselo být někde v kopcích. Spíš si myslíme, že to bude v horách na severu nebo na jihu Česka, ale samozřejmě úplně vyloučit to nemůžeme třeba v Brdech nebo někde v Posázaví nebo tak, kde jsou kopce. A prostě dnešní maximální teploty, ty vystoupají ke 24 až 27 stupňům Celsia ve středních Čechách, takže i když už nebude tropické horko, tak pořád to bude letní den.
0: No a jak to bude vypadat zítra? Údajně by ty bouřky měly být mnohem četnější, častější, intenzivnější?
2: Proti dnešku určitě. V noci bude sice převládat oblačno až polojasno, ale už k ránu může přibývat oblačnosti a na západě kraje se dokonce už ráno může vyskytnout slabý deštík nebo přehánka. Ranní teploty budou ale tím pádem docela vysoké, 17 až 14 stupňů Celsia. Vítr moc foukat nebude, ovšem zítra přes den se to změní, bude oblačno až zataženo a od západu se budou přidávat déšť nebo přehánky a místy taky bouřky. Později odpoledne potom začne ubývat nejdřív těch srážek a potom i oblačnosti, takže k večeru by se mělo vyjasňovat. Zítřejší teploty ale už budou proti dnešním výrazně nižší, mezi 19 a 23 stupni Celsia.
0: To byla meteoroložka České televize, Taťána Míková, vám děkuji, přeji krásný den a budu se těšit na slyšenou odpoledne.
2: Já taky, pěkný den.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: 8 minut před 8 hodinou posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Teď už čas pro Petra Jungmana, který vám nabídne pohled do dnešního kalendáře a já přeji krásné sobotní ráno.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 18. července, svátek mají Drahomíry a s vámi je Petr Jungmann, pěkný den. První elektrická tramvaj v Čechách se slavnostně rozjela před 135 lety v roce 1891 z Letné 800 metrů do Královské obory na zemskou výstavu. Přesně v 9 hodin ráno. Prvním řidičem byl Alois Fiala, průvodčím Josef Jedlička a otcem celého projektu byl samozřejmě František Křižík. Vakcína proti tuberkulóze byla poprvé dítěti podána přesně před 105 lety v roce 1921. V Paříži se o to postarali vědci, kteří vakcínu vyvinuli, Albert Calmet a Camille Guérin. Britská vláda definitivně uznala exilovou československou vládu v Londýně před 85 lety v roce 1941. Rumunská sportovní gymnastka Nadia Comaneciová získala na letních olympijských hrách v Montrealu přesně před 50 lety v roce 1976 jako první gymnastka v historii absolutní známku. Desítku. Tu dostala celkem 7krát a v Montrealu získala 5 medailí, z toho 3 zlaté. Na základě Brionské deklarace začalo před 35 lety v roce 1991 stahování jugoslávských jednotek ze Slovinska. To tak bylo ušetřeno válečných útrap, jaké v dalších 4 letech museli zažít další země bývalé Jugoslávie, jako Chorvatsko nebo Bosna a Hercegovina. Legendární zpěvák a kytarista, osobnost českého folku a country, člen skupin Brontosauři, Spirituál Quintet nebo Dua Nedvědi, František Nedvěd zemřel před 5 lety. Legendární hokejový bek Josef Horešovský by dneska oslavil kulatou 80. A já přeju hezkou sobotu.

0: pozná. Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: V centru Prahy dnes ráno začala velká tramvajová výluka, potrvá 3 týdny. V Českém Brodě na Kolínsku připravují na léto výměnu oken v hlavní budově tamní nemocnice. A dnešní počasí v regionu polojasno až oblačno, hlavně odpoledne místy přehánky, ojediněle i bouřky. Maxima kolem 26 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Pěkné sobotní ráno. V Praze od dnešního rána nejezdí tramvaje mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat trať. Výluka ovlivní celkem 12 linek, které jezdí teď odklonem. Upřesní mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra.
2: Dělníci v Českém Brodě na Kolínsku začnou ještě letos v létě vyměňovat okna a parapety v hlavní budově nemocnice. Současná dřevěná okna už netěsní. Město by tak mělo v zimních měsících ušetřit za vytápění. Práce za necelé 3 miliony korun by měly být hotové do konce letošního roku. Potvrdil to starosta Tomáš Klinecký z TOP 09.
4: Je to historická budova, která původně v 19. století sloužila jako kasárna. Začátkem 20. století byla přestavěna na okresní nemocnici. Těch oken je tam 29 typů, takže to je poměrně velká akce a půjde především o okna, která se nachází v pokojích pro pacienty, na chodbách, v sesternách a podobně.
2: Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na letošním Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři udělali za celý festival téměř 120 kontrol a chyby našli ve 40 z nich. Kromě jiného se zaměřili na prodej alkoholu mladistvým. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
5: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
2: Inspektoři na letošním festivalu v Karlových Varech kontrolovali také poctivost prodeje, tedy zda stánkaři prodávají správné míry nápojů a také množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách, což je čtvrtina všech kontrol. Sport. Česká tenistka Barbora Krejčíková postupuje po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Číňankou Cheng do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Dánkou Tausonovou, která zdolala 2-0 na sety další českou hráčku Sáru Bejlek. Mezi poslední čtyři se nedostala ani Tereza Valentová. Rusce Kornějevové podlehla hladce 0-2 na sety. Počasí. Čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle, odpoledne místy přehánky, ojediněle také bouřky, večer od západu ustávání srážek, maxima docela příjemná, 24 až 27 stupňů, mírný západní vítr, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno velmi opatrně za sjezdem na Divišov. Na kilometru 45,5 hořela dodávka ve stoupacím pruhu. Na místě jsou stále hasiči, projedete pouze levým pruhem, je to za zatáčkou a náhle se tam vybočuje. Tolik doprava, Český rozhlas. Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, střední Čechy pokračuje, s vámi je dnes Petra Procházková.
6: Krásné ráno.
1: Dobré ráno, střední Čechy.
6: A v dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že na zámku Konopiště u Benešova mají pro návštěvníky od soboty připravenou novinku. Dnešní díl, co v učebnicích nebylo, bude patřit pražskému poledníku a přidáme i tipy pro dnešní den. A z českých písniček to budou Tomáš Linka, Vladimír Mišík nebo Anna K. A jako první Jelen a ještě jednu noc. Tak dobré ráno.
1: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

karton na dvorek, a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není.

0: prachy. Si. Nekoupíš.
1: 13 minut po 8 hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy a v rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem si dnes povíme o historickém významu pražského poledníku.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 3 minuty po 8:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Sulice 17, Milovice 19,5, Břešťany 19, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Soboty, ta by měla být oblačná až polojasná, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami, výjimečně i bouřka. K večeru od západu budou srážky ustávat a teploty dneska naměříme mezi 24 až 27 stupni. Foukat bude mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne, a rozptylové podmínky, tak ty budou velmi dobré až dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: A bezvětří v dobrém ránu střední Čechy, teď už sobotní humor, krásné ráno.
1: Přišla k nám 18-letá Růžena Holínová. Vítám vy tady u nás.
2: Růžena se buď mohla zadarmo projet na horské dráze, nebo se mohla setkat se svým oblíbeným hercem.
1: Jiřím Lábusem. No, my ho tu náhodou máme tady, Rošťáka. A Růženo, já tě tady vítám a tak se ptej, co ode mě chceš jako slyšet, na všecko ti velice rád odpovím, prosím.
2: Tak já nevím.
1: Hezky se uvolni.
2: Jak se mám uvolnit?
1: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
2: Takhle. Tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to
1: no
2: je dobrý.
1: Zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že?
2: Tak dobře, no.
1: No tak, a hezky. Tak Růženo, tak se takhle děláš těma, tak pořád takhle, ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
2: Ale ne, jsem si ráno bebe ufikla o finu.
1: Aha, no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Růženo.
2: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat. Teda spíš teda Květa od nás podniku. A to je takový blbý. A,
1: tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
2: No ne, takhle. Schválně, kolik máte holek?
1: No, to máš pravdu, to je opravdu blbý, Růženo. No ale o tom si můžeme říct někdy potom, až to, je, to dotočíme tu desku, ne? To je jako
2: takový
1: soukromý věci, že jo?
2: To je jasný, no. Jsem věděla.
1: A máš ještě nějakou jinou duchaplnou otázku?
2: No, tak pak bych teda měla teda ještě jednu.
1: No.
2: Čistě jako za sebe teda.
1: Ano.
2: Bude jako mluvit před sebe. Jo.
1: Tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že jo? Tak to.
2: To je jasný, taky, že to nejde.
1: No.
2: Takhle, schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla,
1: Tak kam jsi to dala?
2: Ale ne. Takhle, máte psa?
1: Psa?
2: No.
1: Ne.
2: My jo.
1: Máte všecko?
2: Tak zatím jo, no.
1: To máš tedy bahatou fantazii, Růženo.
2: To mi taky holky říkají.
1: Jo. No a Růženo, mám bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli jsi teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
2: Tak
1: co?
2: Dobře, no.
1: Dobře. Růženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den? Od rána do večera, jak to probíhá?
2: Pracák, jo.
1: No.
2: Tak já nevím.
1: No, tak kdo to má vědět?
2: Jako to od začátku.
1: No to víš, že ne od konce. Že?
2: Tak ráno vstanu.
1: No to snad každý, že jo, to se nelišíš.
2: To ne, no, akorát mám lišej, no.
1: Aha.
2: Tak teda ráno vstanu.
1: Ano.
2: Pak teda...
1: Ty vstáváš na dvakrát?
2: Co?
1: Ty vstáváš na dvakrát?
2: Ne, jak můžu stávat na dvakrát jedno? Teda to je show, jsem mě úplně odjel. Teda je na dvakrát.
1: Tak pokračuj.
2: Tak jsem teda vstala.
1: Jako si teda vstala, ano.
2: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní higošku.
1: Ano, ranní hygienu teda, ano.
2: No higošku, no, a to teda no, fest.
1: No, to radši přeskoč.
2: Pak jdu teda do práce,
1: ano.
2: Tam teda kecám, teda dělám, ano. No, když třeba nedělám, tak
1: ano.
2: Třeba kecám,
1: ano.
2: Třeba s Dušanem, nebo s Květou, vždycky prokecám hodně, ne? Teďkon teda s Květou ne, no, ale třeba dříve třeba kecali.
1: No, vy se s Květou už nekamarádíte, vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
2: Jako s Květou, jo.
1: No.
2: A ne, no, protože ona je taková divná, no.
1: Aha.
2: Ona je kráva.
1: A tak prosím, Růženo, je to na desky, tak se ovládej no. Trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
2: No tak pak teda zavřu krám.
1: Ano.
2: No a když prší, tak jsem doma.
1: No, když je hezky?
2: Jsem taky doma.
1: To máš tady pestrý.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dobré sobotní ráno. Motoristé v noci na zítřek neprojedou po Pražském okruhu, a to mezi 16. a 19. kilometrem. Může za to plánované bourání dvou mostů u Ořechu. Objížďka povede po Strakonické ulici, dále Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka tam začne večer v 19 hodin, potrvá do zítřejšího dopoledne do 11. hodiny. V Kladně jsou další tři nádoby na odkládání použitých injekčních stříkaček a jehel. Město tak má nově už celkem 13 takových fix pointů. Magistrát je do ulic rozmístil na základě dlouhodobých zkušeností tamní městské policie. Česká obchodní inspekce odhalila na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech pochybení zhruba u každé třetí kontroly. Inspektoři v průběhu festivalu provedli téměř 120. Kontrolovali mimo jiné dodržování zákazu prodeje alkoholu mladistvým. Porušilo ho 25 prodejců. V Praze dnes začne tenisový turnaj WTA. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí pak odstartuje hlavní část. V té se z domácích tenistek představí mimo jiné Barbora Krejčíková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník se přesunul ze Stromovky na Štvanici. A ještě počasí. Bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle, odpoledne místy přehánky, ojediněle bouřky, večer ustávání srážek. Maxima mezi 24 a 27 stupni a mírný západní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Stále pozor na Pražském okruhu, kde trvá omezení za sjezdem na Brno a Bratislavu. Na kilometru 62 pracují silničáři v levém pruhu na opravách mostu. Kolem se projíždí plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A po půl deváté pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a zamíříme na Benešovsko.
2: A důvod je jasný, na zámku Konopiště u Benešova mají pro návštěvníky od tohoto víkendu přichystanou novinku. V části areálu zájemce provede za pomoci umělé inteligence digitálně stvárněný císař Rudolf II. Podrobnosti v reportáži už za chvíli.
3: A teď už je Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. Pěkné to dnešní ráno.
2: Pěkné ráno.

0: Společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy. Chcete nahlédnout do života císaře Rudolfa II.? Tak teď máte jedinečnou možnost. V gotickém paláci na zámku Konopiště tu na vás teď čeká jeho digitálně stvárněná podoba, která vás provede částí prohlídky a přiblíží nejen svůj život, ale i příběh magické noci, kterou na Konopišti strávil. Více už teď můžete si poslechnout v reportáži, kterou pro vás připravila naše reportérka Elena Chomátová.
1: My se právě nacházíme v nejstarší části zámku, je to ten gotický palác, kam jsme směřovali naši novinku. Mě zaujal projekt, který se vytvořil k výročí Napoleona a viděla jsem tam živý obraz, kdy Napoleon vlastně povídá, vypráví, hýbe se. Moc se mi to líbilo, takže jsem se rozhodla, že AI, technologie také využijeme. Oslovala jsem firmu, která na tom pracovala. Domluvili jsme se na postavě, která vlastně na Konopišti přenocovala, je známá, všem je známá, je zajímavá, atraktivní a je to císař Rudolf II.
2: Říká kastelánka Jana Sedláčková.
1: Myslím si, že by to mohlo oslovit nejenom mladší generace, ale i tu starší, protože se to jako vlastně slíbilo průřezem našich zaměstnanců. Je to vlastně taková prázdninová odlehčená novinka, nicméně je to založeno na historických faktech.
3: Něco vám povyprávím. Vy jste na Konopišti a k tomu mám v skutku vtipnou historku.
1: Rudolf, co se týče své povahy, tak to byl velký melancholik, ale byl to rozhodně velice inteligentní muž, který dosáhl ve Španělsku u svého strýce Filipa rozsáhlé vědomosti, znalosti, vzdělání. Rudolf II. Neměl úplně lehkou situaci, protože vlastně v Čechách pořád běžely nějaké ty reformační snahy utrakvistů, katolíků, protestantů a už jeho otec Maximilián vlastně slíbil, ale ústně slíbil tedy náboženskou svobodu, kterou císař Rudolf II. 1609 potvrdil Rudolfovým majestátem.
2: Jaká je ta spolupráce s umělou inteligencí právě v kultuře a v umění?
1: Ve světě už se to šíří celkem rychle. Myslím si, že je to celkem zajímavá cesta. Neměla by úplně nahradit průvodce, neměla by nahradit vlastně ty zážitky z autentického prostředí, ale může dopomoci k tomu, že pro některé z návštěvníků, a řekněme si, já bych řekla i většině návštěvníků, může zpestřit ten prohlídkový okruh a udělat to zajímavější.
2: Z Konopiště Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Minuta po 9:15 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Zduchovice 16, Mníšek pod Brdy 18 a Zápě 20, tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Sobota by měla být dle meteorologů oblačná až polojasná, ojedinělo odpoledne přechodně, místy s přeháňkami, výjimečně se může vyskytnout i bouřka, k večeru od západu ale bude srážek ubývat, budou ustávat a nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 24 až 27 stupni. K tomu povane mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré až dobré.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Do skanzenu Vysoký Chlumec, pobočky Hornického muzea v Příbrami se vypravte na Den řemesel. Čekají vás tu ukázky tradičních řemesel od hrnčířství a tkaní až po kovářství, pečení chleba v historické peci nebo taky výroba mídla. Chybět nebudou ani dílny pro děti, řemeslný jarmark a prohlídky skanzenu, a to mezi 10. a 17. hodinou. Slaný bude v sobotu patřit motoristické historii. 18. ročník Slánského okruhu nabídne přehlídku historických automobilů a motocyklů i jejich následnou projížďku po 40-kilometrové trase městem a okolím. Auta a motorky se na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka budou sjíždět už od 8 hodin ráno. Jak vypadá hrad Okoř po setmění? To můžete zjistit v sobotu při speciální noční prohlídce. Od 10 hodin večer se vydáte zříceninou jen za svitu baterek a užijete si nevšední dobrodružství, které potěší malé i velké návštěvníky. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Kladenská střední průmyslová škola bude mít nové učebny a laboratoře. V Příbrami uzavřeli část nádražní ulice pevnými zábranami. A dnešní počasí v regionu příjemně, polojasno až oblačno, hlavně odpoledne místy přeháňky, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobré sobotní dopoledne. Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Kladno bude mít nové odborné učebny, laboratoře a bezbariérový přístup. Středočeský kraj už vybral firmu, která provede stavební úpravy téměř za 12 milionů korun. Podle mluvčího kraje Adama Hejdy by práce měly skončit v příštím roce na jaře. Následovat by měla dodávka a montáž vybavení téměř za 20 milionů.
3: Současné vybavení kladenské průmyslovky už bohužel naráželo na své limity. Naším cílem je, aby absolventi odcházeli do praxe co nejlépe připraveni na to, co od nich budoucí zaměstnavatelé budou skutečně vyžadovat.
2: V nádražní ulici v Příbrami nově stojí pevné zábrany, které brání vjezdu do poškozeného úseku silnice. Město je nechalo instalovat poté, co motoristé nerespektovali dopravní značení. Krajnici nad železnicí při letošních červnových přívalových deštích poškodil sesuv svahu a hrozí její další narušení. Ulice zůstane uzavřená do doby, než město přichystá projekt na zajištění svahu a opravu komunikace. Upřesní místostarosta Miroslav Petrka z ODS.
4: Je to čerstvé, takže my musíme vybrat projektanta, nevím, v jakém finančním rozsahu to je, takže jestli to budeme soutěžit, je to zatím teda v plenkách.
2: Středověká řemesla, oděvy i dobovou kuchyni dnes představí už 15. ročník festivalu Oživlý středověk u zříceniny hradu Zlenice na Benešovsku. Součástí akce je také výstava, která připomene 30 let péče o tuto památku. Náplň řemeslného programu upřesnila spolupořadatelka Tereza Bílková.
5: Budou se tady tisknout vzory na látky, zpracovávat len, nebo se bude spřádat i na spřádacím kole. Vzadu za hradem bude výroba luku a kuší. Uvidíme tady práci hrnčířek. Možností bude spousta.
1: Sport.
2: Fotbalisté Francie a Anglie si v předposledním utkání letošního mistrovství světa zahrají o bronz. Utkání začne ve 23 hodin. Francouzi budou usilovat o třetí medaili na světovém šampionátu v řadě. Angličané budou bojovat o teprve druhou v historii. Trenér Didier Deschamps po utkání o bronz po 14 letech skončí na lavičce francouzské fotbalové reprezentace a své působení u národního týmu chce uzavřít výhrou.
6: Není to žádný přátelák, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Sice to není ten duel, který jsme chtěli hrát, ale ve hře je třetí místo, takže já i hráči máme povinnost udělat vše proto, abychom splnili alespoň tento cíl, i když to samozřejmě není finále. Ale tak to je, Angličané to mají stejně.
1: Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle, odpoledne přehánky místy, ojediněle i bouřky, večer ustávání srážek, maxima dnes mezi 24 a 27 stupni. Mírný vítr od západu, večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Velké problémy jsou teď na dálnici D1 Praha-Brno. Ta je neprůjezdná za Divišovem. Na kilometru 47,5 zasahují u hromadné nehody 6 vozidel. Zdržení velmi rychle narůstá. Do fronty se dojíždí okolo 42. kilometru. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Mezi nebem a zemí. Přejeme příjemný poslech.
1: Mezi nebem a zemí.
7: Křesťané v ochraně přírody působí v ekologickém centru Aroša v Dobrém v podhůří Orlických hor. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. 9 jedinečných barokních kostelů na Broumovsku se i letos promění v koncertní sály plné špičkové klasické hudby. Festival Za poklady Broumovska zve po celé léto na výjimečné hudební zážitky a zároveň pomáhá obnovovat toto vzácné národní kulturní dědictví. Starobylá cesta vyskládaná z kamenů, výhledy do daleké krajiny a zastavení, která lákají nejen turisty, ale i poutníky. Na úsek Všerubské poutní cesty, součástí části svatojakubské trasy do španělského Santiago de Compostela vás také za chvilku zavedeme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes bude od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. A hezké sobotní dopoledne s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.

0: Ladíte Český rozhlas a teď se podíváme do Dobrého v podhůří Orlických hor. Tam existuje ekologické centrum Aroša. Centrum vede bývalý duchovní církve bratrské Pavel Světlík. Cílem je nejen vytvářet vztah k přírodě, ale i duchovní propojení a získání nadšených mladých křesťanů. Karel Sladký s duchovním otcem tohoto centra natáčel.
1: Aroša, křesťané v ochraně přírody, a jak konkrétně tady v podhůří Orlických hor?
2: Jsou to teda hlavně výukové programy pro děti a mládež. Na to jsme soustředění a to je i náš závazek vzhledem k rekonstrukci, kterou jsme provedli. Ministerstvo životního prostředí a státní fond, že nám dal grant téměř 20 milionový, který jsme mohli přestavět tu budovu, aby takhle prokoukla. Ale děláme i jiné. Spolupracujeme například tady s takovým zemědělcem Jirkou Netíkem, který dělá takový biopásy mezi polima, systém rybníčků. Pomohli jsme mu tam postavit hmyzí hotel, on vysazuje keře hodně, staré odrůdy stromů. To je zajímavý člověk a zajímavý takový zemědělec tady v Dobrém. Kousek od nás, kilometr od nás bydlí a s ním máme tu konkrétní spolupráci, takže tam třeba s dětskama jdeme a vyseli jsme tam květnatou louku a pomáhá on nám, jemu. A jinak monitorujeme některé ptáky na potoce, ledňáčky, skorce. Ledňáčci a skorci, koni pasy horští, to je taková naše láska, protože tady na tom potoce hnízdí jak ledňáček. Máme asi 3-4 hnízdiště do Dobrušky, odsud to je 15 kilometrů po řece, to je víc, takže monitorujeme tahle hnízda ledňáčků, zajišťujeme je proti predaci norkem americkým, který se rozšířil v 90. letech a preduje tahle hnízda. A máme tady ten systém rybníčků, asi 7 rybníčků, nebo takových spíš jenom tůní, kde to žije prostě, kde máme květenu různou vodní, ale i zvláště obojživelníci tam jsou. Myšlenka byla divoká zahrada.
1: Mají ti křesťané blíž k té ochraně přírody, myslíte?
2: Pomalu se k tomu dostávají. Nás jako profání svět, svět lidí ateistů, nás obvinuje, že to křesťanství způsobilo výklady Bible, že člověk je pánem stvoření, že způsobilo tu devastaci. Na tom něco je pravdy, to si musíme trošku sebekriticky přiznat, že třeba i v Americe to byla ta kritika, tohodle vznikla v 60. 70. letech minulého století, že jenom ti lidé chtěli žít a užívat si života a to jsme přejali tenhle ten model taky u nás, ale křesťané trošku v tom teď poslední době činí to pokání. Pokání hebrejské šavaba. Šavaba znamená obrátit se, změnit směr myšlení a jednání. Takže pomalu děláme tu otočku a my působíme mezi církvemi a snažíme se křesťany aktivizovat. Mezi křesťany věřím, že je velký potenciál lidí, kteří by mohli pro přírodu hodně udělat.
1: Jsme v centru Aroša, křesťané v ochraně přírody. Jak je zájem tady o toto centrum? Dostalo se už do širšího povědomí? Je
2: tak pomalu se ten zájem zvětšuje, ale jde nám to, protože jsme tady tak na samotě u lesa.
1: A to je dobře na jednu stranu.
2: To je z jedné strany výborné, ale máme trošku problém s autobusovými spoji. Jsme tady taková opuštěná varta, ale pomalu se to zlepšuje. Pomáhají nám k tomu přednášky, a nebo výstavy hub tady děláme a výstavy květin v Dobrém podporují naší práci. I obec Podbřezí, to jsou naši sousedé.
1: Vy jste člověk, který tím žije, vám září oči, teď, když o tom mluvíte.
2: Mě v životě těší, že jsem mohl tuhle myšlenku křesťanství a ochrany přírody spojovat a že mám takových pár žáčků. Já se z toho těším, že ty žáčci moji jsou na tom ještě dál a jsou líp, protože mají dneska možnosti jezdit do ciziny. Progres je velmi rychlý a to mě těší, to mě tak velmi těší.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí a teď pro vás máme aktuality z duchovního světa. V ostravské katedrále Božského spasitele se letos rozezní nové varhany. V tomto týdnu začala varhanářská dílna Dlabal Mettler z Bílska navážet do největšího moravskoslezského svatostánku píšťaly, měchy a další materiály k jejich sestavení. Varhany původně hrály v Pražském paláci kultury, například při sjezdech Komunistické strany Československa. Po takzvané sametové revoluci je v Domě kultury města Ostravy využívala Janáčkova filmu Harmonie. Kvůli stěhování a stavbě varhan je druhý největší moravský chrám do konce července zavřený. Dříve se v ostravské katedrále využívaly varhany přivezené v 90. letech z Německa. Monumentálnímu prostoru katedrály ale jejich zvuk nestačil a v roce 2024 je převezli do Košic. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje ve Zlínském kraji nabídne poutníkům i turistům lepší zázemí. Kraj podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívky, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Na pilotní projekt vyčlenil 5 milionů korun. Hotovo by mělo být v srpnu příštího roku. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje je na území Zlínského kraje už dnes vyznačena turistickým značením Klubu českých turistů a logem stezky na rozcestnících. Dosud jí ale podle zástupců hejtmanství chybělo základní vybavení, které by poutníkům usnadnilo cestu a současně stezku víc zviditelnilo. 6 dobrovolníků ze zahraničí začalo ve středu v Holešově na Kroměřížsku uklízet židovský hřbitov. Pomáhat budou také s organizací Festivalu židovské kultury, který bude ve městě příští týden. Hřbitov pod vedením české koordinátorky zvelebují mladí lidé z Mexika, Španělska, Belgie a Estonska. V Holešově byla v minulosti jedna z největších židovských obcí na Moravě. Dobrovolníci likvidují náletové dřeviny, redukují popínavé rostliny jako třeba břeč, který poškozuje hlavně starší náhrobky svými kořínky. Úklid židovského hřbitova dobrovolníky ze zahraničí má letitou tradici. Tak i tuhle zprávu jsme vám přinesli teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Hezké sobotní dopoledne.

0: Slovenská kapela Elán dozněla teď na vlnách Českého rozhlasu a v magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zavedeme na úsek všerubské poutní cesty. Začíná v Praze u kostela svatého Jakuba na Starém městě a pokračuje přes poutní místa na Svaté hoře, v Nepomuku a v Klatovech, až na hranici mezi Českou republikou a Německem do takzvaného všerubského sedla. Měří 206 kilometrů a na její úsek u obce Obytce nás zavede redaktorka Jitka Doubravová.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná.
2: Popisuje kamennou cestu v lese starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková.
1: Která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak přiupravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím, jsou tady krásné stezky, kousíček vedle je studánka s údajně hléčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat si krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmitál, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno. Že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromém vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. Když vznikla republika, tak tam bylo shromáždění lidu. Asi se tam scházeli dřív lidi, když něco slavili, nebo když chtěli protestovat. No a tahle ta lípa je chráněná, ta je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přešla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho nějaká rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.

0: Už příští sobotu na svátek svaté Anny se v části Ústí nad Orlicí Helváty v kapli svaté Anny rozezní zvon. Stane se tak po více než 80 letech při poutní mše svaté. Myšlenka vzešla od členů osadního výboru Dukla Helváty společně s římskokatolickou farností a městem Ústí nad Orlicí. Na místě natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: S panem Lipenským, předsedou osadního výboru Helváty, jsme vystoupali do věže kaple svaté Anny na místo, které patří zvonům. Ovšem, tady je prázdno.
2: Je tady prázdno už minimálně od roku 1942, kdy jsou poslední zmínky o zvonech, které zde v kapli svaté Anny byly umístěny a které zde zvonily. Je to teda více než 80 let, kdy teda Helvátam nic nezní.
1: Můžete mě říct vůbec něco o historii téhle kaple?
2: Nacházíme se v kapli svaté Anny, vystavěná v letech 1755 až 1757. Je to jednolodní barokní stavba, původně nazývána jako kostel, ale my tady si užíváme kaple.
1: Ta patří farnosti Ústí nad Orlicí. Je to tak?
2: Kaple je majetku města Ústí nad Orlicí, ale římskokatolická farnost zde koná mše svaté.
1: A jaká byla historie zvonu?
2: V kapli svaté Anny byly dva zvony, jeden z roku 1718 a druhý z roku 1798, avšak ty byly pro potřeby první světové války zrekvírovány. Po první světové válce v roce 1919 zde byly umístěny další dva zvony, avšak i ty byly zrekvírovány během druhé světové války.
1: Pane Lipenský, vy jste se rozhodli zvony do kaple vrátit.
2: Myšlenka vrátit zvony do kaple svaté Anny vznikla u člena osadního výboru pana Davida Jirouta, který se zajímá o historii Helvát a žije tím. Tak ta myšlenka byla rozvinuta a ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí, které tuto akci podpořilo, byla vyhlášena i sbírka za účelem pořízení nového zvonu svatá Anna právě pro tuto kapli.
1: A víme, jak je to s tím zvonem, který tady bude v budoucnu zvonit právě teď?
2: Zvon je v současné době ve výrobě, vyrábí ho umělecké zvonařství paní Dietrichové v Brodku Přerova a měli jsme tu možnost spatřit právě výrobu hliněné formy, která byla vypálena a následovat bude odlití samotného zvonu pro tuto kapli.
1: A jak je to s penězi na sbírku?
2: Pořízení zvonu není levná záležitost, v současné době je vybrána pouze třetina požadované částky, hodnota zvonu je vyčíslena na 220 tisíc, ale podařilo se nám sbírku prodloužit, aby zájemci, kteří mají chuť přispět a podpořit tuto aktivitu, mohou ještě i do konce července, možná i do půlky srpna.
1: A kdy bude zvon do kaple pověšený?
2: Takový významný den bude právě neděle 26. července, v den svátku svaté Anny, kdy bude nový zvon pro kapli požehnán a zároveň pověšen. A pokud to všechno dobře dopadne, ve 12 hodin zde zazvoní poprvé po více než 80 letech nový zvon.

0: Festival klasické hudby Za poklady Broumovska zve po celé léto na podvečerní sobotní koncerty renomovaných českých i zahraničních umělců. Ty se odehrávají v jedinečné atmosféře barokních kostelů na Broumovsku. Tradičně je část výtěžku ze vstupného věnována na obnovu souboru 9 barokních kostelů, které jsou zapsány jako národní kulturní památka. Festival pořádá obecně prospěšná společnost Za poklady Broumovska ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a vzdělávacím kulturním centrem Broumov. Co zajímavého nabízí letošní ročník, zajímalo Danielu Brůhovou.
1: Ředitelky festivalu Terezy Kramplové se ptám, čím je unikátní letošní 21. ročník festivalu Za poklady Broumovska.
2: Letošní ročník je specifický spojením klasické hudby s tou filmovou a herní. Některé programy jsou právě zaměřené na filmovou hudbu a dost programů u nás je zaměřených na herní hudbu. Spojili jsme síly s Janem Valtou, což je velmi světově uznávaný skladatel oceňované hry Kingdom Come, a Honza Valta pro nás skládá jak halalí pro letní hornové kurzy, tak se objeví v roli dirigenta velkého symfonického orchestru, bude dirigovat Filharmonii Hradec Králové s kýnovým sborem, kde jsme vymysleli takovou dramaturgickou linku propojení mozartovského rekviem a Valtova rekviem.
1: Proč jste zvolili právě hudební tématiku her?
2: My jsme chtěli ukázat, že to je strašně důležitá složka. Dnes vlastně ty počítačové hry si můžou dovolit zaplatit skvělé umělce, živé umělce, není to žádná AI. Když se realizuje ta nahrávka, tak se musí pronajmout studio, musí se pronajmout celý živý symfonický orchestr, a to je právě ta deviza, kterou dneska ty herní prvky mají.
1: Jak tato moderní hudba bude znít v barokních kostelích?
2: To jsme sami zvědaví, protože náš festival je víceméně o klasické hudbě, ale věřím tomu, že tvorba právě Jana Valty vychází tak hluboce z klasické tradice, že to bude velmi přirozené a příjemné.
1: Neformálním vrcholem festivalu jsou týdenní hornové kurzy, na které se sjíždějí do broumovského kláštera hornisté doslova z celého světa. A vede je hornistka Zuzana Rzounková.
3: Jan Valta napíše halaly ve formě filmové, hrací. Já vím už teď, že jich to bude bavit.
1: Ve kterém kostele halaly pro 100 hornistů zazní?
3: V kostele Vernéřovice, kde hrajeme už několikátý rok, vždycky společné halaly, kde se na to ty lidi těší, že opravdu uvidí nastoupenou jednotku kolem 100 hornistů a zahrají tu novinku. Ještě k tomu se přidáváme i my lektori, že hrajeme to s těma kurzistama. Pro mě to je neuvěřitelné, protože co vidím pak na videu, jak se každý snaží, i ty malí začínající hornisti, a vidím, jak si klepou nožičkou úplně v jiném rytmu, ale jsou šťastní, takže to je pro mě nejvíc. Tak tam bude ta premiéra, tam to zazní, Vernéřovice.
1: Je to kostel svatého Michaela Archanděla, který je jedním ze zastavení pro poutníky putující po Via Dietzenhofer. Festival nabízí i komentované prohlídky kostelů. Připomeňme ještě, že většina koncertů má dobrovolné vstupné.
2: Tím dobrovolným vstupným přispíváme na obnovu kostelů Broumovské skupiny.
1: A ještě mě zajímá, jaký koncert je připraven na dnešní sobotu v kostele svatého Jiří a Martina v Martinkovicích.
2: Bude v gesci Matyáše Nováka, mladý vynikající český klavírista, nedávno zahrál výběr z Mé vlasti v Carnegie Hall. My jsme chtěli představit našemu publiku tu smetanovou hudbu trošku v jiné podobě.
1: Festival je mezinárodní. Na koho nás pozvete?
2: Na koncert v Šonově, kde se představí rakouské duo Minerva. Je to spojení klarinetu a akordeonu a je to velmi zábavná hudba. Představují různé aranže, celé plejády klasické hudby a je to úžasná zábava.

hezký dívat se do plamenů. Někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Přiblížila se nám 10. hodina a s ní závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Hezký den s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.
1: Ježíš ve 21. kapitole Lukášova evangelia přerušuje rozhovor svých učedníků, kteří zrovna obdivovali jeruzalémský chrám a to, jak pěkně je postavený, a říká jim: přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. V době, kdy bylo sepsáno Lukášovo evangelium, tento chrám už nejpravděpodobněji nestál. Byl zničen právě Římany. Od dob učedníků se ale mezi prvními křesťany tradovalo toto svědectví. Ježíš nám to přeci řekl. Ježíš varoval všechny, kdo spoléhají na takové zděné projevy moci a autority. Když mluví o katastrofách, o tom, že z těchto pomníků moci nezůstane kámen na kameni, mluví také o pomíjivosti různých struktur lidské moci, útlaku, ukrutnosti, o tom, že i ti, které vnímáme jako mocné a nedotknutelné, jsou vydáni na pospas katastrofám, které nedokážou předvídat, vůči kterým jsou křehcí. A tak v dějinách pravidelně některé generace stojí uprostřed dějin, podobně jako Eliáš na Chorebu, a ptáme se, kde je v tom Boží moc? V té bouřce, v těch katastrofách, v těch rozbořených kamenech symbolu lidské moci? U špatné zprávy ani dnes není nouze. Také proto, že zlé zprávy přitahují pozornost člověka tak nějak lépe než ty dobré. Ježíš skutečně uznává, že ve světě budou znít špatné věci, že svět je zvláštní směsici lidí s podivnou sociální dynamikou, kterou se pořád nedaří nastavit tak, aby vše fungovalo ideálně. Uznává i to, že důsledky všech těch katastrof se nevyhnou ani těm, kdo se vydávají na cestu následování, na cestu víry. Co si z toho tedy vzít? Třeba toto. Když už čelíme potížím, nesnázím, neštěstím, tak se sice z toho můžeme sesypat, ale mnohem lepší je brát je jako příležitost ke svědectví. Ono to zní sice jako klišé, když se řekne, že každá krize je příležitostí ke změně, ale je na nás, jak se k těm krizím a problémům postavíme. To jediné můžeme nějak ovládat, protože to, jestli přijdou, ve své moci nemáme. Katastrofy, které se dějou kolem nás, jsou šancí nejenom k tomu verbálnímu svědectví, ale také k tomu praktickému prokazování Boží lásky. K praktické pomoci těm, kdo trpí, kdo jsou v nouzi, kdo potřebují podat pomocnou ruku, setřít slzy z očí, doprovodit alespoň na kousku cesty, obejmout, obvázat rány. Nezavírejme si předtím oči, ani srdce. Vždyť třeba to není levné, i když nás to něco stojí, i když se s tím sami vystavujeme riziku. Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, říká Ježíš a dodává k tomu, ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Když vytrváte, získáte své životy. Snad jsem

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Na Pražském okruhu budou silničáři v noci na neděli bourat dva mosty, dálnici uzavřou. Vedení kladenského magistrátu plánuje na srpen další dražbu odtažených vozidel. A dnešní počasí bude oblačno až polojasno, hlavně odpoledne místy přehánky ojedinělé bouřky, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobré sobotní dopoledne. Kvůli bourání dvou mostů u Ořechu řidiči v noci na neděli neprojedou po Pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, dále Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka začne dnes v 19 hodin, potrvá do zítřejší dopolední 11. hodiny. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
2: Dálnici D1 na Benešovsku na kilometru 47 dnes ráno uzavřela nehoda celkem 6 aut, vyžádala si 4 lehká zranění. V úseku nejdříve hořela dodávka a vytvořila se kolona. Před tou ale jeden z motoristů nedobrzdil a srazil se s dalšími auty. Dálnice byla nejdříve zcela neprůjezdná. Provoz levým pruhem se podařilo obnovit zhruba po 2 hodinách. Zájemci opět budou moci už brzy získat auta odtažená z kladenských ulic. Vedení města totiž plánuje už pátou dražbu na srpen. V nabídce je 13 osobních automobilů, které si majitelé včas nevyzvedli. Podrobnosti o aukci najdou zájemci na webu města. Nový Knín na Příbramsku právě dnes slaví 840 let od první písemné zmínky o městě. Program začne v 10 hodin. Nabídne koncerty, slavnostní mši, ocenění osobností města a také doprovodný program pro děti. Součástí oslav budou dnes také kulturní vystoupení a připomínka městské historie. Upřesní nezávislý starosta města Radek Hrubý.
4: Ten rok 1186 je významný tím, že došlo k takzvanému knínskému smíru, kde vlastně Čechy s Moravou se dohodli na spolupráci a na spojení a bylo to základ vlastně státu koruny české.
1: Sport.
2: V Praze zhruba za hodinu začne tenisový turnaj série WTA. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendové kvalifikaci odstartuje hlavní část v pondělí a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhájkyně titulu Marie Bousková. Ta se na nové prostředí už hodně těší.
5: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani se tím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten center court zaplní co nejvíc. Vlastně naposled jsem tam byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten court takhle zrenovovaný a novej. Moc se na to těším, na ten týden, co máme před sebou.
1: Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, zpočátku jen ojedinělé odpoledne přehánky místy, ojedinělé bouřky, večer od západu ustávání srážek, maxima dnes docela příjemná, 24 až 27 stupňů, mírný západní vítr, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na silnici číslo 3 Praha-Tábor naberete kratší zdržení za sjezdem na čtyřkoli, o něco delší pak v úseku mezi Mračí a Benešovem. Kolony se tam tvoří kvůli silnému provozu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Hobby magazín. Dobré dopoledne a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Růstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle zrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka.
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba.
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách.
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořenějí mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnášejí přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3 týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde z prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštipovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, anebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělochřadka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločehradka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločehradkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločehradka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá, ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se běločehradce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa, jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo, a změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar. Tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii, to říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, jste spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom nebratým na zimu, zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my, včelaři, se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé, nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor. Je to furt jedno a to samé. Množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné leknínu, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Hodina.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Na Znojemsku se dopoledne srazily dva autobusy. Na místě jsou desítky zraněných. Mobilní aplikace Záchranka nově nabízí další služby. Fotbalové mistrovství světa má večer na programu utkání o konečné třetí místo. A dnešní počasí v regionu oblačno až polojasno, odpoledne místy přehánky, ojedinělé bouřky. Maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Dobré sobotní dopoledne. U Lechovic na Znojemsku havarovaly dva autobusy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Petra Hrůzová. Na místě je podle ní nejméně 30 zraněných. Silnice mezi Znojmem a Brnem zůstává uzavřená. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Podrobnosti zjišťujeme. V mobilní aplikaci Záchranka si zájemci mohou nově najít také nejbližší lékárnu nebo pohotovost. U každého místa uvidí kontaktní údaje, dále otevírací dobu a mohou se také rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní problémy dříve, než bude nutné přivolat záchranáře, říká ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
5: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
3: Aplikace Záchranka dosud pomohla zhruba ve 250 tisících případech. Ve svém mobilním telefonu jí mají téměř 4 miliony obyvatel. Obyvatelé z Prahy 13 mohou od radnice zdarma získat kompostéry. Podmínkou je umístit nádobu na bioodpad na pozemek právě v této městské části. Zájemci tam musí mít i trvalé bydliště. Od začátku května už radnice rozdala zhruba 400 kompostérů. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové zbývá několik posledních kusů.
6: Městská část Praha 13 pokračuje v podpoře domácího kompostování. Další zájemci si mohou kompostéry zdarma vyzvednout na radnici. Nejvíce jich bylo vydáno ve Stodulkách a Třebonicích.
3: V Kladně přibyly další 3 nádoby na odkládání použitých injekčních stříkaček a jehel. Město tak má nově celkem 13 takzvaných fix pointů. Magistrát je umístil do ulic na základě dlouhodobých zkušeností tamních strážníků. U zamykatelné schránky nově podle mluvčí městské policie Kladno Zuzany Hokrové najdou lidé například v Italské ulici.
7: Byly umístěny u křižovatky ulic 28. října a Vinařické v Moskevské ulici a na pěší zóně v Italské ulici. Slouží také lidem, kteří si doma aplikují léky, například diabetikům, pacientům užívajícím injekční léčbu nebo lidem, kteří potřebují bezpečně zlikvidovat použitý zdravotnický materiál. Sport.
3: Fotbalové mistrovství světa má dnes pozdě večer na programu souboj o konečné třetí místo. V Miami proti sobě od 23. hodiny nastoupí Francie a Anglie. Finálový duel Španělsko-Argentina se bude hrát zítra od 21 hodin v New Jersey.
4: Počasí.
3: Nadále čekáme oblačno až polojasno, teď dopoledne jen ojediněle, odpoledné místy přehánky, ojediněle se může objevit i bouřka, večer od západu ustávání srážek, maxima dnes 24 až 27 stupňů.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D1 směr Praha-Brno od sjezdu na Sázavu z kilometru 34 trvá o něco silnější provoz. Do dřívejšího omezení na kilometru 47 pojedete téměř 30 minut. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Teď už je tu pořád středočeská setkání a Šárka Formánková.
4: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.
8: Je tady další středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Když se člověk vyučí v nějaké profesi, většinou se jí věnuje po zbytek života. Někdy ale cestou zjistí, že to není jediná věc, kterou umí a že má i jiné dovednosti, které může využít. Nestává se ovšem často, že je někdo takový původním zaměřením herec, jako náš dnešní host Petr Vaněk.
4: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Host dnešního středočeského setkání je herec. Hraje v seriálech, ve filmech i na divadle. Zároveň ale také zpívá, založil kapelu a vydal první album. A kromě toho je i průvodcem lesní terapií. Petr Vaněk, který žije v Dobřichovicích na Praze Západ. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste k nám dorazil se dvěma zvířecími kamarády. Mm-hmm. Představte nám je.
1: Tak ten, co leží vpravo a má takovou světlou, vypadá vlastně jako vyzrálé pole žita, tak to je Spock, to je míšenec z útulku, který k nám přišel v covidu. A ta, co leží pod váma a občas možná bude brblat, tak to je chodský pes nejmenší z vrhů, co jsme měli, a jmenuje se Lola.
0: Já myslím, že to všechno asi souvisí s životem, který vy teď žijete, ale začneme samozřejmě u herectví. Vy jste odjakživa chtěl být hercem?
1: Já nevím. Já si myslím, že jsem chtěl být profesionální basketbalista.
0: S vaší výškou je to pochopitelné?
1: Je. A protože, že jo, tak já, když jsem začal hrát basket, tak to bylo v období přesně, kdy Chicago Bulls, Michael Jordan a Scottie Pippen a tyhle ty jména prostě lítali po palubovkách, takže...
0: Velká motivace.
1: Jasně. No, tak jsem chtěl být basketbalista, pak jsem chtěl být podle mě ochranář přírody, protože můj táta v té době pracoval na CHKO Žďárské vrchy. No, tak se to tak střídalo a to herectví přišlo asi až někde na Božce. Mm-hmm.
0: Vy jste si zahrál v řadě zajímavých, ale zároveň bych řekla docela náročných filmů, například Nabarvené ptáče, Toman, Tobruk nebo Zahraniční dítě číslo 44. Já si vždycky říkám, jestli je to natáčení tak náročné, jak potom ten samotný film vyznívá. Třeba ten Tobruk bych si trochu typla, že možná ano.
1: To je úhel pohledu, že jo. Já si myslím, že prvotně je důležitý říct, že dle mýho každý herec má rád výzvy a ten Tobruk byl v té době jedna z výzev, která prostě nešla
0: odmítnout
1: vlastně. A zároveň si myslím, že tam chtěl být každý, kdo se to dozvěděl, že se to bude chystat a bude se to točit. A to byl vlastně jeden zatím z top 10 jako třeba zážitků, který jsem v rámci natáčení zažil. No, takže to, já to nepovažuji za nějaký. Myslím si, že náročnější je potkat třeba režiséra, s kterým si nerozumíte, nebo člověka, s kterým si nerozumíte i ve svém životě, než práci, která má smysl a děláte ji s lidma, který tomu věří.
0: Vy jste herec, který rozhodně nepatří do nějaké jedné škatulky. Máte opravdu velice pestrou škálu rolí. Jaké role vás osobně nejvíc baví?
1: Mě baví, když tam je nějaká výzva, no, kdy ta postava není plochá za prvý, můžu ji určitým způsobem vytvářet nebo vdechnout do ní i něco svýho. To znamená, že dochází k nějaký diskuzi s autorem nebo s režisérem. Vlastně mě baví, když dochází k diskuzi, jako když to není jenom direktivní, že to udělej to takhle. Neříkám, že všechny nápady, které mám, tak jsou jako geniální, to ne. Ale třeba teď vlastně chystáme pana Sofia s režisérem Kadrnkou, vlastně, který bude točit o Janu Amosovi Komenským film. A tam bylo pro mě jako po dlouhý době úchvatný setkat se s, já jim říkám, lingvisti, kteří psali vlastně ten scénář. A na té čtené zkoušce vlastně najednou bylo mnou zjištěno, což je úchvatný, že ten scénář vlastně je tak geniálně napsaný, že vlastně tam nemá smysl něco přidávat nebo ubírat, protože to vlastně funguje jako báseň.
0: Je to taková krásná hra s jazykem.
1: No, neuvěřitelná, když potkáte v dnešní době, kdy to je všechno rychlý a vlastně určitým způsobem někde i rychlý vlastně v těch emocích a všem, že to není potřeba jako nějak se v tom vyhrávat, tak najednou tady potkat takovouhle báseň je prostě výjimečný. No a v ten moment jako není nutný do toho zasahovat, ale je fajn, že ten režisér vlastně vnímá a slyší. To je podle mě jako ten moment, kdy dochází k té tvorbě, která mě baví.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je herec Petr Vaněk. My jsme vás na divadle mohli vidět ve Studiu 2 ve hře Inženýr Jaromír Stromšík, muž v síti, kde jste hrál ajťáka, který diváky provází světem počítačů. Jaký vy sám máte vztah k počítačům a k těm moderním technologiím?
1: Učím se, nevadí mi to, mám to rád a naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří mě určitýma věcma nebo prostorama tohohle oceánu provázejí, ať už se to týká vlastně práci třeba se sociálníma médiema. V určitý moment mě přijde, že narazíte na nějakou hranici, kde zjistíte, že je fajn potkat někoho, kdo se tomu věnuje víc a můžete se přiučit, anebo potom zjistíte, že je lepší mu to jako odevzdat vlastně tu práci. Zároveň to je i s AI, vlastně si myslím, že nejsem ten, který bude říkat, že s tím jako nespolupracuje. Využívám tuhle novinku nebo tady tenhle ten bombónek, který se objevil v naší době nebo v našich životech a nestydím se za to a mám to. Vím, že to má nějakou hranici od nějakého bodu po nějaký bod a v tom je mi vlastně fajn partnerem.
0: Když člověk hraje takovouhle roli, třeba toho ajťáka, musí se sám alespoň na chvíli třeba do toho světa počítačů ponořit, anebo to hraje tak trochu s nadhledem?
1: Tak ta hra byla skvěle napsaná od René Levinského, nebo je skvěle napsaná a zároveň vím, že tam byly jako termíny, který jsem znal z dětství a samozřejmě je to pro fajnšmekry, jako je to prostě pro nerdy, který si prostě přijdou jako zasmát něčemu, kde ty významy mají nějaký opodstatnění a to bylo jako úchvatný představení, který mě mrzí, že skončilo, ale to byl skvělý nerd. No, jako za mě to bylo, viděla jste to?
0: Neviděla.
1: No, to byla počítačová učebna, jsme připravili počítačovou učebnu, čili vlastně ten divák přichází jako na opravdu na rekvalifikační kurz úřadu práce, kde jsme měli vlastně udělaný systém počítačový a já jsem měl hlavní počítač, kterýho jsme to vlastně všechno pouštěli a vzadu měli kluci jeden komp. Zní to složitě, ale bylo to opravdu jednoduchý. A skvělý bylo, že v tom Studiu 2 občas přišli lidi v obleku a říkal třeba ten manžel, říkal, prosím tě, neblázni, to nebude tady, teď tady je nějaký jako kurz nebo úřad nebo nějaký rekvalifikační kurz. A on říkal, ale to je ono, tam jdeme, to je to divadlo. A on říkal, prosím tě, to je nějaká blbost. A teď tam seděli ty lidi vlastně v tom obleku s těma motýlkama v šatech. Tak to bylo skvělý vlastně, tady tenhle ten střed nebo vznik alternativního divadla ve skladu Studia 2.
0: A vy jste je do toho vtáhli, když tam
1: byli. Jo. A ty lidi by z toho byli nadšený, protože pak si mohli zahrát vlastně, jak se to jmenuje, jak to papa...
0: Pac-Mana.
1: No, na závěr byl Pac-Man pro ně, který jsme tam pustili. No a to
0: zboří hranice.
1: No jasně, to je prostě Pac-Man je nejvíc. No.
0: Vy kromě klasického divadla hrajete i v muzikálech. Do těch vedla Cesta kudy.
1: Já mám pocit, že mě k tomu pomohl Vojta Dyk a zároveň Ondra Brzo Bohatej, který mě vlastně dostali na konkurs prvního mýho muzikálu, což byl Legenda Sherlock Holmes. A musím říct, že vlastně mě ten svět přijde úchvatný, barevný a neuvěřitelně jako profesionální. Naučil jsem se tam, já nevím, kolikátý rok tam jsem, ale vlastně vnímám, že jsem se tam naučil spoustu věcí z tohohle prostředí. Zároveň hrajete prostě s obrovským orchestrem, což je prostě výjimečný a řekl bych, že...
0: To se hned tak nepodaří
1: nikdy.
0: No,
1: to ne, no.
0: Kde vás můžeme vidět teď, v jakých muzikálech?
1: Teďka se alternuju v Anděl Páně, zároveň tam je Beetlejuice a to je všechno teďka.
0: A to je v Hudebním divadle v Karlíně?
1: V Karlíně, ano.
0: A jakou roli máte v Andělu Páně?
1: Správce.
0: Ano, ten nepříjemný, slizký pán.
1: No, každý má že nějaký touhy svoje, no, tak on má svoje touhy a snaží se pro ně prostě dělat to nejlepší, no.
0: Je fajn, že pro tu roli máte pochopení.
1: Mám.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je herec Petr Vaněk, který žije v Dobřichovicích na Praze Západ. A já jsem na začátku říkala, že jste sice vystudoval herectví, ale časem jste zjistil, že máte i další dovednosti. A já se přiznám, že mě samotnou vždycky překvapí, když zjistím, že nějaký herec nebo herečka umí krásně zpívat, protože to nejde automaticky ruku v ruce, když někdo hraje. Kde jste vy zjistil, že byste chtěl zpívat?
1: No, to bylo... My jsme s mojí manželkou byli na dovolený v zimě a já jsem si to tam tak nějak jako rekapituloval a říkám, dobrý, tak to herectví nějak dobrý a co dál, jako, no a vlastně jsem si říkal, tak bych zkusil zpěv, to se bude hodit a vzpomněl jsem si na Pavlu Fendrichovou, tak jsem si ji ozval a ona říkala, jo, tak pojď a začal jsem k ní docházet na hodiny a postupem času se z ní stal vlastně osobní trenér v tom zpěvu a musím říct, že i když bydlí vlastně na druhou stranu od Dobřichovic v Holubicích vlastně, tak je pro mě neustále nějakým partnerem, přítelem, vícero teďka na telefonu, ale vím, že teď třeba něco budeme chystat, kde budu zpívat, tak když něco, tak vlastně k ní můžu dojít kdykoliv a zároveň říkám, je pro mě velmi blízkým člověkem, který mě v tom zpěvu dal pevný základy.
0: Měl jste původně ohledně toho zpěvu nějaký konkrétní plán, nebo jste si jenom říkal, že prostě zkusíte zpívat a zkusíte se to učit?
1: Jo, no, já miluju film Tajný život Waltera Mittyho, myslím, že se to jmenuje, kde Ben Stiller hraje vlastně takovýho novináře. On třídí fotografie v New York Times a Eddie Vedder tam hraje hudbu a mě ta hudba úplně fascinovala. Pořídil jsem si ukulele a říkal jsem, tohle by mě stačilo, Pavlo, kdybych se mohl jako jenom učit. No akorát, že Pavla přišla vlastně asi za 4 měsíce, že bude na podzim konkurs na tu Bernsteinovu mši k tomu Vojtovi, což já jsem v té době nevěděl, co je Bernsteinova mše a Pavla mi to vysvětlila a nějak začal vlastně příprava a říkala, pojď to zkusíme, bude sranda. No.
0: A z té strany se potom stala spolupráce s Vojtou Dykem?
1: No, jasně, no, ale jako musím říct, říkám, že já jsem fakt, to je s obrovskou pokorou, jako k tomuhle přistupuju a velmi si toho vážím, té možnosti, že to vlastně přišlo a že jsem fakt měl štěstí, že ta myšlenka nějak přišla.
0: Vy se teď věnujete vlastní muzice společně se Sárou Bukovskou. Vydali jste i první společné album. Jaká je to vlastně muzika? Co je to za druh?
1: Já bych řekl, že to je takový world music vlastně, nebo šanzon. Já tomu nerozumím. Já nemám rád vlastně moc pojmenovávání, mně to přijde v dnešní době úplně zbytečný. Je to osobní vlastně nějaká výpověď, která vychází z té doby, z toho, co žiju a neumím určit ten žánr. Někde to je popsaný na internetu, že to někde jako popíše nějak, ale já myslím, že to má prostě osobní výpověď.
0: No to vlastně není potřeba.
1: No, není.
0: Někdo si to prostě může poslechnout a zjistit, jestli se mu to líbí nebo ne.
1: Tak, přesně. Podstatný pro mě je, že ty lidi, kteří to slyšejí, tak i v temném období jim to dodává úsměv.
0: To je neuvěřitelně jako sklidňující.
1: Jo?
0: Člověk si to poslechne a i když v tu chvíli má jiné myšlenky, tak najednou se ponoří do něčeho hlubšího a je to moc prima v pocit.
1: No, tak díky. Vnímám to stejně.
0: Vaše album se jmenuje Roztáhnout křídla. Souvisí ten název s tím, že právě díky tomu, že jste se otevřel i muzice a zpívání, jste víc roztáhnul křídla?
1: Jo, to je v tom si dovolovat asi věci, o kterých jsem si třeba předtím, nebo jsem je vnímal, že se to nehodí, nebo že přesně to, co jste říkala na začátku, že někdo něco vystuduje a najednou to musí dělat celý život. A určitým způsobem tady ta škatulka vlastně vzniká jenom tím, že to vidíme, že to tak lidi mají. A to jsem vnímal najednou i u sebe, že mě nějaký ty touhy, chuť dělat něco jiného byla, ale vždycky jsem se toho bál vlastně, no, nebo jsem si to nedovoloval vlastně. Mm-hmm.
0: Člověk má strach, říká si, co když mi to nepůjde.
1: No.
0: Ale my si to musíme připustit, že to třeba nepůjde, ale na druhou stranu, když to neskusíme, tak nebudeme vědět, jestli by to nešlo.
1: Přesně, a ono těch určitým způsobem řešeno jako fuck upů, průběhu té cesty přišlo spoustu. Neříkám, že všechno se jako povedlo, ale bez té zkušenosti vlastně bych se nehnul dál.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Dnešní středočeské setkání se odehrává před filmovou kamerou, ale také na divadelních prknech. Naším hostem je herec Petr Vaněk. My jsme si před chvílí povídali o tom, že člověk by se neměl uzavřít do jedné škatulky, ve které pak zůstane celý život, ale že by měl poslouchat volání, které se v něm ozývá. A já tak trochu cítím, že se to asi stalo i vám?
1: Stalo, ale musím říct, že v průběhu třeba té doby, a mluvím jako o posledních 3 letech, tak jsem určitým způsobem, jak říká moje terapeutka, jsem se rozjel možná až trošku jako ADHD, nebo takhle. Moje žena řekla, udělej si něco svýho, já jsem to pochopil tak, že jsem rozjel 6 projektů zároveň. Což neříkám, že jako správně, a určitým způsobem jsem zapomněl na sebe tady v tomhle tom rozjetí. A včera zrovna jsem byl na terapii a bylo neuvěřitelně silný pro mě, když jsem jako po nějaký době, kdy tam chodím, jsme vlastně došli k tomu, že určitým způsobem mě vytahujou věci hodně to okolí, když je intenzivní, tak na mě některé věci dovedou působit jako velmi zranitelně. A říkal jsem, že by mě vlastně bavilo objevit to, co je to moje, kde najdu tu svoji sílu, že jsem to určitým způsobem ztratil, ten prostor. A byli jsme minulý týden v Harachově, přijeli jsme tam večer, protože jsme jeli v zácpě od Prahy až po Mladou Boleslav, a když jsem tam přijel, tak jsem měl vlastně náběh na migrénu a říkal jsem, že jdu na skialpy a vzal jsem psy. A po dlouhý době jsem vlastně zažil, že jsem v průběhu té cesty tím lesem, v té tmě, tu vlastně migrénu nechal odejít. Nebo že to přepětí vlastně prošlo, a řekl jsem o tom vlastně na té terapii. A tam jsme zjistili, vlastně si pojmenovali, co je ten můj střed a co je to místo, který dle mýho musí mít každý vlastně. Nebo jsem rád, že jsem ho objevil, protože jsem ho hledal a cítil jsem potřebu to teďka říct.
0: Já tomu úplně rozumím. No. Já si hlavně myslím, že ono nás někdy něco, co uděláme jen tak, dovede k určitému poznání. A právě proto, že jste zmínil ten les a zmínil jste vlastně to sklidnění, které asi proběhlo, tak se musím zeptat na další věc, které jste se začal věnovat. A sice lesní terapii. Já se přiznám, že jsem vůbec nikdy předtím o tom neslyšela. Tak vás poprosím, abyste mi řekl, co to vlastně je lesní terapie.
1: To je právě třeba tohleto, co jsem zažil, že si dovolíte zůstat v tichu v tom lese a nechat ten les promlouvat. A ta osobní zkušenost je velmi zajímavá, té intenzitě toho, jak přestane vlastně ten mozek a to tělo vás nutit něco dělat a jak vlastně ten prostor v tom lese začne ve vás uvolňovat všechno to přepětí. A vychází to z japonské metody Shinrin-yoku, kde Shinrin je les, yoku je koupel. A vy se vlastně vykoupete v tom lese, no.
0: Vy jste průvodce lesní terapií a říkáte, že les je terapeut a vy jste ten průvodce. Co všechno vlastně nabízíte lidem, kteří se s vámi do toho lesa vydají?
1: Já jsem průvodce, no. Ono je to takový, jak kdyby vlastně jste přišla do čajovny a řekla jste, že si chcete dát tady tenhle ten čaj nebo ochutnat, já vám můžu nabídnout ten čaj, a ten čaj má nějaký svoje
0: tajemství, schopnosti,
1: který tím, že ho necháte louhovat nějakou dobu, tak se objeví. A ta chuť je potom třeba výraznější. A tím, že vlastně ten průvodce, nebo tím, že já jsem prošel tu školu, tak jsem zažil na vlastní kůži a můžu předávat vlastně a vím, co potom určitý pozvánky pro toho člověka, který se mnou jde do toho lesa, můžou mu jakoby pomoct uvolnit v tom těle.
0: A co to třeba může být?
1: Co to může být, jako myslíte konkrétně?
0: No konkrétně, jako třeba objímáte stromy, lehnete si do mechu.
1: No, já hodně často... Můj nejoblíbenější je, že zabořím vlastně nos do mechu. To je nejvíc. Takže první jako pozvánka je zabořit nos do mechu. Ale je tam nějaká cesta k tomu, aby oni měli důvěru k tomu lesu. A zároveň k tomu, že po nich nechci něco šíleného hnedka na začátku a cítit ty vůně, no, protože když pak ještě zavřete oči, když máte ten nos v tom mechu, tak ty vůně začnou, to tam se objeví takový světy, který vlastně člověk vůbec prostě nezná, nebo by netušil. Oborovský jako poznání je třeba pro některý vlastně účastníky, že kapradí má svoji vůni. Mm-hmm. Ale tu objevíte jenom tím, že vlastně zavřete ty oči. A pro mě samotného říkám, je teď ta cesta objevování toho, jak jsem zažil teď v tom Harachově, kdy vlastně i v té zimě se to dá objevovat, kdy najednou můžete poslouchat kapky vlastně, které jsou v zamrzlém potoku, nebo vlastně se ponoříte do toho sněhu, anebo mluvíte s těma stromama, no, to je velká síla.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Host dnešního středočeského setkání herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích na Praze Západ a kromě toho, že hraje divadlo i ve filmu, tak také chodí do lesa a také zkoumá huby. Jak jsem se dozvěděla, vy jste prý začal studovat školu hub?
1: No, začal, no.
0: Co se studuje na škole hub? Jaké sbírat, jaké nezbírat?
1: Ne.
0: To bude složitější.
1: No, je to ještě jako komplex, no je to složitější, no. Ale nevím, já sám nevím, jako co z toho vyleze ještě, jo. Já jsem se houbama začal zabývat vlastně, řekněme, třeba už to je 10 let. Tak mě fascinovalo, že houba sama o sobě může třeba sežrat filtr od cigarety. Akorát je nutný tu houbu s ní jako navázat nějaký kontakt a začít s ní komunikovat a ona je schopná vlastně rozložit určitý formy plastu. Zároveň třeba z houby se začíná, už delší dobu se z toho staví domy. A zase tam mě na tom fascinoval ta komunikace s tou houbou, že ty lidi, kteří se tomu věnují, tak určitým způsobem vlastně s tou houbou komunikují o tom, co já si to představuji tak, že co bys řekla na to, že bys postavila tady ten dům. A ono tak jo, tak jo, nebo tady podívej ten plast, tady bychom mohli sežrat. A to nemám jako tady vycucený z prstu, nebo jako, že bych to vněl z jednoho nějakého zdroje z internetu. Ale vlastně to existuje. Mě to začalo vlastně fascinovat a začal jsem hledat lidi, kteří se tomuhle věnujou. A zároveň jsem najednou zjistil, že existuje Mycomedica, kde existuje kurz o vitálních houbách, což jsou třeba cordyceps nebo reishi a další houby, které vlastně...
0: Léčivé houby,
1: no. Mm-hmm. Který ale vlastně léčí tak, že na každého můžou působit jinak a vlastně v tom jsou ty vitální a v tom já považuji jakoby tu komunikaci s tou houbou, že ta houba vlastně, ne každá houba vám může jako pomoct, některá vám může uškodit, ale je to o určitým jako hledání. No a v tým jako medice se učíme, co tomuhle čínský medicíně, jakým způsobem k tomu lidskému organismu v rámci těch vitálních hub je možný přistoupit. No a mě to nějak zajímalo. Mm-hmm. A zároveň jsem si uvědomil, že to chci pěstovat ty houby a když už to chci pěstovat, tak zároveň by bylo fajn o tom vědět, co to dělá a jakým způsobem to můžu využít.
0: Já jsem na čínské medicíně slyšela, že zejména třeba ta houba reishi najde v těle ten problém, který tam je a začne ho řešit.
1: No jasně, no.
0: Když se bavíme o houbách, tak ty samozřejmě souvisí s lesem, se stromama. A vy jste vlastně říkal, že ty stromy vy vnímáte trošku jinak, než je běžný člověk vnímá. Vnímáte je jako něco, s čím můžete komunikovat stejně jako s těma houbama?
1: No jasně, já jsem si dokonce šel jsem tak daleko, což mě zase na to upozornila Pavla Fendrichová, učitelka zpěvu, tak existuje takový přístroj, který se jmenuje Plantwave a který vlastně má různý senzory, který se dají připojit buď na květinu, na houbu, anebo právě na strom. A on potom začne snímat vlastně to elektromagnetické pole toho stromu a z toho vytváří hudbu. A aby jsme ještě jako šli hodně dál, tak jsme odjeli, já jsem objevil na internetu chlapíka, který napojí právě tyhle ty věci a dělá různý koncerty v lese a přijel do Berlína, kde jsme byli s dalšíma třeba, já nevím, 708, no prostě nás tam bylo hodně v tom kostele a on tam hrál na ty houby. A to byl prostě zážitek neskutečný. A nikdo nebyl světej, jo, na rovinu. Všichni jsme byli čistí a byli tam i děti a v té Kanadě třeba chodí do toho kostela i zvířata, což je úplně veliký úlet, ale má to prostě pro mě jako obrovskou sílu, no. A se stromama, myslím, že se jmenuje pan Lahoda, tak napsal komunikaci se stromy. No a tam je geniální myšlenka, že vlastně je fajn ty stromy podrbat. A když strom podrbete, což je fajn třeba vydržet 15 minut, tak on vám potom začne dávat nějaký zprávy nebo energii a zároveň tam popisuje, jaký strom, co dělá a tak dále. Je to výtečná kniha pro lidi, kteří věří tomu, že stromy můžou komunikovat.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Ve větru tichém toulám se mezi stromy, do noci vzlétám jak volný pták, co výšky miluje, jak slunce mezi mraky, za hlasem putuje. Cítím, jak srdce rozkvétá.

horní hladině srdce mi buší a ve tvých uších svoboda v duši.

rok se blíží, tiše a svižně louko, mihnu se krajinou ponurou. V životě ve snu, neboj se, neublížím, putujíc noční ozvěnou.

0: hostem dnešního středočeského setkání Petrem Vaňkem jsme se podívali do divadla, do filmu, do lesa, za houbami. A taky jsem o vás slyšela, že jste vášnivý cyklista.
1: Jo, to nějak taky přišlo najednou, že jsem si říkal, že by mě těšilo, kdybych se věnoval něčemu s tím kolem. Takže zase ten vesmír prostě řekl, že to tak má být. A teď připravujeme pořad Kosmonaut na kole, kdy jsme s mojí dcerou s Pepinou vyrazili pro zkoumat Vysočinu a najít, jestli tam žijou jednorožce, protože jí někdo řekl, že tam jsou. A během 5 dílů vlastně zjistíme, že tam ty jednorožci jsou a dál nebudu víc vlastně, jako nebudu spoilerovat, jak se říká. Ale ta cyklistika pro mě má vlastně i v dnešní době význam, že si myslím, že se dá jezdit na kole vlastně i z těch Dobřichovic dojíždím do Prahy.
0: A jste dálkový jezdec nebo výkonnostní jezdec, anebo raději jezdíte pomalu a kocháte se?
1: Radostný jezdec. A je mi vlastně úplně jedno, jestli jedu dálku, anebo já neumím moc, jako nevydržím na kole třeba 200 kiláku, nedám to, jakože při mých 195 cm fakt jako mám rád svoje tělo a to je pak jako mučení, mně přijde. Zároveň máme třeba kargo kolo, kam já naložím psy a vnímám nějakou touhu si vyrazit na nějaký takový bikepacking vlastně, buď se psama nebo sám.
0: A kde nejradši na tom kole jezdíte?
1: Je mi to úplně jedno. My, když hrajeme třeba Shakespeareovky, tak si dovolím a vezmu si auto. Dozadu dám nosič a vlastně si to kolo vezmu sebou, protože nejsem moc typický herec v rámci nějakého trávení času v hospodě. Já radši ráno prostě jdu ven, nebo si to kolo vemu a jdu si zajezdit. A je mi to vlastně jedno, no. Jezdím vlastně všude, kde to jde.
0: Vy žijete v Dobřichovicích a tak trochu si říkám, že to asi souvisí i s tím, že tam máte blízko do přírody a právě i k těm možnostem toho pohybu.
1: Jo, to jo, ale podstatný bylo pro nás se ženou, že jsme hledali po tom covidu, kde bychom mohli jako žít jinde a i když jsme jeli třeba do Krkonoš, do Krušných hor, kam jsme jeli všude, my jsme opravdu objezdili celou Českou republiku, ale velmi často jsme končili ve Sklizeno v Dobřichovicích, kde jsme si dali kafe nebo chleba nebo něco a říkali, tyjo, tady je to fakt fajn a sem se furt vracíme a to je nějaký divný a vlastně jsme hledali, ale tam v tom údolí jako sehnat něco je těžký, ale najednou to vlastně, když jsme přestali

0: fajn, že to je frekventovaný tam dole, ale tam nahoře. Protože tam nahoře se člověk potom může ztratit a objevovat vlastně po každý místa stromy, který mají obrovskou mystiku a který vlastně léčejí.
1: Tak já vám přeju, abyste se k těm místům dostával co nejčastěji a aby vás pořád bavilo všechno, co jste se rozhodl dělat.
0: Moc vám děkuju.
1: Děkuji, že jste přišel, mějte se krásně, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Naším hostem byl herec Petr Vaněk, který žije v Dobřichovicích na Praze Západ. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: 11 hodina.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: V centru Prahy ráno začala velká tramvajová výluka, potrvá 3 týdny. V Českém Brodě na Kolínsku plánují na léto výměnu oken v hlavní budově tamní nemocnice. Nehodu 2 autobusů na Znojemsku si vyžádala 40 zraněných. A dnešní počasí odpoledne bude ve středních Čechách oblačno až polojasno, místy přehánky, ojediněle bouřky, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré sobotní poledne. V Praze od rána nejezdí tramvaje, a to mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat trať. Výluka ovlivňuje celkem 12 linek, které musí jezdit odklonem, říká mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra.
0: Dělníci v Českém Brodě na Kolínsku začnou ještě letos v létě vyměňovat okna a také parapety v hlavní budově tamní nemocnice. Současná dřevěná okna už netěsní, město by tak mělo v zimě ušetřit za vytápění. Práce zhruba za 3 miliony korun budou hotové do konce letošního roku, potvrdil to starosta Tomáš Klinecký z TOP 09.
3: Je to historická budova, která původně v 19. století sloužila jako kasárna. Začátkem 20. století byla přestavěna na okresní nemocnici. Těch oken je tam 29 typů, takže to je poměrně velká akce a půjde především o okna, která se nachází v pokojích pro pacienty, na chodbách, v sesternách a podobně.
0: Hasiči a také záchranáři stále zasahují u čelní srážky 2 autobusů u Lehovic na Znojemsku. Při nehodě se dopoledne zranilo 40 lidí. Na místě je 13 záchranářských posádek, mimo jiné také velkokapacitní sanitka a vrtulník. Podle velitele znojemských hasičů Jana Kutnera bylo 30 lidí zraněno lehce a 9 těžce nebo středně.
4: Ve fázi už teďka transportu distribuujeme zraněný směr Znojmo, směr Brno. Celá komunikace bude více jak na 2 hodiny určitě uzavřená, je to hlavní tah Brno-Znojmo. Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se v těchto dnech ve Spojených státech připravují na mistrovství světa, které začne v pondělí v Oklahoma City. Olympijský vítěz a 5-násobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede také o olympijské medaile.
5: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší, má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme v celém regionu středních Čech oblačno až polojasno, zpočátku jen ojediněle, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky, ty teď míří od západu na Mělník a Neratovice a k večeru od západu ustávání srážek. Maxima dnes mezi 24 a 28 stupni, mírný západní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnici D1 Praha Brno sledujeme silnější provoz nejdříve před omezením na Šmejkalce. Zpomaluje se za sjezdem na Popovice kolem 19. kilometru, pak se jede dlouhou dobu plynule a opět se brzdí u sjezdu na Vlašim na kilometru 49. Odsud se nesouvisle popojíždí až za sjezd na Ledeč na kilometru 68. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají písničky na přání, provázet vás jimi bude Petra Procházková.
6: Hezké popoledne.
1: Písničky na přání.
6: Posloucháte Český rozhlas střední Čechy, na kterém právě začínají písničky na přání, a pokud si chcete nějakou zahrát, nějakou si vybrat, tak nabízím webový formulář, který najdete tradičně na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz, a nebo taky můžete poslat SMSku, a to ve tvaru STC, mezera, text vašeho přání a odeslat ji na číslo 90 011 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát, a první písnička pro všechny.
1: Písničky na přání.

Milá redakce, zahrajte prosím mé manželce Libušce její oblíbenou skladbu ke kulatým osmdesátinám. Celá rodina jí přejeme hodně zdravíčka, pohody a houbařských úspěchů.

Chtěli bychom zahrát pro naši maminku Věru Mochánovou, která v pondělí oslavila 65. narozeniny. Přejeme hlavně zdravíčko a štěstíčko dcery s rodinou a milovaný manžel.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Dobrý den, rádio, prosím o zahrání písničky pro mamku paní Hanku, ať má pěkný den a dobrou náladu. Děkuji, syn Karel.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž.

Dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro našeho hodného tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty. Děkujeme za zahrání a přejeme vám do studia a všem posluchačům pěkný den za celou rodinu Renda.

Prosíme Marcela z Moškadleně, všem pracovníkům a posluchačům našeho milého rádia a moc děkujeme přátelům za posílené písničky Hanka a Jiřinka. Ještě druhá zpráva, Petruško, prosím o zahrání Dlaně k svátku Drahušce Beranové. Hodně zdraví, štěstí a pohodu přejí Květa, Roman a Jirka a zdravíme celou rodinu. A do třetice z Možek, hezké odpoledne, moc vás prosím o zahrání písničky od Marcela z Moška s přáním všeho nejlepšího pro moji kamarádku Hanku Jasanskou, která v těchto dnech slaví narozeniny. Děkuji za zahrání a přeji vám hezkou sobotu, Helena Pospíšilová.

0: Pavla Vítka.
1: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Písničky na přání.
2: Zahrajte všem posluchačům píseň Jen tak od Hany Zagorové i vám do studia. Přejí Liběna a Fanda s Příbrami.

Z naší malé pařezovky zdravíme všechny přátelé, posíláme veliké děkujeme Janince do Podmok, Jindře do Benešova a Liběně do Příbramy za upřímné a povzbuzující telefonáty. Milá děvčata, vykvetlá do krásy a dokonalosti, bylo nám krásně a hezky u srdce, stejně jako při poslechu našich písniček českých, proto jedna z nich patří jen vám, je od Janičky a z Dendy z Rakovníka.

0: nebude žít.
1: Dobrý den do studia i posluchačům. Petruško, zahrajte prosím Jarmelkám, Janinám, Světlance, Květě a Romanovi. Všechny zdraví, Jindra.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky na přání.
1: Milá Petruško, prosím zahrát Údolí včel. Měli svátek Martiny a mají svátek Drahušky. Hodně zdraví, štěstí i lásku přeje Marcela, PS taky Monice a Věře. A druhá zpráva, krásnou prázdninovou sobotu vám, milá Petro, a do studia. A prosím Drahušce Baranové k svátku a Pavlovi Kučerovi k narozkám. Anuka Údolí včel, Veronika.

Petruško, zahrajte k svátku, milé drahušce Beranové, hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody přeji Jana a Janina a zdravíme také Jarmily a všechny posluchače. A ještě jedna zpráva, drahušce Beranové, k svátku posílám a přeji samé pohodové dny. Pozdrav též Veronice, Janinkám, Jarmilkám a Maruškám světla.

Prosíme Popelky, Květě Romanovi, Janinám, Jarce Skladna, Líbě, Vendy, Marušce a Zdendovi, Jarmelkám, Jindře Světlé, Drahušce Zesadské a také vám, Stáňa a Alča.

0: je, že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás. Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Písničky na přání.
1: Dobrý den, paní Petro, posílám hudební dárek Drahušce Baranové, přeji vše nej všem přátelům, se kterými si dáváme hrát. Zdravím a děkuji, babi Jarka.

Hezkou sobotu dnes se na mistrovství světa ve fotbale odehraje předposlední utkání o třetí místo mezi Anglií a Francií, proto vybírám jeden z oficiálních songů tohoto mistrovství všem posluchačům a fotbalovým fanouškům, zvlášť Sylvie z Prahy. Ano, a to je úplně poslední písnička, která dnes zazní, po 13. už si užijte zámecké léto a Petra Procházková se těší na slyšenou zase ve středočeském odpoledni a přeje krásnou sobotu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Do České republiky zítra dorazí silné bouřky. Výstraha platí také pro část Středočeského kraje. Kladenská průmyslová škola bude mít nové učebny a laboratoře. A dnešní počasí v regionu oblačno až polojasno, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Meteorologové v České republice opět varují před silnými bouřkami. Aktuální výstraha platí pro velkou část republiky s výjimkou severozápadní poloviny Čech. V našem kraji se týká Příbramska, Benešovska a Kolínska, a to zítra od 11. do 16. hodiny. Na východ České republiky dorazí silné bouřky o něco málo později. Podle meteorologů budou bouřky doprovázené nárazy větru a menšími kroupami. Zítřejší studená fronta také přinese citelné ochlazování. Maxima v příštím pracovním týdnu by měla být většinou kolem 20 stupňů. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno bude mít nové odborné učebny, laboratoře a také bezbariérový přístup. Středočeský kraj už vybral firmu, která provede stavební úpravy téměř za 12 milionů korun. Podle mluvčího kraje Adama Hejdy by práce měly skončit v příštím roce na jaře. Následovat bude dodávka a montáž vybavení téměř za 20 milionů.
4: Současné vybavení kladenské průmyslovky už bohužel naráželo na své limity. Naším cílem je, aby absolventi odcházeli do praxe co nejlépe připraveni na to, co od nich budoucí zaměstnavatelé budou skutečně vyžadovat.
3: Praha 14 připravuje na příští dva roky opravu asi 40 bytů ve velmi špatném stavu. Pražský magistrát přispěje radnici 45 milionů korun. Dalších 3 až 5 milionů investuje městská část každým rokem z vlastních peněz. Podle mluvčí Prahy 14 Veroniky Berné radnice spravuje celkem zhruba 400 bytů, které vyžadují rekonstrukci.
5: První etapa prací proběhne nyní o prázdninách, druhá příští rok. Rekonstrukce jader v obsazených bytech je s nájemníky pochopitelně včas komunikována. Snažíme se tyto práce směřovat právě na letní období, kdy jsou lidé více na dovolených. Většina bytů, které v následujících dvou letech projde rekonstrukcí, je v havarijním stavu.
2: Sport.
3: V Praze začíná tenisový turnaj světové série WTA. O víkendu je na programu kvalifikace, hlavní část začne v pondělí. Letošní ročník se i z kapacitních důvodů přesouvá ze Stromovky na Štvanici. Centrální dvorec má kapacitu 6 000 míst. Ředitel turnaje Miroslav Malý ještě před začátkem tenisové akce mluvil o tom, jak náročná byla jeho rekonstrukce.
6: Ten dvorec byl v katastrofálním stavu a chtěl bych poděkovat opravdu lidem, co se na tom podíleli, na té renovaci. Probíhalo to 2 až 3 měsíce. Byly to opravdu intenzivní práce, největší změna je vlastně rekonstrukce toho povrchu hracího, ten jsme vlastně kompletně vyměnili, zrekonstruovali a proto dnes se na něm může hrát.
2: Počasí.
3: Odpoledne čekáme v regionu středních Čech oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky, ty se teď objevují na Mělnicku a hlavně na Mladoboleslavsku. K večeru čekáme od západu ustávání srážek, maxima kolem 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: V Praze na okruhu vesmíru z dálnice D1 na letiště čekejte dlouhé zdržení. Více než půlhodinová kolona popojíždí už na výjezdu z Lohkovského tunelu z 15. kilometru a sune se až k Barandovu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října. První věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. 1/3 parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků?
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže... Takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let. Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je to nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek, to, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si dozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu?
1: Ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek. Překrásný. No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
2: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat Krakovských?
2: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Tady někde měl letadlo?
2: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
2: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexander Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927, on umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena, a vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně z velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexander Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
2: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
2: Naprosto jistě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky. Pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Onyariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo a to je tedy součástí sbírky vašeho muže.
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili,

0: malovat.
1: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
0: To ne, ale já se k tomu nedostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
2: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
0: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
3: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
0: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
3: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
0: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Aplikace Záchranka nově ukáže, kde je nejbližší lékárna i pohotovost. Noční demolice mostů uzavře část Pražského okruhu. Dnes ještě až 28 stupňů. V neděli se ochladí a přijdou bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomoci aplikací přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Kvůli bourání dvou mostů u Ořechu v noci řidiči neprojedou po Pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka začne v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. hodiny. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové na místě vzniknou dva nové mosty.
2: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
0: V Kladně jsou další tři nádoby na odkládání použitých injekčních stříkaček a jehel. Město má tak nově celkem 13 takzvaných fix pointů. Magistrát je do ulic rozmístil na základě dlouhodobých zkušeností tamních strážníků. U zamykatelné schránky nově podle mluvčí městské policie Kladno najdou lidé třeba v italské ulici.
3: Byly umístěny u křižovatky ulic 28. října a Vinařické v Moskevské ulici a na pěší zóně v Italské ulici. Slouží také lidem, kteří si doma aplikují léky, například diabetikům, pacientům užívajícím injekční léčbu nebo lidem, kteří potřebují bezpečně zlikvidovat použitý zdravotnický materiál.
0: Středověká řemesla, oděvy i dobovou kuchyni dnes představuje 15. ročník festivalu Oživlý středověk u zříceniny hradu Zlenice na Benešovsku. Součástí akce je také výstava, která připomíná 30 let péče o památku. Náplň řemeslného programu přibližuje spolupořadatelka Tereza Bílková.
4: Budou se tady tisknout vzory na látky, zpracovávat len, nebo se bude spřádat i na spřádacím kole. Vzadu za hradem bude výroba luku a kuší. Uvidíme tady práci hrnčířek. Možností bude spousta.
1: Počasí.
0: Zbytek soboty bude oblačný až polojasný, místy s přeháňkami a ojedinile bouřkami. K večeru budou srážky od západu ustávat. Teploty zůstanou mezi 25 a 28 stupni. V neděli bude hodně oblačnosti, déšť a místy bouřky. Na jihovýchodě kraje můžou být i silné. Teploty budou většinou mezi 19 a 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 kolem 44. kilometru ve směru na Brno se staly dvě nehody. U jedné z nich narazilo osobní auto do svodidel a levý pruh je neprůjezdný. Řidiči místem projedou se zvýšenou opatrností. Na Rakovnicku je uzavřená silnice 27 u Kolešova. Důvodem je nehoda motorky. Na místě zasahují složky záchranného systému. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už si slovo přebírá Petra a středočeské odpoledne.
5: Hezkou sobotu.
1: Středočeské odpoledne.
5: A ve středočeském odpoledni uslyšíte, že na východě Prahy se chystá velké rozšíření železnice mezi Libní a Běchovicemi. By měla přibýt čtvrtá kolej, která pomůže zvládnout budoucí provoz vysokorychlostních i příměstských vlaků. Takže v podhradí hradu Zlenice u Senohrab se dnes koná již 15. ročník festivalu Oživlý středověk a několik set let starý svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku se dočká potomků. Postupně budou vysazeny na přemyslovsky významných místech. Vzácné sazenice teď pěstují odborníci z Výzkumného ústavu pro krajinu. Vydáme se za nimi už za chvíli. A z českých písniček si zahrajeme Hanu Zagorovou, Petra Muka nebo Petra Reska. A jako první to bude Žlutý pes a Modrá a já přeji krásnou sobotu.
1: Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Vědci zachraňují vzácný svatováclavský dub. Podle legendy ho měla před více než tisíci lety zasadit kněžna Ludmila v místě narození svého vnuka knížete Václava. Odborné odhady říkají, že strom ve Stochově na Kladensku je minimálně o 200 století mladší. Teď postupně chřadne. Ve výzkumném ústavu pro krajinu ho proto naroubovali a vypěstovali nové sazenice. Ty zamíří na významná místa.
1: To bude osvěžující výlet, jo?
2: Golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
1: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že z něj teďka odebíráme častěji rouby, tak potřebuje větší péči.
2: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
1: Tady máme jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohoto je exemplář přemnožený z těch původních odebraných rostlin.
2: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než tisíci lety narodil její vnuk kníže Václav.
1: To se skutečně hrozně špatně prokazuje, protože většinou to jádro už nežije. Dneska už je to spíš torzo, ale je vidět, že to byl opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let.
2: Tady tento váš osmiletý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry, a ten kmínek je uzoučky do 10 cm.
1: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace, ale ještě to chce třeba dvakrát přeroubovat, aby pravidelně dělal nové výhony a z toho se začnou pěstovat ty nejkvalitnější exempláře.
3: Tady máme ten svatováclavský dub.
2: Bere Jiří IX. ve skleníku dendrologické zahrady výzkumného ústavu pro krajinu květináč s jeho roubem.
3: Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního, takhle dlouhý řez.
2: Dva různé proutky, které jsou spojeny k sobě.
3: U dubu je optimální řezat do dvouletého dřeva, nad kterým je dřevo jednoleté, a na tom necháváme tak 3 pupeny. A z nich pak vybereme jeden, z kterého zapěstujeme rostlinu.
2: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
3: Ano, tohle to udělalo za rok.
2: A co s ním budete dělat?
3: V této chvíli můžu stromek vyvázat a postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek. Letos je ještě na podzim přesadíme do větších hrnků a dopěstujeme do 1,50 m.
2: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Podhradí hradu Zlenice u Senohrab se dnes vrátilo zpět do středověku. V rámci festivalu Oživlý středověk budou mít návštěvníci možnost nahlédnout pod ruce řemeslníkům z Čech a Moravy i si užít hudební vystoupení. Jak to teď na místě vypadá, to už nám řekne naše reportérka Elena Chomátová. Elen, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Řekni nám, jak to teď ve Zlenicích vypadá a jaké všechny ukázky řemesel tu najdeme?
1: Já jsem musela od Podhradí kousek popojit, abych měla signál a mohla se s vámi spojit, ale jak to tu vypadá, tak všude v Podhradí najdete několik stánků z řemeslníky z Čech a Moravy, můžete si tady prohlédnout a vyzkoušet například mletí mouky, výrobu pergamenu a pigmentů, pečení perníků nebo třeba výrobu svíček z vosku. Najdete tady i oblast vojenského řemesla, tady si můžete poslechnout například o výrobě luků ve středověku, i si z něho můžete zkusit vystřelit. Stejně tak se tu dozvíte i o výrobě kuší a šípů nebo nýtovaných kroužkových košilí. Dokonce se tu dozvíte i to, jakým způsobem se starali o koně ve středověku i o procesu, který stojí za výrobou medoviny. Program samozřejmě myslí i na děti, ty si tu mohou vyzkoušet potisknout látku nebo si mohou například vyrobit vlastní kožený náramek.
0: A pokud se tam vypravíme, jak je to na místě s parkováním? Dá se dojet přímo k hradu?
1: Tak je možné nechat auto ve Zlenicích. Tady je i vyhrazené přímo parkoviště na louce pro návštěvníky. Odtud jdete pár metrů na přívoz, ten vás vezme přes řeku rovnou k hradu. Jezdí nepřetržitě a pak už stačí jen vyjít kopeček a jste tu. Nebo se můžete vydat směrem do Čtyřkol, odkud se vydáte proti proudu Sázavy směrem na Javorník, po slepé silnici až nakonec k potoku Mnichovka. Pak už musíte pěšky, minete občerstvení Štírna a jste skoro u hradu. Nebo můžete vyrazit pěšky z vlakové stanice Senohraby, je to sem přibližně 2 kilometry po žluté turistické trase.
0: A koná se na místě nějaký doprovodný program?
1: Ano, teď v odpoledních hodinách bude začínat hlavně hudební program. Letošní 15. ročník tady uvede 3 kapely. Polskou kapelu Žniva, ta hraje pohanský folk inspirovaný slovanskou a keltskou mytologií. Vystoupí také belgické uskupení Dua Lunaris. Ti hrají hlavně středověkou a tradiční hudbu. A vystoupí také česká pagan folková skupina Delorine. Jinak program bude probíhat i v neděli, to se můžete těšit na sérii workshopů k jednotlivým řemeslům.
0: Z hradu Zlenice se nám do odpoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: vámi je středočeské odpoledne a já přeji krásnou sobotu.
1: Region Express.
0: Železniční trať mezi Libní a Běchovicemi čeká v příštích letech výrazná proměna. Správa železnic chce ke stávajícím třem kolejím přidat čtvrtou a připravit tak koridor na větší počet vlaků i budoucí vysokorychlostní spoje. Projekt teď udělal další krok v povolacím procesu. Podrobnosti zjišťoval kolega Krištof Jiřík. Hezký den, Krištofe, co se tedy vlastně děje?
2: Hezký den. Ministerstvo životního prostředí zahájilo takzvané zjišťovací řízení EIA. To je první fáze posuzování vlivu stavby na životní prostředí. No a teď se bude rozhodovat, jestli bude potřeba podrobné posouzení a jaké podklady budou muset projektanti ještě doplnit. Současně bude pokračovat příprava projektové dokumentace a pokud půjde vše podle plánu, tak by stavba mohla začít v roce 2029 a hotová by měla být kolem roku 2033.
0: A co se na trati mezi Libní a Běchovicemi vlastně změní?
2: Dnes jsou v tomto úseku tři koleje a nově by měly být čtyři. S tím, že ty prostřední budou sloužit hlavně dálkovým vlakům, zatímco krajní koleje budou vyhrazené příměstským spojům, které zastavují na všech zastávkách. No a díky tomu se oba typy dopravy nebudou tolik vzájemně brzdit a na trať se vejde víc vlaků. Nákladní doprava se navíc přesune na jinou trasu přes Malešice, takže koridor bude sloužit především osobní železniční dopravě.
0: Tohle rozšíření souvisí i s plánovanou vysokorychlostní tratí. Jak?
2: Je to vlastně její nezbytná součást. Ona totiž ta samotná vysokorychlostní trať přivede do Prahy další vlaky, ale ty se pak musí nějak dostat do centra. A právě proto je potřeba rozšířit i současný koridor mezi Běchovicemi a Libní. Součástí projektu budou taky úpravy nádraží v Běchovicích a částečná rekonstrukce stanice Praha-Libeň. Cílem je, aby železnice zvládla rostoucí počet cestujících a zároveň byla spolehlivější než dnes.
0: Krištof Jiřík nás zasvětil do současné situace ohledně dostavby kolejí mezi Libní a Běchovicemi. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke Svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT a

0: uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih Vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Hezké sobotní odpoledne. Ředitele škol nově čeká delší příprava. Ministerstvo školství představilo nový standard jejich studia. V Praze nejezdí tramvaje z Lazarské na Újezd. Výluka potrvá 3 týdny. Dnes ještě až 28 stupňů. V neděli se ochladí a přijdou bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než dosud. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Zaměřit se má na vedení lidí, pedagogickou kvalitu a situace, se kterými se ředitelé při své práci setkávají, popisuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Největší změnou je důraz na praktickou přípravu a rozvoj kompetencí, které ředitelé při své práci skutečně potřebují. Větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
2: Dělníci v Českém Brodě na Kolínsku začnou v létě vyměňovat okna a parapety na hlavní budově nemocnice. Současná dřevěná okna netěsní. Nahradí je proto plastovými. Město by tak mělo v zimních měsících ušetřit na vytápění. Práce za necelé 3 miliony korun budou hotové do konce roku, říká starosta Tomáš Klinecký z TOP 09.
5: Je to historická budova, která původně v 19. století sloužila jako kasárna. Začátkem 20. století byla přestavěna na okresní nemocnici. Těch oken je tam 29 typů, takže to je poměrně velká akce a půjde především o okna, která se nachází v pokojích pro pacienty, na chodbách, v sesternách a podobně.
2: Tramvaje v Praze od dneška nejezdí mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka ovlivňuje 12 linek, které jezdí po odklonových trasách, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
6: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra. Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa má dnes pozdě večer na programu souboj o konečné 3. místo. V Miami proti sobě od 23. hodiny nastoupí Francie a Anglie. Finálový duel Španělsko-Argentina se hraje zítra od 21 hodin v New Jersey.
3: Počasí.
2: Zbytek soboty bude oblačný až polojasný, místy s přeháňkami a ojedinělé bouřkami. K večeru budou srážky od západu ustávat, teploty zůstanou mezi 25 a 28 stupni. V neděli bude hodně oblačnosti, déšť a místy bouřky, na jihovýchodě kraje můžou být i silné, no a teploty, ty budou většinou mezi 19 a 22 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na D1 u kilometru 45 ve směru na Brno se srazila 3 osobní auta, neprůjezdný je levý pruh. Na stejné dálnici pak mezi 5. a 21. kilometrem ve směru na Brno pomalu jede údržba. Omezená je krajnice. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už Petra Procházková a středočeské odpoledne.
7: Hezkou sobotu.
3: Středočeské odpoledne.
7: A ve Středočeském odpoledni budeme mít ve vysílání meteorologa České televize v rámci dnešní rubriky Co v učebnicích nebylo, to bude o slzách. A silničáři dnes v noci zbourají dva mosty v jihozápadní části Pražského okruhu. Od 19 hodin do zítřejších 11 budou řidiči jezdit po objízdné trase. Podrobnosti přidá už za chvíli náš reportér a z českých písniček si zahrajeme Valdemara Matušku, Holky nebo Janu Kratochvílovou a jako první to bude Pavel Habera. A já přeji pěknou sobotu.
3: Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne, máme minutu po čtvrt na čtyři.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už zdravím meteoroložku České televize Taťánu Míkovou, přeji dobré odpoledne.
2: Krásné, polojasné, oblačné odpoledne, no je to jak kde, máme dokonce někde i přehánky.
0: A i kroupové nebo jenom dešťové?
2: Tak teď ve středních Čechách máme jenom dešťové, dokonce jsou to opravdu jenom přehánky, ve středních Čechách žádné blesky neregistrujeme, ale kdybychom to brali přes celou zemi, tak třeba v Moravskoslezském kraji nebo ve Zlínském, tam nějaké ty blesky poletují ve vzduchu.
0: A jaký bude večer a noc?
2: Tak my počítáme s tím, že ještě do večera můžou doznívat nějaké ty přehánky. Potom se ale bude rozpouštět oblačnost a samozřejmě přehánky přestanou. A v noci by se mělo částečně vyjasňovat. K ránu může být dokonce skoro jasné nebe, ale úplně do rána to asi nevydrží, nebo možná spíš na východě regionu, protože od západu začne přibývat mraků. No a s těmi mraky se taky nad ránem objeví první přehánky nebo občasný déšť. Takže musíme se připravit na to, že zítra nás čeká víc oblačnost, přibývání mraků a taky nějaké srážky. Proti dnešku jich bude zřejmě víc, protože dnes to byly jenom takové lokální přehánky.
0: A jsou i nějaké výstrahy na zítřek?
2: No, možná já začnu teplotami, abych to nezamluvila. Ty budou ráno mezi 18 a 14. Na západě může být až řekněme 12 stupňů Celsia. A přes den čekáme maximální teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia, ale na západě může být třeba jenom do 20. Takže bude to rozdělené. No a teď s těmi výstrahami. To riziko požáru na jižní Moravě je sice na malém cípku země, ale ku podivu tam pořád ještě nezapršelo dost, takže pořád trvá. No a navíc se k tomu přidají samozřejmě i zítra bouřky. Ty bouřky od 11 do 15 hodin by měly být zhruba v pásu, který se potáhne od Šumavy a Českého lesa přes jižní část středních Čech až na Vysočinu. Potom odpoledne se přesunou spíš na východ země, to znamená na Moravu a do Slezska, a to by mělo být tak někdy po čtvrté, páté hodině, kdy u nás prostě přestanou už i přehánky, případně bouřky, a bude se částečně protrhávat oblačnost.
0: A co se týče toho ochlazení, které přijde, zdrží se nějakou delší dobu, nebo to zase bude pak oteplení a pak zase ochlazení?
2: No, tak vypadá to, že jednak to ochlazení bude přicházet v takových jednotlivých krocích. Zítra jsme řekli, že na západě středních Čech může být chladněji než na východě. A ještě chladněji bude potom v pondělí, kdy čekáme maximální teploty vlastně v celém našem regionu už jenom mezi 17 a 22 stupni Celsia. Tak to opravdu bude proti dnešku velký skok, myslím, že to pocítíme. No a potom ještě vlastně až do čtvrtka se budou udržovat teploty, které budou zřejmě jenom řekněme do 20, maximálně 22 stupňů Celsia. V ten čtvrtek by klidně nemuselo být ani celých 20 u nás. Tak upozorním, že ten příští týden si dává léto dovolenou, půjde možná na jižní Moravu, tam by mohly být letní teploty, protože ono tam vlastně až do té středy bude vždycky o kousíček tepleji než na celém ostatním území. A teprve na víkend, pátek, sobota, neděle, tam by mělo docházet k mírnému oteplování. Ty víkendové dny už budou mít zřejmě letní teploty, tak 25, možná v neděli i 27.
0: To byla meteoroložka České televize Taťána Míková. Vám děkuji, přeji krásnou sobotu a budu se těšit na slyšenou.
2: Já taky a všechny zdravím. Příjemný den.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Paliativní péče není tabu. Jde o nenahraditelný přístup lékařů a dalších odborníků. O své zkušenosti se s námi podělila Marta Skarlantová.
2: Já teda mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí.
1: Více s primářkou paliativní péče Zuzanou Křemenovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Na dopravní omezení se dnes musí připravit řidiči v jihozápadní části Pražského okruhu. Silničáři tam budou v noci bourat dva mosty. Podrobnosti nám k tomu řekne reportér Ondřej Mikušek. Hezký den.
1: Hezký den. Silničáři zbourají mosty mezi Ořechem a Slivencem. Konkrétně jde o nadjezdy z ulic k Zadní Kopanině a k Austisu, které jsou od sebe vzdálené zhruba 1300 metrů. Ředitelství silnic a dálnic kvůli bourání uzavře úsek Pražského okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Uzavírka by tam měla začít dnes v 19 hodin a trvat do zítřejších 11.
0: Kudy tedy mají řidiči úsek objíždět?
1: Silničáři připravili objízdnou trasu víceméně pro celou jihozápadní část Pražského okruhu. Z mimoúrovňové křižovatky z Braslav povede směrem k centru metropole po Strakonické a Dobříšské ulici, takže v podstatě podél Vltavy. Na Smíchově budou řidiči muset projet dvěma tunely Mrázovkou a Strahovským, za kterým se napojí do Patočkovy ulice. Odtud budou pokračovat ještě po Bělohorské a Karlovarské, no a zpět na dálnici D0 neboli Pražský okruh se pak dostanou u mimoúrovňové křižovatky Řepy.
0: A proč vlastně silničáři oba mosty zbourají?
1: Chtějí rozšířit úsek mezi dálnicemi D1 a D5 ze dvou pruhů v každém směru na 3, jenže pod současné mosty se takhle široká vozovka nevejde. Nové nadjezdy s rozpětím 45 metrů už to umožní. Kromě toho silničáři rozšíří právě i samotné mosty kvůli cyklotrasám, které přes ně povedou. Přípravné práce začaly před 2 měsíci a hned po zbourání obou konstrukcí začne výstavba nových. Trvat má asi 5 měsíců, celkem bude přestavba stát více než 200 milionů korun.
0: O bourání dvou mostů na Pražském okruhu jsme si povídali s reportérem Ondřejem Mikuškem. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a řidičům šťastnou cestu.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Národní kavárna Pavla Vítka.
1: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: S vámi je středočeské odpoledne. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o slzách. Čím jsou lidské slzy jedinečné, se dozvíme od Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem. Toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Michal Tučný, Zdeněk Rytíř a Kosmický Vandr, a to jsou poslední minuty středečeského odpoledne. A co vás čeká po 16. hodině? Bude to veselé i zajímavé setkání s hercem Josefem Kemrem. Dozvíte se, proč musel studovat střední obchodní školu, jak učil řídit Ljubu Skořepovou i proč měl svého času takzvaný zákaz. Kromě toho v ukázkách připomeneme slavné role, seriály i písničky. To vše nabídne Vězný k návratech autor pořadu Patrik Rozehnal. A Petra Procházková se těší na slyšenou v písničkách na přání po hodině 17. a přeje příjemný poslech.
1: Víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami.

0: Řidiče v Příbrami zastaví v Nádražní ulici pevné zábrany. Po dnešních 28 stupních přinese neděle ochlazení. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km/h v hodině.
0: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. V Nádražní ulici v Příbrami nově stojí pevné zábrany bránící vjezdu do poškozeného úseku silnice. Město je nechalo instalovat poté, co řidiči nerespektovali dopravní značení. Krajnici nad železniční tratí při červnových přívalových deštích poškodil sesuv svahu a hrozí její další narušení. Ulice zůstane uzavřená do doby, než město připraví projekt na zajištění svahu a opravu komunikace, říká místostarosta Miroslav Peterka z ODS.
2: Je to čerstvé, takže my musíme vybrat projektanta, nevím, v jakém finančním rozsahu to je, takže jestli to budeme soutěžit, je to zatím teda v plenkách.
0: Dělníci dokončili opravu tří dětských hřišť na náměstí Osvoboditelů v pražském Radotíně. Vyměnili na nich většinu herních prvků a přidali několik nových. Upravili také dopadové plochy u houpaček, které mají být pro děti bezpečnější než dřív. Podle místostarosty Prahy 16 Miroslava Knotka z ODS rekonstrukce dohromady stála 2,5 milionu korun.
3: Součástí rekonstrukce byla instalace zcela nových, moderních a certifikovaných herních prvků, splňujících současné bezpečnostní normy pro dětská hřiště. Na podzim bude projekt ještě doplněn o novou výsadbu zeleně a několik nových stromů.
0: Zájemci budou moci znovu získat auta odtažená z ulic Kladna. Vedení města je v srpnu popáté veřejně vydraží. V nabídce je 13 osobních automobilů, které si majitelé včas nevyzvedli. Kupující je dostanou bez klíčů a dokladů. Použít je tak mohou například na náhradní díly. Podrobnosti o aukci jsou na webu města.
4: Počasí.
0: Zbytek soboty bude oblačný až polojasný, místy s přeháňkami a ojedinělé bouřkami. K večeru budou srážky od západu ustávat. Teploty 25 až 28 stupňů. V neděli bude hodně oblačnosti, déšť a místy bouřky. Na jihovýchodě kraje můžou být i silné. No a teploty 19 až 22.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu u 19. kilometru ve směru na Ruzini a dálnici D7 se srazilo nákladní a osobní auto. Na vozovce je překážka, řidiči projedou se zvýšenou opatrností. Kolony se tvoří už před omezením zhruba od 6. kilometru. Levý pruh je neprůjezdný a vjezdy do tunelů jsou regulované. Na D1 ve směru na Brno mezi 5. a 21. kilometrem pomalu jede údržba. Omezená je krajnice. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už vás čekají hvězdné návraty.
4: Hvězdné návraty.
5: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
6: Váš Jim Můj čin?
7: Jsem vám k službám, pane.
6: Pane, jo.
7: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastný.
6: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
7: Prosím.
6: Původně pro sebe.
7: Hop.
6: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
7: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
6: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
7: Když si budete přát, pane. Hop.
5: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
8: Hvězdné návraty.
9: Řekněte mi, kdo pak...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těšině.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, promíček, druhé kafíčko.
2: Děkuji,
3: pánové.
2: K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. Dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila? Co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeboval vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Ne. Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To možný,
6: ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může mluvit jak pomoc.
5: Ne, už si to nemyslím.
7: Co? Jak je to?
5: Hleď.
7: Že ne.
5: Jak je to?
7: Je to tak. Počkej, ne, no tak zmusel. No tak neblázně,
6: tak,
7: že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Přeji dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilec?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde setrval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Bláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jihozápadních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí, přemýšlí a najednou vidí stopy bez sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů koleje, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šíry, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lákně, voranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, Franto, já nevím, co jsem udělal, víte, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jsem říkal, výborně, hezky, volíno bude asi pětkrát se volí, než jak ti řeknu, volíne a utíkáš, utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty věci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždím! Jako si připravili, jo, co je, co je, co, hele, neblbni, hele, klapka, teď 451, klapnu, kamera si dala do pohybu a já utíkám a za mnou, Pepo, ohlídni se, já jsem si hodil, hodinám, padám, zvedám, nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, volni, a ježiši Kriste, já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lantuhy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukávy a nastavili těch
10: Franto, že
9: že jsi mi nic neřekl, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. No, nemáš představy, jak ty jsi vypadal.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, noze, Išane, počkej.
3: Čerpe, vysadu, ukaž se.
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, kdežto pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Nerůž.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda, ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta.
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: Hey, X.
15: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem, za daných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
15: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
15: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhotu.
17: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
16: To jsem byl ruce radosti. A jo?
0: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň,
2: to je šimlik.
4: To je šimlik,
2: ne? Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama, až spohořel se.
6: Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval? Pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, pojď sem. Co to máš v puse? Ukaž, Jirka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
9: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, oborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco D'Assaro, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč vodka odešel k soudu Mercier?
9: Jo to je fakt, proč?
7: Jo. Co proč odešel
8: no, k soudu? Proč oborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co oborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že...
9: Že
8: tím odešel do, k soudu Mercier, teda oborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku unot, no.
10: Unot?
7: Unot!
10: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
10: No unot!
7: Unot, no noty, neznáš noty, no, smrcie, prodáváš
10: no, noty,
7: znám. Máš krám s notama, prodáváš noty.
10: Jo.
9: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
9: Ten Mercier,
7: no.
9: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro ně přišli přeci, že jo?
9: No, to je fakt.
7: Ale
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
9: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
9: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, tom... Matilda Šmauzová.
11: Ona je to, že na to divadlo bouží, viď? Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
9: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co
9: se jmenuje? Mohla by se jmenovat jinak.
7: A jak?
9: No jak? Třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
9: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
7: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
9: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor, když to psal, tak uvažoval.
9: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píšeš.
7: To je jasný.
10: No to je stará hra,
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus.
10: No, tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
10: No ne, abych tě nestrémoval. Major Šmaus, a kým on je?
7: Jo, to je major. On je major, no. Má šavly, že jo, jde, no. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
10: No, já jsem ani nechtěl. No.
7: Tak moment, já ti zazvoním. Cililink.
12: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste?
10: No dobře, no voják to jde, no.
7: Počku, no voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený.
11: Ne, je to pravda.
7: No, tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
9: Ne, Láďa je přece Casaro.
7: D'Assaro.
9: Aničko. Láďa je D'Assaro.
7: Aničko.
11: Já ho obdivuju.
7: Aničko.
9: No.
7: Vy jako Anička víte, že on je Dasáro. Jo. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné 18-leté poupě. Ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
9: Ale je úplně pitomá, pane, ty zas pochopte to. No tak. Ona normálně teda jako já, jako Matilda, přijdu do krámu, a tady Láďovi teda tomu Kasárovi.
7: Dasárovi.
9: No tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
7: ale
9: to je
7: ne,
9: úplně pitomá.
7: Ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
9: No to je to samý, ne?
7: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je Valčík, no ty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
7: Ne omyl.
9: Ne, to já už tomu rozumím. Ne, jasný, já vám řeknu. To je výborný, kde jste tu hru našli, pane.
10: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
7: Autor.
9: Já tomu úplně rozumím. Tak, počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
7: Co fika nemyslíte?
9: No jistě.
7: A jak to z čeho?
9: No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
7: Ale Aničko, no ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililin. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
13: Ano.
7: No to, co udělá každý normální mužský.
13: Ano.
9: Teda to je výborně vymyšlený, pane císař.
7: Jasný. Chcete ještě další vysvětlení?
9: Ne, dobrý.
7: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
7: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
9: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no. Ty dělají jinačí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
13: Tohle to se bude líbit.
10: Myslíš?
13: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmer pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fislá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí, Drahoušku, z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mogli si dát inzerát do vaseho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vaseho fafofifu. Nedám zuby.
3: Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Fresno, vypad vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
4: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
5: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci se mnou, pane.
2: Nemám fakt.
5: No, heru, gol,
2: fakt.
5: Mě tady nebude.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Povtím, vem si. Ten fek sem vek.
4: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský si ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to flamená?
3: Div.
2: On to sežral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
6: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
7: Proč barometr?
6: No on jak je vráždí, rozbije všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crrrr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
8: No, se máte čím chlubit.
6: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
8: Jen seď, tatínku. Pak tě zase budou bolet nohy.
6: Kluk má o mě péči, no. Bílý papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
7: Jak to potom končí, taková legrace?
6: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
9: Tvoje starost, moje radost.
6: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, ten nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No. On zas měl radost, že nás tak převez.
7: Co si myslíte o těch dveřích?
6: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
3: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
10: Bez dveří.
8: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
10: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
11: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka, nebo sám hral na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

proč mráz mi běží páteří a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždyť žádný oznak nevytá, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. V Kladně přibyla místa pro bezpečný sběr použitých stříkaček. V neděli teploty klesnou na 22 stupňů a očekávají se bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun od 80 let a ne od 85, jako nyní.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí.

0: Ano.
1: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to přepočte k řádné valorizaci.
0: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
2: Pak to budeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
0: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
3: V Kladně jsou další tři nádoby na odkládání použitých injekčních stříkaček a jehel. Město má tak nově celkem 13 takzvaných fix pointů. Magistrát je do ulic rozmístil na základě dlouhodobých zkušeností tamních strážníků. U zamykatelné schránky nově podle mluvčí městské policie Kladno najdou lidé třeba v Italské ulici.
4: Byly umístěny u křižovatky ulic 28. října a Vinařické v Moskevské ulici a na pěší zóně v Italské ulici. Slouží také lidem, kteří si doma aplikují léky, například diabetikům, pacientům užívajícím injekční léčbu nebo lidem, kteří potřebují bezpečně zlikvidovat použitý zdravotnický materiál.
3: Praha 14 chystá v příštích dvou letech opravu asi 40 bytů v havarijním stavu. Dělníci opraví původní bytová jádra z Umakartu, jinde také balkony a vymění výtahy. Pražský magistrát přispěje radnici na opravy 45 milionů korun. Dalších 3 až 5 milionů investuje městská část každoročně z vlastních peněz. Podle mluvčí Prahy 14 Veroniky Berné radnice spravuje celkem asi 400 bytů, které vyžadují rekonstrukci. Sport. V Praze dnes začal tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendových kvalifikačních zápasech odstartuje v pondělí hlavní část a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhájkyně titulu Marie Bousková. Prvního ostrého utkání se nemůže dočkat.
5: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani zatím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten center court zaplní co nejvíc. Vlastně naposled jsem tam byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten court takhle zrenovovaný a novej. Moc se na to těším, na ten týden, co máme před sebou. Počasí.
3: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na Rakovnicku, Kladensku a Mělnicku zatáhne a přidá se déšť nebo přehánky. Teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. V neděli čekáme hodně oblačnosti, déšť, přehánky a místy bouřky. Na jihovýchodě kraje můžou být i silné teploty od 19 do 22.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na D10 u 20. kilometru směrem na Prahu se stala nehoda. Další nehoda je na silnici 334 u Barchovic na Kolínsku, tak tam taktéž nohu splynu. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už s písničkami na přání přichází Petra Procházková.
7: A přemýšlím, jestli použít hezký podvečer nebo pozdní odpoledne, protože venku je úplná tma, jak tam leje. Tak.
3: A mokro.
6: Písničky na přání.
7: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, na kterém právě začínají písničky na přání a pokud si chcete nějakou nechat zahrát, tak můžete využít webový formulář na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz a nebo pošlete SMSku ve tvaru STC Mezera, text vašeho přání a odešlete ji na číslo 90 011 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a první písnička pro všechny.
6: Písničky na přání.

Paní Petruško, dnes má svátek Drahuška ze Sadské a narozeniny moje sestra Hedvika z Moravy. Oběma děvčatům přeji hodně zdraví, štěstí a pohody. Ještě posílám písničku Janinám z Podmok, Jarmelkám, Jindřišce Klauzové, Květě s Romanem a Jirkou a Stáně s Alenkou. Za zahrání děkuje Anička Súpice.

Petruško, zahrajte pro radost Janičkám se Zdendou, Jarmilkám, všem Aničkám, Libušce, Svendy, všem Maruškám, Květě s Romanem, Světlance, Jindřišce, Stáně s Alčou i vám, Janiny.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Hezký podvečer všem, zahrajte prosím Aničkám z Kutné Hory a Úpice, Libošce Svendy a také manželům Pečinkovým, Procházkovým a Novotným. Posílám jim přátelský pozdrav a přeji šťastné dny, Jindra.

Petruško, prosím o zahrání Bílé konvalinky Drahušce Beranové k svátku. Hodně zdraví, štěstí a pohodu přejí Květa, Roman a Jirka. Děkuji. A ještě druhá zpráva. Dobrý den, písničku k dnešnímu svátku posíláme Drahušce Beranové. Drahuško, přejeme ti všechno nejlepší, hodně síly a zdraví. Děkujeme za zahrání Libuše a Vendy.

Přeji příjemný podvečer, prosím, líbezný kvíteček k svátku drahušce Beranové, hlavně zdraví k tomu štěstí, hodně lásky a síly přeje Anička P. Zdravím, přátelé, díky.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Písničky na přání.
1: Příjemný podvečer, Petruško, dnes má jmeniny Drahuška Beranová ze Sacké a my přejeme krásný sváteční večer plný pohody a zdraví, to přejí od srdíčka dvě Jarmily. Písnička ať potěší Libušku z Fendy, Věrušky Čachovic, z Čachovic a Hradčan, Veroniku, Haničku s Jiřinkou a Marcelku. Děvčata, dřív než skončí dnešní den, přejeme vám krásný večer všem Jarmily.

Prosíme, hrušky sládnou, Aničkám z Kutné Hory, Úpice, Pečínkům, Novotným ze Sboru, Věře z Čachovic, Veronice, Liběně s Vandou, Marcele, Podneckým i vám, Stáňa a Alča.

Pro radost posluchačům a vám do studia, milá Petro, klidný večer a prosím, když život je pes, Aničkám, Jarmilkám, Janinám, Jindře, Světle, Evě K., Mírovi, Pavlovi, Veronika.

Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web i Facebook. Přidejte se k nám. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Písničky na přání.
1: Zdravíme redakci a prosíme Karla Gotta pro babičku Lidku, ať jí to zdravíčko vydrží co nejdéle. Moc díky.

Hezké odpoledne, tato krásná písnička, ať připomene Kájovi, co všechno mohl mít a vyměnil, díky. A tímto jsou všechna přání splněna a Petra Procházková se těší na slyšenou zase zítra v dobrém ránu střední Čechy. Užívejte sobotu.

0: 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Řidiče v Příbrami zastaví v Nádražní ulici pevné zábrany. Neděle přinese ochlazení, teploty do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
1: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. V Nádražní ulici v Příbrami nově stojí pevné zábrany bránící vjezdu do poškozeného úseku silnice. Město je nechalo instalovat poté, co řidiči nerespektovali dopravní značení. Krajnici nad železniční tratí při červnových přívalových deštích poškodil sesuv svahu a hrozí její další narušení. Ulice zůstane uzavřená do doby, než město připraví projekt na zajištění svahu a opravu komunikace, říká místostarosta Miroslav Peterka z ODS.
4: Je to čerstvé, takže my musíme

0: Musíme vybrat projektanta, nevím, v jakém finančním rozsahu to je, takže jestli to budeme soutěžit, je to zatím teda v plenkách.
1: Dělníci dokončili opravu tří dětských hřišť na náměstí Osvoboditelů v pražském Radotíně. Vyměnili na nich většinu herních prvků a přidali několik nových. Upravili také dopadové plochy u houpaček, které mají být pro děti bezpečnější než dřív. Podle místostarosty Prahy 16 Miroslava Knotka z ODS rekonstrukce dohromady stála 2,5 milionu korun.
2: Součástí rekonstrukce byla instalace zcela nových, moderních a certifikovaných herních prvků, splňujících současné bezpečnostní normy pro dětská hřiště. Na podzim bude projekt ještě doplněn o novou výsadbu zeleně a několik nových stromů. Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na Rakovnicku, Kladensku a Mělnicku zatáhne a přidá se déšť nebo přehánky. Teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. V neděli čekáme hodně oblačnosti, déšť, přehánky a místy bouřky. Na jihovýchodě kraje můžou být i silné. Teploty budou většinou mezi 19 a 22 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru k dálnici D1 se srazilo osobní auto s motorkou. Na vozovce je překážka, místem se projíždí se zvýšenou opatrností. Na D5 ve směru na Prahu se tvoří kolona před Pražským okruhem. Zdržení mezi 8. a 4. kilometrem je asi 45 minut. Kolona stojí ve všech pruzích. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už repríza pořadu Středočeská setkání.
3: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
4: Je tady další Středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Když se člověk vyučí v nějaké profesi, většinou se jí věnuje po zbytek života. Někdy ale cestou zjistí, že to není jediná věc, kterou umí, a že má jiné dovednosti, které může využít. Nestává se ovšem často, že je někdo takový původním zaměřením herec, jako náš dnešní host Petr Vaněk.
3: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.

0: Host dnešního středočeského setkání je herec. Hraje v seriálech, ve filmech i na divadle. Zároveň ale také zpívá, založil kapelu a vydal první album. A kromě toho je i průvodcem lesní terapií. Petr Vaněk, který žije v Dobřichovicích na Praze Západ. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste k nám dorazil se dvěma zvířecími kamarády. Představte nám je.
1: Tak ten, co leží vpravo a má takovou světlou, vypadá vlastně jako vyzrálé pole žita, tak to je Spock, to je míšenec z útulku, který k nám přišel v covidu. A ta, co leží pod váma a občas možná bude brblat, tak to je chodský pes nejmenší z vrhů, co jsme měli, a jmenuje se Lola.
0: Já myslím, že to všechno asi souvisí s životem, který vy teď žijete, ale začneme samozřejmě u herectví. Vy jste od jakživa chtěl být hercem?
1: Já nevím. Já si myslím, že jsem chtěl být profesionální basketbalista.
0: S vaší výškou je to pochopitelné?
1: Je. A protože, že jo, tak já, když jsem začal hrát basket, tak to bylo v období přesně, kdy Chicago Bulls, Michael Jordan a Scottie Pippen a tyhle ty jména prostě lítali po palubovkách, takže...
0: Velká motivace.
1: Jasně. No, tak jsem chtěl být basketbalista, pak jsem chtěl být podle mě ochranář přírody, protože můj táta v té době pracoval na CHKO Žďárské vrchy. No, tak se to tak střídalo a to herectví přišlo asi až někde na Božce. V hlavě.
0: Vy jste si zahrál v řadě zajímavých, ale zároveň bych řekla docela náročných filmů. Například Nabarvené ptáče, Toman, Tobruk nebo Zahraniční dítě číslo 44. Já si vždycky říkám, jestli je to natáčení tak náročné, jak potom ten samotný film vyznívá. Třeba ten Tobruk bych si trochu tipla, že možná ano.
1: To je úhel pohledu, že jo. Já si myslím, že prvotně je důležitý říct, že dle mýho každý herec má rád výzvy a ten Tobruk byl v té době jedna z výzev, která prostě nešla
0: odmítnout
1: vlastně. A zároveň si myslím, že tam chtěl být každý, kdo se to dozvěděl, že se to bude chystat a bude se to točit. A to byl vlastně jeden zatím z top 10 jako třeba zážitků, který jsem v rámci natáčení zažil. No, takže to, já to nepovažuji za nějaký. Myslím si, že náročnější je potkat třeba režiséra, s kterým si nerozumíte, nebo člověka, s kterým si nerozumíte i ve svém životě, než práci, která má smysl a děláte ji s lidma, který tomu věří.
0: Vy jste herec, který rozhodně nepatří do nějaké jedné škatulky. Máte opravdu velice pestrou škálu rolí. Jaké role vás osobně nejvíc baví?
1: Mě baví, když tam je nějaká výzva, no, kdy ta postava není plochá. Za prvý můžu ji určitým způsobem vytvářet nebo vdechnout do ní i něco svýho. To znamená, že dochází k nějaký diskuzi s autorem nebo s režisérem. Vlastně mě baví, když dochází k diskuzi, jako když to není jenom direktivní, že to udělej to takhle. Neříkám, že všechny nápady, který mám, tak jsou jako geniální, to ne. Ale třeba teď vlastně chystáme pana Sofia s režisérem Kadrnkou, vlastně, který bude točit o Janu Amosovi Komenským film. A tam bylo pro mě jako po dlouhý době úchvatný setkat se s, já jim říkám, lingvisti, kteří psali vlastně ten scénář. A na té čtené zkoušce vlastně najednou bylo mnou zjištěno, což je úchvatný, že ten scénář vlastně je tak geniálně napsaný, že vlastně tam nemá smysl něco přidávat nebo ubírat, protože to vlastně funguje jako báseň.
0: Je to taková krásná hra s jazykem.
1: No, neuvěřitelná, když potkáte v dnešní době, kdy to je všechno rychlý a vlastně určitým způsobem někde i rychlý vlastně v těch emocích a všem, že to není potřeba jako nějak se v tom vyhrávat, tak najednou tady potkat takovouhle báseň je prostě výjimečný. No a v ten moment jako není nutný do toho zasahovat, ale je fajn, že ten režisér vlastně vnímá a slyší. To je podle mě jako ten moment, kdy dochází k té tvorbě, která mě baví.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je herec Petr Vaněk. My jsme vás na divadle mohli vidět ve Studiu 2 ve hře Inženýr Jaromír Stromšík, muž v síti, kde jste hrál ajťáka, který diváky provází světem počítačů. Jaký vy sám máte vztah k počítačům a k těm moderním technologiím?
1: Učím se, nevadí mi to, mám to rád a naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří mě určitýma věcma nebo prostorama tohohle oceánu provázejí, ať už se to týká vlastně práci třeba se sociálníma médiema. V určitý moment mě přijde, že narazíte na nějakou hranici, kde zjistíte, že je fajn potkat někoho, kdo se tomu věnuje víc a můžete se přiučit, anebo potom zjistíte, že je lepší mu to jako odevzdat vlastně tu práci. Zároveň to je i s AI, vlastně si myslím, že nejsem ten, který bude říkat, že s tím jako nespolupracuje. Využívám tuhle novinku nebo tady tenhle ten bombónek, který se objevil v naší době nebo v našich životech a nestydím se za to a mám to. Vím, že to má nějakou hranici od nějakého bodu po nějaký bod a v tom je mi vlastně fajn partnerem.
0: Když člověk hraje takovouhle roli, třeba toho ajťáka, musí se sám alespoň na chvíli třeba do toho světa počítačů ponořit, anebo to hraje tak trochu s nadhledem?
1: Tak ta hra byla skvěle napsaná od René Levinského, nebo je skvěle napsaná a zároveň vím, že tam byly jako termíny, který jsem znal z dětství a samozřejmě je to pro fajnšmekry, jako je to prostě pro nerdy, který si prostě přijdou jako zasmát něčemu, kde ty významy mají nějaký opodstatnění a to bylo jako úchvatný představení, který mě mrzí, že skončilo, ale to byl skvělý nerd. No, jako za mě to bylo, viděla jste to?
0: Neviděla.
1: No, to byla počítačová učebna, jsme připravili počítačovou učebnu, čili vlastně ten divák přichází jako na opravdu na rekvalifikační kurz úřadu práce, kde jsme měli vlastně udělaný systém počítačový a já jsem měl hlavní počítač, kterýho jsme to vlastně všechno pouštěli a vzadu měli kluci jeden komp. Zní to složitě, ale bylo to opravdu jednoduchý. A skvělý bylo, že v tom Studiu 2 občas přišli lidi v obleku a říkal třeba ten manžel, říkal, prosím tě, neblázni, to nebude tady, teď tady je nějaký jako kurz nebo úřad nebo nějaký rekvalifikační kurz. A on říkal, ale to je ono, tam jdeme, to je to divadlo. A on říkal, prosím tě, to je nějaká blbost. A teď tam seděli ty lidi vlastně v tom obleku s těma motýlkama v šatech. Tak to bylo skvělý, vlastně tady tenhle ten střed nebo vznik alternativního divadla ve skladu Studia 2.
0: A vy jste je do toho vtáhli, když tam
1: byli. Jo. A ty lidi by z toho byli nadšený, protože pak si mohli zahrát vlastně, jak se to jmenuje, jak to papa...
0: Pac-Man.
1: No, na závěr byl Pac-Man pro ně, který jsme tam pustili. No a to...
0: To zboří hranice.
1: No jasně, to je prostě Pac-Man je nejvíc. No.
0: Vy kromě klasického divadla hrajete i v muzikálech. Do těch vedla Cesta kudy.
1: Já mám pocit, že mě k tomu pomohl Vojta Dyk a zároveň Ondra Brzo Bohatej, který mě vlastně dostali na konkurs prvního mýho muzikálu, což byl Legenda Sherlock Holmes. A musím říct, že vlastně mě ten svět přijde úchvatný, barevný a neuvěřitelně jako profesionální. Naučil jsem se tam, já nevím, kolikátý rok tam jsem, ale vlastně vnímám, že jsem se tam naučil spoustu věcí z tohohle prostředí. Zároveň hrajete prostě s obrovským orchestrem, což je prostě výjimečný a řekl bych, že...
0: To se hned tak nepodaří
1: no,
0: nikde.
1: No, to ne, no.
0: Kde vás můžeme vidět teď, v jakých muzikálech?
1: Teďka se alternuju v Anděl Páně, zároveň tam je Beetlejuice a to je všechno teďka.
0: A to je v Hudebním divadle v Karlíně?
1: V Karlíně, ano.
0: A jakou roli máte v Andělu Páně?
1: Správce.
0: Ano, ten nepříjemný, slizký pán.
1: No, každý má nějaký touhy svoje, no, tak
0: jasný.
1: On má svoje touhy a snaží se pro ně prostě dělat to nejlepší, no.
0: Je fajn, že pro tu roli máte pochopení.
1: Mám.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je herec Petr Vaněk, který žije v Dobřichovicích na Praze Západ. A já jsem na začátku říkala, že jste sice vystudoval herectví, ale časem jste zjistil, že máte i další dovednosti. A já se přiznám, že mě samotnou vždycky překvapí, když zjistím, že nějaký herec nebo herečka umí krásně zpívat, protože to nejde automaticky ruku v ruce, když někdo hraje. Kde jste vy zjistil, že byste chtěl zpívat?
1: No, to bylo... My jsme s mojí manželkou byli na dovolený v zimě a já jsem si to tam tak nějak jako rekapituloval a říkám, dobrý, tak to herectví nějak dobrý a co dál, jako, no. A vlastně jsem si říkal, tak bych zkusil zpěv, to se bude hodit. A vzpomněl jsem si na Pavlu Fendrichovou, tak jsem si ji ozval a ona říkala, jo, tak pojď. A začal jsem k ní docházet na hodiny a postupem času se z ní stal vlastně osobní trenér v tom zpěvu a musím říct, že i když bydlí vlastně na druhou stranu od Dobřichovic v Holubicích vlastně, tak je pro mě neustále nějakým partnerem, přítelem vícero teďka na telefonu, ale vím, že teď třeba něco budeme chystat, kde budu zpívat, tak když něco, tak vlastně k ní můžu dojít kdykoliv a zároveň říkám, je pro mě velmi blízkým člověkem, který mě v tom zpěvu dal pevný základy.
0: Měl jste původně ohledně toho zpěvu nějaký konkrétní plán, nebo jste si jenom říkal, že prostě zkusíte zpívat a zkusíte se to učit?
1: Jo, no, já miluju film Tajný život Waltera Mittyho, myslím, že se to jmenuje, kde Ben Stiller hraje vlastně takovýho novináře. On třídí fotografie v New York Times a Eddie Vedder tam hraje hudbu a mě ta hudba úplně fascinovala. Pořídil jsem si ukulele a říkal jsem, tohle by mě stačilo, Pavlo, kdybych se mohl jako jenom učit. No akorát, že Pavla přišla vlastně asi za 4 měsíce, že bude na podzim konkurs na tu Bernsteinovu mši k tomu Vojtovi, což já jsem v té době nevěděl, co je Bernsteinova mše. A Pavla mi to vysvětlila a nějak začal vlastně příprava a říkala, pojď to zkusíme, bude sranda. No.
0: A z té strany se potom stala spolupráce s Vojtou Dykem.
1: No, jasně, no, ale jako musím říct, říkám, že já jsem fakt, to je s obrovskou pokorou, jako k tomuhle přistupuju a velmi si toho vážím, té možnosti, že to vlastně přišlo a že jsem fakt měl štěstí, že ta myšlenka nějak přišla.
0: Vy se teď věnujete vlastní muzice společně se Sárou Bukovskou. Mm-hmm. Vydali jste i první společné album. Jaká je to vlastně muzika? Co je to za druh?
1: Já bych řekl, že to je takový world music vlastně, nebo šanzon, já tomu nerozumím, jak se já nemám rád vlastně moc pojmenovávání, mně to přijde v dnešní době úplně zbytečný. Je to osobní vlastně nějaká výpověď, která vychází z té doby, z toho, co žiju a neumím určit ten žánr. Někde to je popsaný na internetu, že to někde jako popíše nějak, ale já myslím, že to má prostě osobní výpověď.
0: No to vlastně není potřeba.
1: No, není.
0: Někdo si to prostě může poslechnout a zjistit, jestli se mu to líbí nebo ne.
1: Tak, přesně. Podstatný pro mě je, že ty lidi, kteří to slyšejí, tak i v temném období jim to dodává úsměv.
0: To je neuvěřitelně sklidňující.
1: Jo?
0: Člověk si to poslechne a i když v tu chvíli má jiné myšlenky, tak najednou se ponoří do něčeho hlubšího a je to moc prima v pocit.
1: No, tak díky. Vnímám to stejně.
0: Vaše album se jmenuje Roztáhnout křídla. Souvisí ten název s tím, že právě díky tomu, že jste se otevřel i muzice a zpívání, jste víc roztáhnul křídla?
1: Jo, to je v tom si dovolovat asi věci, o kterých jsem si třeba předtím, nebo jsem je vnímal, že se to nehodí, nebo že přesně to, co jste říkala na začátku, že někdo něco vystuduje a najednou to musí dělat celý život. A určitým způsobem tady ta škatulka vlastně vzniká jenom tím, že to vidíme, že to tak lidi mají. A to jsem vnímal najednou i u sebe, že mě nějaký ty touhy, chuť dělat něco jiného byla, ale vždycky jsem se toho bál vlastně, no, nebo jsem si to nedovoloval vlastně. Mm-hmm.
0: Člověk má strach, říká si, co když mi to nepůjde.
1: No.
0: Ale my si to musíme připustit, že to třeba nepůjde, ale na druhou stranu, když to neskusíme, tak nebudeme vědět, jestli by to nešlo.
1: Přesně, a ono těch určitým způsobem řešeno jako fuck upů, průběhu té cesty přišlo spoustu. Neříkám, že všechno se jako povedlo, ale bez té zkušenosti vlastně bych se nehnul dál.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Dnešní středočeské setkání se odehrává před filmovou kamerou, ale také na divadelních prknech. Naším hostem je herec Petr Vaněk. My jsme si před chvílí povídali o tom, že člověk by se neměl uzavřít do jedné škatulky, ve které pak zůstane celý život, ale že by měl poslouchat volání, které se v něm ozývá. A já tak trochu cítím, že se to asi stalo i vám?
1: Stalo, ale musím říct, že v průběhu třeba té doby, a mluvím jako o posledních 3 letech, tak jsem určitým způsobem, jak říká moje terapeutka, jsem se rozjel možná až jakože trošku jako ADHD, nebo takhle. Moje žena řekla, udělej si něco svýho, já jsem to pochopil tak, že jsem rozjel 6 projektů zároveň. Což neříkám, že jako správně, a určitým způsobem jsem zapomněl na sebe tady v tomhle tom rozjetí. A včera zrovna jsem byl na terapii a bylo neuvěřitelně silný pro mě, když jsem jako po nějaký době, kdy tam chodím, jsme vlastně došli k tomu, že určitým způsobem mě vytahujou věci hodně to okolí, když je intenzivní, tak na mě některé věci dovedou působit jako velmi zranitelně. A říkal jsem, že by mě vlastně bavilo objevit to, co je to moje, kde najdu tu svoji sílu, že jsem to určitým způsobem ztratil, ten prostor. A byli jsme minulý týden v Harachově, přijeli jsme tam večer, protože jsme jeli v zácpě od Prahy až po Mladou Boleslav, a když jsem tam přijel, tak jsem měl vlastně náběh na migrénu a říkal jsem, že jdu na skialpy a vzal jsem psy. A po dlouhý době jsem vlastně zažil, že jsem v průběhu té cesty tím lesem v té tmě tu vlastně migrénu nechal odejít. Nebo že to přepětí vlastně prošlo, a řekl jsem o tom vlastně na té terapii. A tam jsme zjistili, vlastně si pojmenovali, co je ten můj střed a co je to místo, který dle mýho musí mít každý vlastně. Nebo jsem rád, že jsem ho objevil, protože jsem ho hledal a cítil jsem potřebu to teďka říct.
0: Já tomu úplně rozumím. No. Já si hlavně myslím, že ono nás někdy, něco, co uděláme jen tak, dovede k určitému poznání. A právě proto, že jste zmínil ten les a zmínil jste vlastně to sklidnění, které asi proběhlo, tak se musím zeptat na další věc, které jste se začal věnovat. A sice lesní terapii. Já se přiznám, že jsem vůbec nikdy předtím o tom neslyšela. Tak vás poprosím, abyste mi řekl, co to vlastně je lesní terapie.
1: To je právě třeba tohleto, co jsem zažil, že si dovolíte zůstat v tichu v tom lese a nechat ten les promlouvat. A ta osobní zkušenost je velmi zajímavá, té intenzitě toho, jak přestane vlastně ten mozek a to tělo vás nutit něco dělat a jak vlastně ten prostor v tom lese začne ve vás uvolňovat všechno to přepětí. A vychází to z japonské metody Shinrin-yoku, kde Shinrin je les, yoku je koupel. A vy se vlastně vykoupete v tom lese, no.
0: Vy jste průvodce lesní terapií a říkáte, že les je terapeut a vy jste ten průvodce. Co všechno vlastně nabízíte lidem, kteří se s vámi do toho lesa vydají?
1: Já jsem průvodce, no. Ono je to takový, jak kdyby vlastně jste přišla do čajovny a řekla jste, že si chcete dát tady tenhle ten čaj nebo ochutnat, já vám můžu nabídnout ten čaj, a ten čaj má nějaký svoje
0: tajemství, schopnosti,
1: který tím, že ho necháte louhovat nějakou dobu, tak se objeví. A ta chuť je potom třeba výraznější. A tím, že vlastně ten průvodce, nebo tím, že já jsem prošel tu školu, tak jsem zažil na vlastní kůži a můžu předávat vlastně a vím, co potom určitý pozvánky pro toho člověka, který se mnou jde do toho lesa, můžou mu jakoby pomoct uvolnit v tom těle.
0: A co to třeba může být?
1: Co to může být, jako myslíte konkrétně?
0: No konkrétně, jako třeba objímáte stromy, lehnete si do mechu.
1: No, já hodně často... Můj nejoblíbenější je, že zabořím vlastně nos do mechu. To je nejvíc. Takže první jako pozvánka je zabořit nos do mechu. Ale je tam nějaká cesta k tomu, aby oni měli důvěru k tomu lesu. A zároveň k tomu, že po nich nechci něco šíleného hnedka na začátku a cítit ty vůně, no, protože když pak ještě zavřete oči, když máte ten nos v tom mechu, tak ty vůně začnou, to tam se objeví takový světy, který vlastně člověk vůbec prostě nezná, nebo by netušil. Oborovský jako poznání je třeba pro některý vlastně účastníky, že kapradí má svoji vůni, ale tu objevíte jenom tím, že vlastně zavřete ty oči. A pro mě samotného říkám, je teď ta cesta objevování toho, jak jsem zažil teď v tom Harachově, kdy vlastně i v té zimě se to dá objevovat, kdy najednou můžete poslouchat kapky vlastně, které jsou v zamrzlém potoku, nebo vlastně se ponoříte do toho sněhu, anebo mluvíte s těma stromama, no, to je velká síla.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Host dnešního středočeského setkání herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích na Praze Západ a kromě toho, že hraje divadlo i ve filmu, tak také chodí do lesa a také zkoumá huby. Jak jsem se dozvěděla, vy jste prý začal studovat školu hub?
1: No, začal, no.
0: Co se studuje na škole hub? Jaké sbírat, jaké nezbírat?
1: Ne, ne, ne, no,
0: to bude složitější.
1: No, je to ještě jako komplex, no je to složitější, no. Ale nevím, já sám nevím, jako co z toho vyleze ještě, jo. Já jsem se houbama začal zabývat vlastně, řekněme, třeba už to je 10 let. Tak mě fascinovalo, že houba sama o sobě může třeba sežrat filtr od cigarety. Akorát je nutný tu houbu s ní jako navázat nějaký kontakt a začít s ní komunikovat a ona je schopná vlastně rozložit určitý formy plastu. Zároveň třeba z houby se začíná, nebo začíná, už delší dobu se z toho staví domy. A zase tam mě na tom fascinovala ta komunikace s tou houbou, že ty lidi, kteří se tomu věnují, tak určitým způsobem vlastně s tou houbou komunikují o tom, co já si to představu tak, že co bys řekla na to, že bys postavila tady ten dům? A ono, tak jo, tak jo, nebo tady podívej, ten plast, tady bysme mohli sežrat. A to nemám jako tady vycucený z prstu, nebo jako, že bych to vněl z jednoho nějakého zdroje z internetu. Ale vlastně to existuje. Mě to začalo vlastně fascinovat a začal jsem hledat lidi, kteří se tomuhle věnujou. A zároveň jsem najednou zjistil, že existuje Mycomedica, kde existuje kurz o vitálních houbách, což jsou třeba cordyceps nebo reishi a další houby, které vlastně...
0: Léčivé houby.
1: Léčivé houby, no. Který ale vlastně léčí tak, že na každého můžou působit jinak. A vlastně v tom jsou ty vitální a v tom já považuji jakoby tu komunikaci s tou houbou, že ta houba vlastně, ne každá houba vám může jako pomoct, některá vám může uškodit, ale je to o určitým jako hledání. No a v té mykomedice se učíme, co tomuhle čínský medicíně, jakým způsobem k tomu lidskému organismu v rámci těch vitálních hub je možný přistoupit. No a mě to nějak zajímalo. Mm-hmm. A zároveň jsem si uvědomil, že to chci pěstovat ty houby a když už to chci pěstovat, tak zároveň by bylo fajn o tom vědět, co to dělá a jakým způsobem to můžu využít.
0: Já jsem na čínské medicíně slyšela, že zejména třeba ta houba reishi najde v těle ten problém, který tam je a začne ho řešit.
1: No, jasně, no.
0: Když se bavíme o houbách, tak ty samozřejmě souvisí s lesem, se stromama. A vy jste vlastně říkal, že ty stromy vy vnímáte trošku jinak, než je běžný člověk vnímá. Vnímáte je jako něco, s čím můžete komunikovat, stejně jako s těma houbama?
1: No jasně, já jsem si dokonce šel jsem tak daleko, což mě zase na to upozornila Pavla Fendrichová, učitelka zpěvu, tak existuje takový přístroj, který se jmenuje Plantwave a který vlastně má různý senzory, který se dají připojit buď na květinu, na houbu, anebo právě na strom. A on potom začne snímat vlastně to elektromagnetické pole toho stromu a z toho vytváří hudbu. A aby jsme ještě jako šli hodně dál, tak jsme odjeli, já jsem objevil na internetu chlapíka, který napojí právě tyhle ty věci a dělá různý koncerty v lese a přijel do Berlína, kde jsme byli s dalšíma třeba, já nevím, 700, 800, no prostě nás tam bylo hodně v tom kostele a on tam hrál na ty houby. A to byl prostě zážitek neskutečný. A nikdo nebyl světej, jo, na rovinu. Všichni jsme byli čistí a byli tam i děti a v té Kanadě třeba chodí do toho kostela i zvířata, což je úplně veliký úlet, ale má to prostě pro mě jako obrovskou sílu, no. A se stromama, myslím, že se jmenuje pan Lahoda, tak napsal komunikaci se stromy. No a tam je geniální myšlenka, že vlastně je fajn ty stromy podrbat. A když strom podrbete, což je fajn třeba vydržet 15 minut, tak on vám potom začne dávat nějaký zprávy nebo energii a zároveň tam popisuje, jaký strom, co dělá a tak dále. Je to výtečná kniha pro lidi, kteří věří tomu, že stromy můžou komunikovat.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Ve větru tichém toulám se mezi stromy, do noci vzlétám jak volný pták. Co výšky miluje, jak slunce mezi mraky, za hlasem putuje, cítím, jak srdce rozkvétá.

a pohyb ladný. Jak pírko, co tančí na vodní hladině, srdce mi buší a ve tvých uších svoboda v duši.

se blíží, tiše a svižně loukou, mihnu se krajinou ponurou. V životě ve snu, neboj se, neublížím, putujíc noční ozvěnou.

0: S hostem dnešního středočeského setkání Petrem Vaňkem jsme se podívali do divadla, do filmu, do lesa, za houbami a taky jsem o vás slyšela, že jste vášnivý cyklista.
1: Jo, to nějak taky přišlo najednou, že jsem si říkal, že by mě těšilo, kdybych se věnoval něčemu s tím kolem. Takže zase ten vesmír prostě řekl, že to tak má být a teď připravujeme pořad Kosmonaut na kole, kdy jsme s mojí dcerou s Pepinou vyrazili pro zkoumat Vysočinu a najít, jestli tam žijou jednorožce, protože jí někdo řekl, že tam jsou. A během 5 dílů vlastně zjistíme, že tam ty jednorožci jsou a dál nebudu víc vlastně, jako nebudu spoilerovat, jak se říká. Ale ta cyklistika pro mě má vlastně i v dnešní době význam, že si myslím, že se dá jezdit na kole vlastně i z těch Dobřichovic dojíždím do Prahy.
0: A jste dálkový jezdec nebo výkonnostní jezdec, anebo raději jezdíte pomalu a kocháte se?
1: Radostný jezdec. A je mi vlastně úplně jedno, jestli jedu dálku, anebo já neumím moc, jako nevydržím na kole třeba 200 kiláku, nedám to, jakože při mých 195 cm fakt jako mám rád svoje tělo a to je pak jako mučení, mně přijde. Zároveň máme třeba cargo kolo, kam já naložím psy a vnímám nějakou touhu si vyrazit na nějaký takový bikepacking vlastně, buď se psama nebo sám.
0: A kde nejradši na tom kole jezdíte?
1: Je mi to úplně jedno. My, když hrajeme třeba Shakespeareovky, tak si dovolím a vezmu si auto. Dozadu dám nosič a vlastně si to kolo vezmu sebou, protože nejsem moc typický herec v rámci nějakého trávení času v hospodě. Já radši ráno prostě jdu ven, nebo si to kolo vemu a jdu si zajezdit. A je mi to vlastně jedno, no. Jezdím vlastně všude, kde to jde.
0: Vy žijete v Dobřichovicích a tak trochu si říkám, že to asi souvisí i s tím, že tam máte blízko do přírody a právě i k těm možnostem toho pohybu.
1: Jo, to jo, ale podstatný bylo pro nás se ženou, že jsme hledali po tom covidu, kde bychom mohli jako žít jinde a i když jsme jeli třeba do Krkonoš, do Krušných hor, kam jsme jeli všude, my jsme opravdu objezdili celou Českou republiku, ale velmi často jsme končili ve Sklizeno v Dobřichovicích, kde jsme si dali kafe nebo chleba nebo něco a říkali, tyjo, tady je to fakt fajn a sem se furt vracíme a to je nějaký divný a vlastně jsme hledali, ale tam v tom údolí jako sehnat něco je těžký, ale najednou to vlastně, když jsme přestali hledat, tak se něco objevilo. A díky tomu máme super sousedku Leopoldínu, Jindru a další vlastně fajn lidi jsme tam začali objevovat v tom údolí.
0: Takže zase bylo důležité poslechnout intuici.
1: Jo. Trošku se na to i vyprdnout, jako no, protože jsme byli hodně intenzivní a říkám, pak jsme jeli třeba k Liberci a žena mi u Liberce řekla, že za půl hodiny musí být v Praze a říkám, to je přece blbost. A z toho pak vznikaly jako velký migrény moje a pak jsme řekli, hele dost, pojďme se uklidnit a prostě jestli to má být, tak něco přijde. A já už jsem tomu nevěřil a vlastně potom moje žena našla ten dům, kde žijem.
0: Ono je důležité přestat být urputný.
1: Jo. To.
0: A potom to všechno přijde. Ano. Je nějaké místo, které ve vašem bydlišti máte opravdu obzvlášť rád, že tam rád zabloudíte, rád si tam zajdete, ať už sám nebo s rodinou?
1: Jo. Tam je skvělý to, že ty brdy vás vlastně přivítají hnedka velkým stoupáním, který spoustu lidí vlastně odrazí, mně přijde. A proto jezdí vlastně na tom kole k tomu Karlštejnu a tak dál, což je fajn, že to je frekventovaný tam dole, ale tam nahoře. Protože tam nahoře se člověk potom může ztratit a objevovat vlastně po každý místa stromy, který mají obrovskou mystiku a který vlastně léčejí.
0: Tak já vám přeju, abyste se k těm místům dostával co nejčastěji a aby vás pořád bavilo všechno, co jste se rozhodl dělat.
1: Moc vám děkuju.
0: Děkuju, že jste přišel, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Naším hostem byl herec Petr Vaněk, který žije v Dobřichovicích na Praze Západ. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Letos v Česku zatím zbankrotovalo přes 3000 podnikatelů. Dřevěná okna na českobrodské nemocnici dělníci do konce roku vymění za plastová. Neděle přinese ochlazení, teploty do 22 stupňů a bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů. To je stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet insolvenčních návrhů se meziročně snížil o 2% na 3294. Od začátku roku do konce června nejvíce fyzických osob podnikatelů zbankrotovalo v Praze. Následoval Moravskoslezský kraj a Jihomoravský. Nejnižší počet bankrotů byl v kraji Vysočina. Nejohroženější jsou firmy z oboru dopravy a skladování. Dělníci v Českém Brodě na Kolínsku začnou v létě vyměňovat okna a parapety na hlavní budově nemocnice. Současná dřevěná okna netěsní, nahradí je proto plastovými. Město by tak mělo v zimních měsících ušetřit na vytápění. Práce za necelé 3 miliony korun budou hotové do konce roku, říká starosta Tomáš Klinecký z TOP 09.
2: Je to historická budova, která původně v 19. století sloužila jako kasárna. Začátkem 20. století byla přestavěna na okresní nemocnici. Těch oken je tam 29 typů, takže to je poměrně velká akce a půjde především o okna, která se nachází v pokojích pro pacienty, na chodbách, v sesternách a podobně.
0: Obyvatelé Prahy 13 můžou od radnice zdarma získat kompostéry. Podmínkou je umístit nádobu na bioodpad na pozemek právě v této městské části. Zájemci tam musí mít i trvalé bydliště. Od začátku května už radnice rozdala přibližně 400 kompostérů. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové zbývá několik posledních kusů.
3: Městská část Praha 13 pokračuje v podpoře domácího kompostování. Další zájemci si mohou kompostéry zdarma vyzvednout na radnici. Nejvíce jich bylo vydáno ve Stodulkách a Třebonicích.
0: Tramvaje v Praze od dneška nejezdí mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka ovlivňuje 12 linek, které jezdí po odklonu.

0: nových trasách, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
1: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra. Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, kránu se na Rakovnicku, Kladensku a Mělnicku zatáhne a přidá se déšť nebo přeháňky. Teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. V neděli čekáme hodně oblačnosti, déšť, přeháňky a místy bouřky. Na jihovýchodě kraje můžou být i silné. Teploty budou většinou mezi 19 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru k dálnici D1 se srazilo osobní auto s motorkou, místem se projíždí se zvýšenou opatrností. Na D5 se ve směru na Prahu se pak tvoří kolona před Pražským okruhem. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu, jezděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov, no a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce, no a jak říkáte, první zmínka 1352, no a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantově se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví nad tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni se nikoho nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlyně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeva. Vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlejn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně přitom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít. Takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí. To se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák. Ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Ale ono se tenkrát se dělaly jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrna, to bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejra. To bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
1: Tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlynáři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamů, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí, ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhé světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablomovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karolovi bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlyn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopní začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD. Což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali SMBáky, no a ty SMBáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu SMBákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova odvezli, znovu je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrama asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakým čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: autem popošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom znesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedena elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, jak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady jim dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináž se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vyplistoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů, a to je skvělé.

0: do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, 17., 18., 19. století, takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byly dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák,
1: to
0: že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sýrky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami?
1: Dokázali vyrobit sami, když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pec chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl zase vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pokračování rozhovoru s Delem Kajumim, zdravotníkem, který pracuje na záchranné službě Středočeského kraje více než 30 let. O čem bude mimo jiné dnes řeč, napoví ukázka.
2: Celý život jsem oborom zdravotník, tak mě všichni mají rádi. Můžu vám to opravdu říct, mě všichni mají rádi, protože já, moje práce je pomáhat lidem. Ale když někomu pomáháte, přece nebude pitomec, aby mě s odpuštěním za to slovo, aby se jako spíš brodil proti mě.
1: Vaší průvodkyni od mikrofonu i dnes bude Goránka Oljača. Co jsme se dozvěděli z první části rozhovoru? Především, že se Del Kajumi narodil na vesnici ve velké majetné rodině, která žila v souladu s afgánskými tradicemi. Přestože rodina vlastnila pole, domy, zahrady, restaurace, na žádnou hračku, kterou by dostal jako dítě, si nevzpomíná. Za to nemůže zapomenout, co si jeho otec přál a očekával od svých dětí.
2: Můj otec byl strašně sympatický člověk, milý člověk a nám řekl, já po vás nechci, abyste pracovali na poli, nechci po vás, abyste něco dělali, jediné, co vás, po vás chci, abyste chodili do školy. A jenomže to byla moudrá slova, ale složité vykonovatelná, protože my jsme chodili do školy asi tak 2 hodiny pěšky denně. Nebyly cesty, nebyly silnice, nebyly auta.
1: Když se rodina přestěhovala do Kábulu, stal se žákem zdravotní školy obor rentgen a vedlo se mu velice dobře. Psal se rok 1987, kdy se nejen o žáku Delovi, ale o celém Afganistánu rozhodovalo v Moskvě.
2: Po 2 letech byl program ČSSR a Afganská demokratická republika. Byl jsem přizván do ČSSR, tehdejší, do školy. Vybrali se tam takový ty nadaný studenty. Jo, prostě ten nejlepší student je psán jako první, jakoby úspěchem nejlepší. Ale taky chválím a všem prostě zkrátka. To je realita.
1: Realitou bylo i to, že v Praze musel nejdříve ukončit střední školu a potom snít o studiu medicíny. Mezitím se stala sametová revoluce.
2: Tady šlo k tomu převratu v 89. Smlouvy skončily mezi těmi státy, že? Tak nám řekli, že dají nám možnost dostudovat, tak já jsem potom tady zůstal, protože Československo se směřovalo do evropských struktur. K nám přednostně vyřídí ty doklady, tak jsme to tak samozřejmě využili, protože v Afghánistánu probíhala v té době občanská válka. Bohužel vysokou školu v té době jsem nemohl studovat.
1: Nicméně sen o medicíně uskutečnil. Dálkově, což znamená, že při práci vystudoval obor ARIP, to jest anestézii, resuscitaci a intenzivní péči. Podařilo se mu získat bakalářský i magisterský titul.
2: Od roku 2022 jsem zdravotníkem. 2 roky jsem byl v nemocnici v Semilech a od roku 2025 do současnosti jsem na záchranné službě Středočeského kraje.
1: Pokračujeme s novými informacemi. Jsme v Praze. Vy jste studoval tady, takže Prahu dobře znáte. Co jste postupně ještě poznával kolem Prahy a dál a v celé republice?
2: Tahle země je nádherná. Česká republika, nebo Československo, nebo střední Evropa. Je nádherná, ale bohužel ta země je poničena průmyslem nebo zanedbanou péči jakoby o ty přírodě. Zaplať pánbůh, že Česko je v Evropské unii a že ta Evropská unie a ty evropské zákony, ty východní země donutí, aby si prostě brali ohled na lepší život, na přírodu, na život obyvatelstva a na přírodu hlavně. Já znám republiku, Prahu znám, hory znám, Krkonoše znám, Jižní Čechy znám. Všude je nádherně, opravdu krásně, ale je potřeba o to se starat a vážit se toho. střední Evropa nejenom, že jsou, mají historie nebo budovy, muzea, nevím, krásy, ale také prostor, kde je relativně bezpečno. To znamená, že nebezpečno politicky, ale bezpečno z hlediska živlu. Tohle to se potřeba člověk, aby se uvědomoval.
1: Je to váš domov. Nejde jen o občanství oficiálně.
2: Ne, občanství tomu nějak jako nezmění. To je spíš o pocitu toho člověka. Já mám domov tady, já mám domov tam. Líp doma nejlíp. A vážím se i obě domovy. To já většina svého života jsem tady v Československu, nebo v Česku. Takže domov mám taky služený tady.
1: Mm-hmm. Tomu se obvykle říká, vy jste bohatý člověk. Máte dvě vlasti, dva domovy, že?
2: Určitě. A já jsem si jistý, že tady jsem nejenom já, ale i mnoho jiných lidí. Nejenom z Afghánistánu, ale z mnoho jiných států. Že to je určitý přínos pro české obyvatelstvo, pro Evropané. Přínos kultury, náboženský, osobnostní, pocitový, všelaký. Myslím si to a jsem tím úplně jistý. Mě taky obohatí, když tamhle mluvím s nějakým Němcem nebo když s nějakým Američanem nebo s kýmkoliv. Obohatí mě to mnoho o mnoho informací a mě to vůbec nevadí, že to je Američan nebo Afričan nebo Čech nebo tamhle Vietnamec.
1: Nepadlo ani slovíčko o tom, jak vás přijali. Ve třídě, ve škole, kde jste bydlel, byl jste šťastný a spokojený?
2: O strany Čechů to bylo v pohodě. To znamená, že v té době ještě to byl komunismus. Tady ty lidi moc bohužel se projevat nemohli. Tak, jak by chtěli asi. A to se projevili potom až po roce 89. Já celý život jsem oborom zdravotník. Tak mě všichni mají rádi. Můžu vám to opravdu říct, mě všichni mají rádi, protože moje práce je pomáhat lidem. Když někomu pomáháte, přece nebude pitomec, aby se jako spíš brodil proti mě. Já jsem nebyl ve třídě s Čechama. My jsme byli jedna třída s všichni cizinci. Jo? Zahraniční studenty jedna třída a pak český studentky druhá třída. On to bylo spíš zajímavý v tom smyslu, že ve třídě jsem měl holky z Afriky, černý holky a černý kluky, tak já jsem se trošku i bál, protože mi bylo 16 let a já jsem nikdy v životě v kontaktu s černým člověkem nebyl. Nakonec potom jsme se hrozně kamarádili, když jsme se seznámili. Před chvilkou, jak jsem vám říkal, to je jak člověk obohatý člověka, když je s někým cizím. Má informace, seznámí se, dozví se o něm celou řadu zajímavých věcí a to obohacení pro můj jakoby vzdělání. Potom dokonce jsem se pak zaměřoval do budoucí manželky Češky ze stejné třídy. Za sebe můžu říct, že já jsem byl přejat, nemám pocit, že by to bylo nějak jako něco špatného.
1: Náš host Delka Jumi pracuje jako záchranář více než 30 let. Může říci, že svůj sen o medicíně jako humánní profesi bez zbytku uskutečnil. Jestli i v jeho případě platí pravda, že všechno v životě má svoji cenu, nám prozradí brzy. Prosím vás, kudy vede cesta ze záchranářské služby středních Čech k Afghánistánu? Jak jste se tam znovu dostal?
2: Ano. Byl jsem osloben českou armádou, která působila v Afghánistánu v roce 09 nejdřív. A jestli bych nemohl pomoct prostě s nima. Tak já jsem měl pocit, že ta pomoc není jenom vůči České republiky, a tak je to vůči tomu Afghánistánu. Protože já jsem měl tam vyučovat předmět první pomoc pro afgánskou armádu a afgánskou policii a zároveň tlumočit a zároveň jakoby poradit v rámci kulturních rozdílů. Nakonec tam jsem byl holka pro všichni, na všechno, ale to nevadí. Chci vám říct, jde k tomu pochlubení, ale chci říct, moje působení na Afghánistánu byl strašně velký přínos, jak pro Českou republiku, pro Českou armádu, tak pro Afghánistán jako takový. Když jsme tam byli, tak oni Afgánci milovali nás a my milovali je. Mezi nimi nebyli vůbec rozdíly, protože tam byl, jsme vysvětlovali, kdo jsme, co chceme dělat. Pochopili, že my jsme tam jim proto, aby jsme pomohli, aby jsme budovali, rekonstruovali poválečnou zem. To tak bylo, tak je. Vždycky jako těšili se na nás, aby jsme tam prostě přijeli.
3: Jo. Vy jste tam byl třikrát.
2: Ano.
3: Jak se lišili mezi sebou ty tři mise?
2: Jak se nelišili, akorát po první misi jsem se bohužel rozvedl. Působila mi to ta mise, protože když jsem po 19 letech manželství s první manželkou, jsem se rozvedl. My jsme tam byli místo 6-7 měsíců, 4 měsíc, protože v Afghánistánu byly volby. A když jsem se vrátil, tak manželka říkala, že zjistila, že po půl roce dokáže žít sama, takže jsme se rozvedli. Bylo trošku, ne trošku, ale hodně smutno, protože to bylo 19 letý vztah. Mám tam dvě děti samozřejmě, úplně krásně, chytrý, šikovný. Nebylo to jednoduchý, není to jednoduchý, protože my máme tady jenom tu svoji rodinu a nikoho jiného, kdo je pro vás jako nejbližším člověkem. Čili když manželka mě to oznámila, tak já jsem vlastně, jak se říká, taky to posttraumatické syndrom. To byla ohromná rána, kde teda jsem nečekal. Můj cíl bylo pomoct České republice a Afghánské republice. Vůči Afghánistánu jsem pocitoval takový dluh, že bych se měl vrátit, pomoct, když tam strašně chybí tahle ta osvěta. Takže to snad k něčemu bylo, ale bohužel se stýkal osobní životu. Potom dvakrát ještě byl jsem osloven, tak jsem říkal, souhlasil jsem, že pojedu s tím ještě dvakrát.
0: My a oni.
1: Po nějaké době od smutného rozvodu se Delka Jumi znovu oženil. S misemi to prý nesouviselo.
2: Prosím, to takový zajímavý, i když jsem byl 19 let ženatý se svou manželkou Češkou, vždycky moje rodina říká, tak se musíš taky manželku Afgánku. Já jsem říkal, nemůžu, jako to nejde v Evropě, abych měl několik manželek, to nejde. Takže pochopili, ale vždycky mě jako s tím trošku pošťouchali. To bylo jako bilance, jako legrace. Nakonec, když jsem se rozhodl, říkám, to už vyhovím vaším přáním, tak já si vezmu nějakou Afgánku. Nakonec ano, jsem si vzal Afgánku.
3: Je spokojená tady?
2: Ano, no, spokojená. Spoustu cizinců možná tomu bude rozumět. Asi Češi tomu rozumět nebudou, pocitově. Já mám tady všechno. Zázemí, práce, slušnost, i úctu, lidi mě zdraví. Protože za 31 let, když jsem počítal, já jsem byl u 12 500 Čechů. Pracovně.
3: Ano.
2: Čili zachránil jsem asi tak 12 500 lidí. Takže ty lidi mě znají. Já jsem v tom stejném okrese, na tom stejném místě, na tom stejném stanovišti. Ano. Takže já mám všechno. I manželka má všechno.
3: Co ona má? Ona nezachraňuje životy?
2: Ne, nezachraňuje život, ale víte co? Má takový přísloví persky, že i kdybyste měl hrát a nemáte v tom hradu rodinu, sestru, maminku, tatínka, bratra, o hodně věcí si přišli.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Vláda a prezident mají podle Petra Pavla spoustu společných pravomocí. Prezident proto do budoucna doufá ve zlepšení vzájemných vztahů. Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi je kvůli demolici mostů uzavřený. Neděle přinese déšť a bouřky. Na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vláda dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident prý doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že on jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
2: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
0: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svoji případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Pražský okruh je uzavřený mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem je demolice dvou nadjezdů. Uzavírka má trvat do nedělních 11 hodin dopoledne. Objížďka vede přes Strakonickou ulici, tunel Mrázovka, Strahovský tunel a Patočkovou ulici. Staré mosty nahradí nové, aby bylo možné okruh rozšířit na 6 pruhů. Pracovníci povodí Moravy pokračují u Prosenic ve stavbě záchytného profilu na řece Bečvě. Při povodních by měl chránit mosty v nedalekém Přerově před kmeny stromů. Hotovou už dělníci mají například betonáž záchytného profilu, dodává mluvčí investora Jana Kučerová.
3: Pokračují také práce na výstavbě Prahu v patě záchytného profilu, přičemž významná část této konstrukce je již hotová. Současně probíhají také práce na základech Česlového objektu, který bude při povodňových stavech sloužit k zachytávání plavenin a zabrání jejich hromadění na mostních konstrukcích v Přerově. S dokončením stavby počítáme v září příštího roku.
0: Stavba záchytného profilu u Prosenic si vyžádá zhruba 80 milionů korun. Pochodu hrdosti v Bratislavě se zúčastnilo kolem 10 000 lidí. Informovali o tom organizátoři akce, podle kterých už se průvod poklidně vrátil na náměstí Svobody. Tam se odpoledne koná festival Duhový Pride na podporu práv LGBT lidí. Kulturní a vzdělávací program bude pokračovat do 21 hodin. Do jiné části slovenské metropole i letos konzervativní aktivisté svolali vlastní akci s cílem propagovat tradiční rodinu. Účast na ní byla ve srovnání s pochodem hrdosti výrazně nižší.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a čas...

0: často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Brně v Jedovnické ulici se srazila dvě osobní auta, dopravu policie odklání po objízdné trase od křižovatky Žarošická, zároveň také na D8 u 60. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, provoz je průjezdní se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilian Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tam vše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam vše to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádné, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovský. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byly vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků?
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostory a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, je tady ticho, klid. Zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no, blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Jo.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let. Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se, tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak obyčejně chá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšili mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti, ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem, a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach, a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště, a on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky, a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné, a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně z velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona. Letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili, Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Policie pátrá po vězni, který na Rakovnicku odjel z pracoviště na kole. Neděle přinese déšť a bouřky. Na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let, a ne od 85, jako nyní.
3: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
3: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
5: Pak to budeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
3: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík.
2: Policie pátrá po 46-letém vězni Josefu Hybkovi. Dnes odjel na kole z nestřiženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Má krátké hnědé vlasy, modré oči a výrazné tetování na rukou. Informace přijme policie na lince 158. Vedení Liberce připravuje opravu Strakonické ulice v Dolním Hanichově. Aktuálně hledá firmu, která silnici opraví. Nové budou povrchy, chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Součástí je taky oprava mostu a stavba protihlukové stěny. Náklady na opravu zhruba půlkilometrového úseku město odhaduje na 39 milionů korun, říká náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
6: Letos bychom začali přeložkou ČEZu, která už je uhrazená a připravená k realizaci. Letos se bude dělat oplocení a ta protihluková stěna. A samozřejmě se můžou začít dělat první práce, které se samozřejmě přesunou po zimní přestávce na tu hlavní část sezóny roku 2027.
2: Na příměstský tábor pro seniory v Čebíně na Kuřimsku se přihlásilo 20 lidí. Tento týden vyráběli keramiku, jezdili na výlety nebo třeba trénovali paměť. Podle organizátorů si tak seniori procvičí jemnou a hrubou motoriku, socializují se a nezůstávají jen sami doma. Na některé programy zvou pořadatelé i děti z mateřské školky a usilují o mezigenerační propojení, vysvětluje Pavlína Drábíková za Seniory Pointu Čebín.
7: Ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojené, aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit.
1: Počasí.
2: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech. Na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni. Na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 283 v Bělé na Semilsku havarovala motorka. Na D5 se směrem na Plzeň je kolem 49. kilometru zvěř na vozovce. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší.

0: vaši cestu.
1: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
0: Hobby magazín.
2: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobbyredaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Růstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořeny mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnáší přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3x týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zase taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vypořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštípovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, anebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá. Ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa. Jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo. A změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii, to říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, se spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my včelaři se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé, nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, pojďme, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor. Je to furt jedno a to samé. Množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné lekníny, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Kladno po páté vydráží odtažená auta. Neděle přinese déšť, bouřky, na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zatáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Candev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Zájemci budou moci znovu získat auta odtažená z ulic Kladna. Vedení města je v srpnu po páté veřejně vydraží. V nabídce je 13 osobních automobilů, které si majitelé včas nevyzvedli. Kupující je dostanou bez klíčů a dokladů. Použít je tak mohou například na náhradní díly. Podrobnosti o aukci jsou na webu města. Venkovní stan typu jurta vyroste v areálu lesní mateřské školy a klubu spolku Vrbínek ve Slezské Ostravě. Poslouží jako učebna, kde se děti dozvědí více o přírodě a ochraně životního prostředí. Město Ostrava na stavbu jurty přispěje 200 000 korun z Fondu životního prostředí. Ten podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu slouží především na financování výsadby nové zeleně.
3: Fond životního prostředí města podporuje projekty, zelené projekty a vznik nových parků. Ale někdy to jsou environmentální vzdělávací projekty a je to právě jurta, která ve venkovním prostředí bude pomáhat ke vzdělávání našich dětí a uvědomování si, jak je příroda spolu s náma důležitá.
0: Hrad a zámek Friedlandu od dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Friedlandu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
4: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století, a hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší. Místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 u kilometru 348 směrem na Brno stojí porouchané vozidlo, zdržení může být až hodinu. Na Pražském okruhu u kilometru 62 směrem k D1 je pak kvůli práci na mostě uzavřený levý pruh. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Je to další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
6: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
5: K tý se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
6: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
5: Tak, takhle?
6: Ne, zády.
5: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
6: Podlož si ty věci.
5: No dobře.
6: Tady se prostě postavíš, pojď.
5: No
6: pojď.
5: Jo.

0: Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
1: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
0: Podívej se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
1: Ahoj, já jsem Patrik.
0: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
1: No jo, teď to spustím.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně ještě moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, když měla nastříkané v bodě. To nebude na to vesmí. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, teď ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Měla v tom častém styku s otcem, se nevěděl, kde zrovna. Když spermatozoid tam, který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami, měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? A ona říká, paní Obralová, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mopet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. Maminka, co jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůval a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak protože to kamarád, že jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují. Jako co byste sebe chtěli, aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili. Uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu, Lincoln, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš, řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem, a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít, a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že jo? víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak, než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělej mě a papoušek se nedá říct, tam se vájí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku a to ti říká, požadu, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijede v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polo vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve, seru na peří.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: to byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel U krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace U klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, tam je celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to byly... Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunul nějaký nafukovací balon a že to nafouknul a tím pádem jako, že prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem na něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím tě, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, ptám se, kolik roku má ten Viktor. A on mi říká, 22. Říká, no tak 22, říká, 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako, kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? No, žirafy, děti. No takovou zajetí, tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona. Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Brinko. Říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já, on si připadal, že se na ně dívá celá Británie. Jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotla, skončila to zábrany a dělala tam velotoče, člověče. Takže Barry zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: S panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam no, se jako statkáš.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. Zatím družstvo jsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel a já jsem nic nedělal, ani trak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. Jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on si zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa, já jsem myslel napřed, že nic neumí, a on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme ho cválali domů, rozumíš? Tak, to říká domů. A potom on, oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: A Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no tady byl sama. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten chůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, na svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů, zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst. On v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty. Že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Hrát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, my jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep.
2: To počkej, že... nepředbíhej, ale moment, jako, ale, abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam víte, se
2: co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pa čistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozej, něco popijou, že jo, a to takhle, a my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já nejdu. Ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl vejít na place, co teď? No to je šílený. Budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a nejdu, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, halo? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a do toho mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím tě, Bolek se nevozývá. Se a jeď pro něj. Já říkám, no neblbněte, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Jsem líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prostě jeď. Tak jsem se otočil jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Osprchoval jsem, vyběhl jsem o patrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No. Filma se se... herci připravený. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel v Zůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem v Zůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví aneb Kurva hoši guten Tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku.
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal. Nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Ty jsi byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se chlubíš.
3: Jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musíš.
4: Byl jsi na záchytce? Maminko. Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, ta maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamene, když jsem přišel, teď byl, jako, tak jsou takový ty první úkony a to už je dávno, jsme šli zpět, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka, ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík a ještě
2: chápavá paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď stukáme. A ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a teď jsem tam přišel, jsem tam před byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš? A teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam se mi vysypal do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívej se na mě, když jsou střízlivé, ne? Teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si u mě pamatuju a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože to samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postavil proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, coby ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej v ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluví v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty. Páč, pak by si tvůj kluk už naškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi? Co si máš společného děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
5: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: Cože?
5: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
5: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
5: Co mi řekneš, předveď mi to.
3: No, prostě, já ti řeknu klidně, co, víš, co si myslím?
5: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
5: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
5: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
5: Jak jsi mě nerozuměl, já zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
5: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
5: Tak ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
5: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
5: No a co s tím budeš dělat?
3: No já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
5: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, Míla Břečka. No a teď to podepiš ty.
3: No proč já?
5: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
5: No tak to podepíš.
3: No jistě.
5: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
5: No a dej to tam.
3: Vždyť jo, já to musím zabudovat. No to, já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
5: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
6: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
7: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
8: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty chceš opravdu... pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
7: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
7: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
7: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás. A s Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci. Některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám.
8: Doznávám, že se ten špiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny. Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to je taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezitím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
3: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halškova ze Suchého Lasce. Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak ty s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální stevard. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne rozběhem. Potýcho, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji doma rozpadám. No tak no, tam no. Já nevím, že jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombometčík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: Vytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.

0: pěkně zavzpomínat na tyto časy, protože některá léta už dávno skončila, ale některá v nás zůstávají na pořád. Jsem Jarka Barboříková a vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některá léta si pamatujeme podle toho, kam jsme jeli, jiná podle toho, koho jsme potkali. Které léto změnilo život právě vám? Robert Solomouce je s námi a bude odpovídat. Krásnou noc, vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Tak vítejte na vlnách Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu. Ano, slyšíme se.
1: Dobrý večer. Řeknu to tak, že to zpátky hodně let a teda jsem potkal svoji ženu Janu, úžasnou holku. Teď už jsou 3 roky vdovec, moc mě chybí, ale půjdu rovnou k tématu. A nezapomenu na naše první rande, bylo to strašně krásný.
0: A bylo to v létě? To už je k tématu?
1: Jo, v létě to bylo.
0: Aha.
1: A bylo to ve Štemberku na nádraží. A jako ona tam nechala telefon, tak já jsem jí zavolal, říkám, není, tak půjdem na

0: randy, ona říkala tak, tak jo, a ona bydla tenkrát v Lásnici. No a hned na prvním rande jsme si sedli, měl jsem z některých věcí trému, a jsem nevěděl, jak je to mám říct. A ona mě řekla, hochu, tak vylož karty, to víte, že jsem sebal, protože to takové osobní věci. A já říkám, no, když mě ani nafoukneš myč, tak budeš mě s ním hladit, tak já to mám strašně rád. Moje žena to udělalo a ta jiskra přeskočila, jsem se s ním začal tak mazlit, že nám spolu bylo strašně moc prima, no. Mm-hmm. Nevím, asi to znáte, taky jste byla někdy na prvním rande jako se svým manželem.
1: Takže to byla letní láska a potom z toho vznikl skutečný vztah.
0: Jo, a 2 roky jsme spolu chodili, než jsme se rozhodli, že se vemem, no.
1: Mm-hmm. A bylo to tady přímo o prázdninách, když mluvíme o tom, že to bylo v létě, takže to bylo přímo červenec, srpen třeba.
0: Jako první rande, ale body jsme se vzali.
1: No tak mluvíme právě o těch prázdninách, které nám změnily život, tak to nám řekněte vy, co bylo právě tady v tom létě.
0: Tak to bylo to první rande.
1: Mm-hmm.
0: Ale vím, že jsme se brali v září, to bylo 2003.
1: Tak předpokládám, že to bylo až následující září, nebo jste se potkali v létě a do 2 měsíců jste se vzali.
0: Ne, to bylo za 2 roky potom,
1: za 2 roky
0: uplynuli.
1: Mm-hmm.
0: No,
1: tak to věřím, že bylo léto, které vám změnilo život, že to byla velká událost. To je krásný zlom.
0: A víte, co bylo Jaruško na té svatbě krásný?
1: Mm-hmm.
0: Že jsme jeli koňským kočárem normálně.
1: Tak to musel být zážitek.
0: A to byl nápad mé paní. To bylo moc hezky.
1: Dobře, Roberta, tak děkujeme. To jsme nádherně otevřeli dnešní téma, léto, které mi změnilo život.
0: Jo.
1: Vy jste se zamiloval. Díky za to vzpomínání.
0: Jo. A ještě jsem chtěl pozdravovat všechny linkaře, však vy, jo. A bylo dřív podobný téma, nedovolal jsem se, takže to zkrátím, ať nezdržuju druhý. A tam byli 2 muži a mně se nelíbilo, když řekli, že jejich nejlepší rozhodnutí byl rozvod. A pro mě rozvod jako úplně opačné, protože jsou 2x rozvedené rodiny, což bylo hodně špatný teda. A ovdovění je podobný. No a řeknu to jenom vkrátce. Připadá mě tak, povodeň přijde, zničí, všude bahno, jenom je to prostě katastrofa. Po povodně jsem uklízel v 97. Takže
1: dobře,
0: absolutně s něma nesouhlasím.
1: Roberte, to už odbočujeme od tématu, tak vám poděkujeme a těšíme se na další povídání.
0: A
1: naslyšenou.
0: Moc vám děkuju.
1: Každý máme nějaké léto, které bychom si dokázali vybavit i po letech a možná právě teď nastal čas o něm vyprávět. Zavolejte nám a podělte se příběh o létě, na které se nedá zapomenout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná máte doma fotografii, na kterou se podíváte a okamžitě víte, že právě tehdy začal nový životní příběh. Jaká fotografie nebo jaká vzpomínka vás vrací k létu, které vás změnilo? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Michaela, která volá z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Když jsem slyšela nebo si přečetla toto téma, tak mě i hned vytanulo léto roku 1974, protože to bylo pro mě léto velice dramatické a naučilo mě tomu jednak vážit si každého dne a jako si uvědomovat, že nic není navždy. Já v tom roce, nebo v tom létě 1974 jsem čerstvě skončila vysokou školu. Byla jsem takřka novomanželka, čekali jsme s manželem první dítě, vznášela jsem se na růžovém obláčku, protože jsem se domnívala, že prostě mně se nemůže nic stát, jsem mladá, prostě se mně všechno v životě daří a najednou ze dne na den se to úplně změnilo, protože mě začalo být nějak jako podivně špatně. Lékaři se domnívali, že to může souviset s těhotenstvím, no a nakonec se tedy ukázalo, že jsem dostala zánět slepého střeva a vyvrcholilo to tím, že mě tedy manžel pak odvezl do nemocnice a v nemocnici mě to slepé střevo prasklo. Dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dní jsem ležela v kritickém stavu ve fakultní nemocnici u svaté Anny a vypadalo to se mnou velmi špatně. Nakonec jsem to nějakým způsobem zvládla a byla vlastně ta moje operace, byla 27. července a 10. srpna se nám narodil syn jako teda nedonošené dítě. Koncem 7. měsíce těhotenství se zápalem plic, takže já jsem sice svůj boj vybojovala, pak zase jsme bojovali za to, aby to vůbec syn přežil. Chvála Bohu, všechno to dobře dopadlo, ale na léto roku 1974 nikdy nezapomenu.
0: No teda, tak to muselo být teda velmi náročné.
1: Ano,
0: a velmi těžké období vašeho života. Čekat první miminko a místo radosti z toho očekávání najednou bojovat o život a to ještě v době, kdy medicína nebyla tam, kde je dnes.
1: Ano, to bylo to tehdy opravdu, já jsem vlastně do té nemocnice přijela večer a prostě se mě tam báli vůbec operovat, i když věděli, že podle rozboru krve, že prostě ten zánět je takový, že se to nedá rozehnat a pak tedy ten operatér ráno rodičům a manželovi přiznal, že opravdu to slepé střevo mě prasklo v nemocnici. Ale zase musím říct, že díky tomu, že asi i ten operatér byl dobrý a i ta lékařská péče nakonec, který byla dobrá, tak jsme to se synem oba dva přežili.
0: Je to pro vás dodnes nejzásadnější věc, která se vám v životě stala, předpokládám.
1: No, tak
0: a určitě
1: musím,
0: vás to muselo změnit jak, jako člověka. Vy jste hlavně byla i velmi mladá, že? Takže projít tady takovou životní lekcí v těch 23 je něco jiného, než...
1: Mě bylo 23 let a musím říct, že na počátku našeho manželství, že nás to s manželem tak nějak velice, velice prostě stmelilo. No a teď už je to v podstatě už je to 52 let a pořád jsme spolu a vždycky si říkáme, možná Bůh jak by to dopadlo, kdyby nedošlo tady v této hrozné události.
0: Vyprávíte o tom často vašemu synovi, jak často na to vzpomínáte?
1: No tak vzpomínáme na tom, v podstatě na to vzpomínáme každého 10. srpna v den jeho narozenin, nebo když ty narozeniny s ním slavíme, jak to prostě bylo a on vlastně, když se narodil, byl to malý zázrak, asi kdyby se narodil v normálním termínu, tak by to bylo obří dítě, protože on koncem toho 7. měsíce se narodil a měl 2,50 kg, tak to si myslím, že mu taky částečně zachránilo život, protože pokud by to bylo úplně malé dítě a já si třeba vzpomínám i na to, že v dnešní době se třeba dívám na takové příběhy, kdy se tedy narodí nedonošené dítě, rodiče jsou s ním i hned v kontaktu, mohou vlastně na něho sahat v inkubátoru. Všem v tom roce 1974 to bylo takové, že mě to dítě ukázali vlastně až pátý den po porodu, kdy už tedy měli jistotu, že pravděpodobně přežije. A já jsem se vůbec k němu nemohla přiblížit. Já jsem se jenom dívala přes dvojí sklo a manžel vlastně poprvé syna viděl někdy až koncem srpna, protože vlastně v té době ta otec se vůbec nedostal do porodnice.
0: Takže téměř měsíc ho neviděl.
1: Ano, téměř měsíc a ještě byl pak v nemocnici. Vlastně se vrátil z nemocnice, já už jsem se tedy vrátila domů, protože já jsem po všech těch útrapách jsem vážila 45 kilo a pro syna jsme si šli až koncem září. Je to takové, a víte,
0: to
1: co ještě to máte?
0: Toto, že dnes, když to porovnáme s tím, jak by to vypadlo dnes, ano. Jak jste říkala, že vidíte ty dokumenty, tak je to diametrálně odlišné.
1: Ano, diametrálně odlišné. A víte, co ještě je zvláštnost, že všichni ti lékaři, kteří mě v podstatě zachránili život, jak chirurg, tak tedy i pak porodník, a dokonce tedy i primářka na novorozeneckém oddělení, tak všichni skončili jako takovou špatnou smrtí. Chirurg se zabil, porodníka přejelo auto před nemocnicí na obilním trhu a dokonce tu lékařku, která se o syna starala, tak tu zabili v jejím bytě. Je to tak strašně zvláštní.
0: To je neuvěřitelné, co všechno se ve vašem příběhu skrývá. Paní Michalo, lidé, kteří tehdy stáli u vás a pomohli vám přežít, tak dnes už tedy nejsou mezi námi, ale vy tady po 52 letech vyprávíte jejich příběh dál.
1: Ano, to je pravda, že ví to samozřejmě moji vnuci. Doufám, že moji vnuci to pak budou říkat i svým dětem. To asi bude taková historie, která se bude přenášet v naší rodině.
0: Ano, a to jejich dobro žije dál, když oni tady už mezi námi nejsou a ještě takovým tragickým osudem žili. Tak děkuju, Michaelo, tedy za vaši důvěru, že jste nám zavolala. Bylo to přesně na místě si o tomto létě s vámi popovídat, protože to bylo skutečně velký zlom a příběh obrovské síle, kdy člověk pak jakoby dostane druhou šanci a vy jste dostala ještě k tomu takový poklad. Tak děkuju, mějte se, opatrujte se, zase někdy zavolejte.
1: Taky. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak jsme to slyšeli. Dnešní noc patří vzpomínkám na letní dny, které nebyly jenom o slunci a dovolené, ale byly o lidech, o rozhodnutích, o okamžicích, po kterých už nic nebylo jako dřív. Medicine man.

0: Možná to začalo úplně obyčejným letním dnem a skončilo příběhem, který si nesete celý život. Máte takové léto i vy? Léto, které změnilo můj život, to je tématem dnešní noční linky Českého rozhlasu a je s námi návštěva. Kdo volá a odkud?
1: Já jsem Miloš a volám z Brna také.
0: Pan Miloš z Brna. Miloši, vítejte a povídejte.
1: No, já jsem jednak trošku překvapený a rád, že jsem se dovolal hned na poprvní, protože váš pořad znám, ale dovolal jsem se poprvé a možná jak zazní doba, kdy se to stalo, to znamená léto 68, tak bude hnedka trošku jasněji. Tu dobu jsem, na jaře jsem celkem úspěšně odmaturoval, dostal jsem se na vysokou školu a trávil jsem přehradu jako běžník 18-letých kluci a děvčata z Brna na přehradě a tak dále. No ale samozřejmě nastal 21. srpen. Řada mladších si to možná už úplně neuvědomuje, co bylo, no takzvaná zpřátelená vojska přijela a my, kteří jsme den předtím a předpokládali, že i další dny budeme na přehradě, tak s partou kámošů jsem vyrazil úplně se mě tají dech, protože si to vybavuju, vyrazil do středu Brna teda, kde stály, kde byly tanky a my s naší čerstvě absolvovanou maturitou z ruštiny, vzpomínám si, že jsem taky na ty tanky lezel a v podstatě vůbec jsem to tak tehdy nebral ani do dneška, ale mohlo se stát ledacos, protože vím, že jednoho mýho kamoša praštěl dosi puškou, tak jsem mě říkal, pačemu vy zděs, mi tolko kačeli svobodno žít a tak dále. No, ale podařilo se to, nepodařilo se zkrátka nic změnit a od té doby, tady jsem si poznamenal vaše slova, od té doby už nebylo nic jako dřív a pro mě jsou to právě ty srpnové dny roku 68.
0: No, co bylo dál, kdybyste to ještě víc popsal, kde jste pak byl ty následující dny, jak jste se dozvídal vlastně tu pravdu o tom, co se děje?
1: No pořád v těch ulicích, než bych teda roznášel ty letáky, ale když jsem jich dostal třeba 5, tak jsme kolportovali dál. No bylo to neopakovatelné, bohužel měl jsem tehdy jen foťák Pionýr, který jsem teďka na chalupě objevil, ale nevím, jestli jsem si netroufil, nebo mě to nenapadlo udělat nějaké fotky. Naštěstí byli lidé, jako Jev Kratochvíl v Brně a pak další lidé, kteří to zdokumentovali. No, byly to neopakovatelné zážitky, je fakt, že na těch tancích byli většinou takoví ti mládenci od někud z těch Kazachstánu a Kyrgyzstánu, kteří vlastně nevěděli, proč tady jsou, čili bylo ani pořádně popravdě, někteří rusky dom neuměli, bylo k tomu se s něma domluvit. No,
0: a co jste, Miloši, tehdy jako mladý člověk cítil? A zajímalo by mě, jak reagovala vaše rodina, vaši rodiče?
1: No, byl jsem pobouřený, protože naše rodina byla odevživa. Zkrátka, nebyl nikdo v KSČ a tak dále, ale netroufali si nějak jako někteří disidenti zkrátka, takže byli jsme proti tomu režimu, ale tak bylo asi 80% lidí. Otec byl bohužel už mrtvý a matka těžce nemocná, takže v podstatě jsem na toto byl sám se svými prarodiči a s tou partou těch kámošů.
0: Změnilo se něco ve vašem životě bezprostředně po tom srpnu roku 1968?
1: No, změnilo, ale ne v kontextu, protože, jak říkám, byl jsem přijatý na tu, ano, no, změnilo v podstatě, byl jsem přijatý na dnešní Masarykovou univerzitu na obor psychologie a ze začátku to bylo báječný, jakoby opravdu, to byl říjen, tak to ještě tam pořád byli ty učitelé, kteří tam byli za toho takzvaného pražského jara, ale velice rychle to začalo přituhovat, vyházeli některé profesory, kteří byli v úzkém kontaktu s tím předchozím pokusem o změnu, například profesor Barta, který potom po roce 90 se snažil o obnovení toho moravského jaksi sebeuvědomění, tak ten musel ze školy a další a další. No, popravdě museli jsme to z počátku podobně jako celá země, tak jsme i my studáci byli jako odbojní a tak dále, ale postupně začalo přituhovat. Vím, že se mnou chodil do ročníku zpěvák Pavel Váně, pokud to náhodou poslouchá, tak ho pozdravuju. Taky to musel potom zabalit. No, mě nějakým řízením osudu se podařilo studovat dál, ale každopádně ta změna oproti té politice Lubčeka, Smrkovského, Šíka a řekněme už po půl roce, po roce dál, to byl takovej obrat, že to v duši asi každého mladého člověka, včetně mě, zanechalo stopy na celý život.
0: Děkuju vám, Miloši, že jste se s námi podělilo vzpomínky na srpen 1968. Jsem velmi vděčná, že tady toto téma zaznělo, možná, že nejednou, možná, že na vás naváží také ostatní posluchači, bylo by to na místě, protože samozřejmě toto léto změnilo život a vlastně přepsalo historii všech nás všech. Jsou to vzpomínky člověka, který, kdo tu dobu opravdu prožíval, tak jsou podstatné, jsou důležité a právě díky lidem, jako jste vy, nezůstávají tyto události jenom v učebních dějepisu, ale mají konkrétní tváře, hlasy a osobní příběhy. Tak velké díky, mějte se dobře.
1: Já děkuji taky velmi i za vaše slova současná. Děkuju.
0: Zase někdy příště naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: první lásky, nečekaná setkání, dlouhé cesty i rozhodnutí, která se nedala vzít zpátky. Někdy se toho do jednoho léta vejde na celý život. Na které léto nikdy nezapomenete? Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Anička, která volá z Miroslavy. Krásnou noc i vám, 7 minut po 11:30.
1: Krásnou noc vám přeju taky, Jaruško, a přeju to taky všem posluchačům. A já mám takové dvě přelomové situace v mém životě, takové dva milníky. Jeden je radostný a druhý je méně radostný. Bylo to v roce 66 v srpnu, když jsem odložila své dívčí jméno a přijala jméno svého manžela, a bude tomu 60 roku, kdy spolu teda se prodíráme tím životem, ať už v době krásných i v dobách horších. Takže toho si moc vážím, že jsme k takovému číslu dospěli, i když je to pro mě je to neuvěřitelné a velice, velice rychle to uteklo, teda ten život. A druhý milník, ten je takový smutný, protože bylo to v roce 2005, bylo mi 56 roků a bylo to v srpnu, kdy jsem prodělala, bylo to vlastně v červnu, kdy jsem prodělala jednu vážnou operaci oka a v srpnu pak druhou, a protože už jsem 10 roků na jedno oko neviděla, takže v tom srpnu se uzavřel můj život na světle a prostě bylo finito a ztratila jsem zrak na dobro. Takže už to bude teďka 21 roku, bylo to v roce 2005, co jsem na dobro ztratila zrak. A na to mám teda vzpomínky, když dva dny po operaci jsem mě sestra dovedla do k paní primářce a ta mi oznámila bohužel smutnou zprávu a já jsem omdlela. Takže jsem se... Já jsem ještě, že za mnou ta sestřička stála, že mě chytila, protože jinak bych měla i úraz, protože jsem prostě v ten moment tak moje tělo zareagovalo, moje psychika, že prostě jsem omdlela a probrala jsem se až na zemi, nohy na židli a na to nezapomenu nikdy do smrti. Bylo to teda něco hrozného.
0: Anička,
1: ale...
0: A jestli teda se můžu zeptat, tak to teda byla nepovedená operace nebo...
1: Ne. Já jsem před v roce 1995 v lednu podstoupila operaci oka, protože jsem měla už od září roku 94 problémy s očima a vlastně mě se zhroutil imunitní systém a napadl mi obě oči. No a v té době, v tom roce 95, mi jedno oko bylo zachráněno a druhé oko bohužel musela mi být odoperována sítnice, takže to je to nejdůležitější, co v oku je, protože to je odraz, to je jako zrcadlo v našem oku, takže mě musela, protože ta se utrhla, ta sítnice, a dostala jsem tam zánět. No a po těch vlastně 10 letech se tady toto opakovalo znovu. Úplně to přišlo náhle, nekontrolovaně, prostě jednoho dne jsem šla nakoupit a ohla jsem se do regálu pro svíčku a najednou se mi zatmělo a byla jsem úplně ve tmě v obchodě. Panika mě opadla, tak jsem stála, pak jsem teda si trošku vzpamatovala a oko se trošku jako rozjasnilo, ale měla jsem takovej oblouk. Vyšla jsem ven a manžel na mě čekal před obchodem a říkám, mně se něco stalo, já vidím jenom lidem nohy. No tak jsme druhý den ráno jeli do Brna na oční oddělení do Bohunické nemocnice a to bylo právě, to bylo začátkem července. Takže jsem tam podstoupila jednu operaci, kde mě byl vysát sklívec a napuštěn plyn, že by měl tu sítnici přidržet. Bohužel se tak nestalo a za měsíc jsem šel na operaci znovu a musela být ta sítnice zase z druhého oka odstraněna, protože byla úplně utržená a nedalo se s tím nic dělat. Bohužel.
0: Aničko, tak jedno léto vám přineslo velké štěstí, kdy jste se vdala a začala nový život po boku člověka, se kterým jste šťastná. A potom přišlo léto, které vám život změnilo úplně jiným způsobem. Ano. Ono to vlastně spolu souvisí, protože právě když přišla ta druhá operace a vy jste teda přestala vidět, tak vám v té nejtěžší chvíli pomohlo právě to vaše první štěstí z prvního léta a váš muž, který pro vás byl tím opěrným bodem.
1: To musím opravdu potvrdit, že se k tomu můj muž postavil čelem a s velkou vervou a velice mě v tom pomohl. Ale i samozřejmě to bylo na mě, tápala jsem, aspoň 2 roky jsem tápala, prostě jsem odmítala ledas, co by mi pomáhalo, tak jsem ale pak jsem si řekla, že prostě já musím se do toho obout a rodina nesmí trpět tím, nebo ani já, a řekla jsem si, že budu se snažit tak, abychom žili tak, jak předtím, aby co můžu zvládnout, tak zvládnu a naučím se to. No a moje úsilí se potvrdilo a dosáhla jsem toho, že ledas, co umím, co možná i některý vidoucí člověk nezvládne. Takže a na to jsem teda nepyšná, to slovo já nemám ráda, ale jsem za to ráda a možná i trochu hrdá, že dokážu uvařit, uklidit. I na té zahrádce jsem ještě něco platná a že se sama o sebe postarám a i o svého manžela. A ten zase pomůže mně, co já nemůžu, tak zase udělá on. Takže si takhle zrovna dneska říkal, babi, zase máme jeden den za sebou, který jsme zdatně a zdárně zvládli. Takže on to tak už teďka bere, díky za každý nový den a díky za každý odžitý den. Jo, takže takhle to bereme.
0: Aničko, děkuju za ten příběh i za ten optimismus, který jste nám vlila do žil. Zpracovala jste šok, jak jste mluvila o tom, že to mělo vývoj, třeba ty 2 roky, že to trvalo. To naprosto přirozené, že to nejde hned, ale jste skvělá, že jste se tomu nepoddala, ale brala jste to přesně tak, jak jste říkala. Myslím si, že to je správný způsob, ale je to velmi těžké, takže sklon, že jste to dokázala.
1: Je to stále, ale musí člověk nesmí se tomu tak tomu podat. Prostě a nehroutit se z toho, a protože tomu nepomůže. To jenom přitíží, takže takhle to je.
0: Tak děkuju, přeju, ať máte kolem sebe pořád lidi, kteří vás mají rádi a ať vás provázejí hlavně ty hezké vzpomínky. Děkuju za dnešní povídání. Krásnou, klidnou sobotní noc přeji ze Zlína. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11:45. Kdyby vám někdo řekl, že jedno léto změní celý váš další život, asi byste mu tehdy nevěřili. A přesto se to možná stalo právě vám. Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte nám popovídat o nejdůležitějším létě vašeho života. Krásnou noc, kdo přichází právě teď. Slyšíme se? Haló, haló, kdo pak tam?
1: Já nevím, tady je starý vlk, zdraví vás na noční linku. Je to od Ústí nad Labem, bydlíme v horách, v takový malý vesnice nad Ústím nad Labem. Uh-huh. Ale zajímá mě tady ten příběh, co vy tady máte, jinak mé jméno je Starý vlk, to je přezdívka.
0: Tak vítejte, Starý vlku, a povídejte.
1: Takhle, já nevím, jestli to patří do toho, ale stalo se to v roce 1978. Byl jsem takový desperát, no, ústecký, no. Nosil jsem dlouhou bílou šálu, klobouk, no, a žil jsem. A potkal jsem jednu ženu a do té jsem se zamiloval. Bylo to začátkem léta, když je to, bylo to léto. Tam mi změnila celý můj život, absolutně. Říká, že se starýho vlka novým kousku nenaučíš, není to pravda. Milujeme se do dneška a stalo se to tak, že tenkrát jsem přišel do obchodu, co tady v Ústí, to jsou ty velké obchody, a dělala ve sportu a byl jsem tam s kamarádem a vzal jsem tam saně a jezdil jsem s tou bílou šálou, s kovoukou, jezdím jsem po tom obchodě na sáních a volal jsem emigrant, ruský emigrant. No tak jsme se nějak tak padli do oka povídání a potom se na ní počkal s kytičkou a moc tu ženu miluju, protože jsme spolu do dneška a opravdu mi obrátila život vzhůru náma. Nepil jsem, nekouřil, ale žil jsem. Ale žil jsem takovým životem, no, mladýho muže. A opravdu ta žena mi to léto a to všechno obrátila ten můj život vzhůru náma k dobrýmu a moc si za to děkuju, za to léto. Až žijeme už spolu 47 let. A je nám nádherně, nám krásně. A říkám, bylo to taky začátkem léta a rád na to vzpomínám a tu ženu, milujeme se do dneška.
0: A co je podle vás tajemstvím toho, že vaše láska vydržela tak dlouho?
1: Co je v tom tajemství? To je odpověď těžká, tajemství. Já nevím, respektujeme se. A myslím, že v tom je právě ten důvod a ta láska, že jeden druhýmu respektujeme se.
0: A kdo tehdy koho oslovil jako první?
1: No já.
0: A co byla ta první slova?
1: Ježíš, to byla ta první slova, že je to krásná žena.
0: Takže vy jste neřešil třeba ty sáně, nebo nehledal jste nějaké záminky, ale šel jste rovnou k věci.
1: Já, s bílou šálou. To byla taková moje divoká život takový můj, no. Uh-huh. Ale takže strašně krásná žena, má nádherné oči. No a večer se na ní počkal, protože dělala ve sportu, večer se na ní počkal. Já jsem se ptal tenkrát, jaký má ráda kytičky. Jako barvu kytiček, říkala fialky. A tenkrát se na to ještě, byla ta začátka léta, fialky. No. Jenže já vždycky se na všecko. No, fialky jsem se hnal a počkal se na ní večer před obchodem a tím to vlastně celý ten náš život společný začal.
0: Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, teda starý velkou jste borec. Díky. Díky za vás, za to, že nás posloucháte. Pojďme teď poslechnout písničku od Aleše Brichtu společně. Ať se vám líbí, ať vás dál provází láska a ten, nevím, jak to mám říct, jde z vás takový klid, tak ať vás neopouští. Mějte se dobře.
1: Víte, ještě něco, vy ženy jste úžasný, jo, protože vy vlastně děláte víc chlapu, neboli takovéhle muže. Jo, a když ten muž respektuje ženu a ona respektuje i jeho takovýhle nějaký
0: symbioze.
1: Takže ano, ten symbioz. Takže to, začali jsme spolu jezdit na vandry, jo, což nikdy nedělala, protože poprvé šla na vandra, měla štěkle, jo.
0: Ano.
1: A bylo to úžasný, jo, teda, jo, protože nikdy nebyla v lese, nebo něco takového, to víte, městská holka, no. A bylo to úžasný, jo, proto mám ten starý, to ona má taky přezdívku, jo, jmenuje se Žabža. No, že to víte, už jsme taky v letech. No, ale rádi tyhle ty věci posloucháme a country a takové věci.
0: Tak ať vám vaše letní láska vydrží ještě mnoho a mnoho let. Loučíme se a naslyšenou příště.
1: Naslyšenou, děkuji za vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Možná jste tehdy ještě netušili, že prožíváte jedno z nejdůležitějších let svého života. Co se stalo právě v těch vašich prázdninách, životních prázdninách? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a píše paní Jana. Bylo mi tehdy 19, dnes je mi 52. S kamarádkou jsme jeli na brigádu do Chorvatska. Tam jsem potkala kluka z Brna, se kterým jsme se dali dohromady hned první týden. Po prázdninách jsme si ještě dlouhou dobu psali a pak jsem za ním jela na návštěvu. Dneska jsme spolu už 30 let, máme dvě děti a pořád jsme spolu. Kdybych tehdy na tu brigádu nejela, asi by můj život vypadal úplně jinak. Petr 61. Mě změnilo život léto, kdy jsem se rozhodl odejít z práce a začít podnikat. Všichni mi říkali, že jsem se zbláznil, že to nedopadne dobře. První roky byly těžké a několikrát jsem měl chuť to vzdát. Nakonec se to ale povedlo a dnes už mám malou firmu, která mě živí přes 20 let. Když si na to vzpomenu, jsem rád, že jsem tehdy ten risk podstoupil. Paní Alenka píše z Brna. Já vzpomínám na léto, kdy jsme s manželem poprvé jeli na dovolenou s naším malým synem. Bylo mu tehdy asi 5 let a poprvé jsme jeli k moři, takže jsme se všichni těšili. Jenže

0: Máme 6 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, začíná druhá hodina. Dnes se společně vracíme do let, na které se nedá zapomenout. Do let vzpomínáme na ta léta, kdy jsme se zamilovali, kdy jsme potkali důležité lidi nebo udělali rozhodnutí, která změnila náš další život. Každý z nás má možná někde v paměti ukryté jedno takové léto. Některé vzpomínky jsou veselé, jiné bolí, ale všechny jsou součástí našich životních příběhů. A já jsem moc ráda, že mi je dnes večer vyprávíte. Tak pojďme společně pokračovat. Volejte 731 800 900, volejte z Línské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste se v létě zamilovali, odstěhovali, odjeli nebo se rozhodli začít znovu. Jaké rozhodnutí nebo setkání změnilo právě váš život? Léto, které změnilo můj život, téma i pro paní Ludmilu, která volá z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško, všechny zdravím, nočníčky, ponočníčky. Já vám řeknu, že dneska je to přesně 52 roků, co se mě narodila dcera. A než se to tak stalo, tak jsem prožila, že jsem uklízela doma, umývala okna a bydlela jsem v Tišnově a měla jsem 3letého chlapečka a byla jsem těhotná. A my jsme bydleli na sídlišti z kraje a musela jsem jít nakupovat do města. A jak jsem to všechno udělala, dala jsem ho na kočár, na sporták a jeli jsme. Jak jsme ujela, sávím, půl kilometru, začalo mě strašně bolet břiško. Ale to jsem si teda myslela, že bude po mně, ale přestalo to se tam.
0: Ano.
1: A tak jsem se neotočila, ale pokračovala jsem dál. A to bylo před 3 týdnama a měla se ona narodit v srpnu. 15. srpna se měla narodit. No a narodila se přesně 19. července 74, takže to je dneska 52 roku. Ale byla konec pánevní, přivezli mě do porodnice a říkali mi, začali běhat a doktora, musíme zbudit doktora. A já říkám, a co se děje? A oni, nebuďte v klidu, buďte v klidu. Takže pan doktor přišel, musel mě rozstříhnout a malá se narodila, měla 3,20 kg, ale druhý den mě ji nedovezli, jak vozili jiným maminkám na pokoj, miminko na kojení, tak mě ji nedovezli. A tak jsem říkala, sestři, co se stalo, že mě ji nevezete? A oni říkali, no až budete moc chodit, to se hnedka nestávalo, tak přijďte, ona leží na nedonošeným, protože se narodila o 3 týdny dřív. Nasadili antibiotika, jenže já jsem tam měla známou spolužačku, sestřičku a pořád jsem říkala, že jak jsem zašitá, takže tam špatně se mě sejí a aby, jestli mě ji nemůžou vozit. A ona, tak dobře, my ti ji budeme vozit. No a pustili mě dřív dom a stalo se to, že za měsíc ona najednou zežloukla a na plínečce měla jsem takový žlutý čáry. Tak jsem volala porodní babce, ta přišla se na ňu podívat a říká, ne, to musíte jít do nemocnice. A tak si ju tam nechali. Ona dostala, že si hltla vody, tak ona dostala jako sepsi. Všechno si jí přestalo fungovat. No já jsem byla šťastná, že mám holčičku, ale to jsem tak plakala. Tak jsme hned zháněli někoho známého, tak jsme nakonec sehnali paní doktorku. Do dneška si pamatuju, že se jmenovala Habancová. A tak tam byla přes měsíc, to jsem já tam s ňou nemohla chodit. Já jsem každý den za ňou jezdila do nemocnice do Brna, do dětské. A to mě zase rodiče říkali, když uvědom si, že máš 3letý děcko. To děcko nemůže pořád s tebou jezdit tím vlakem, když to je pro něho taky zátěž. No a tak nakonec mě udali dohromady, pak jsme jezdili ještě srdíčko špatný, že měla otůrek mezi chlopníma, ledviny, že ji špatně fungovaly. A to všechno z toho, že si hltla té vody. A že já jsem tak spěchala dom, tak jsem si dělala výčitky, ale dneska má teda 52 roku, je moc hezká, vůbec na to nevypadá. Je teda babička už taky, teďka, 2 roky, ale je šťastná, že to tak dobře dopadlo a já taky.
0: No, takže, to je příběh. Já si to neumím představit, když vlastně v tom nejcitlivějším období ženy se člověk dozví takovou zprávu, že vlastně to čerstvě narozené dítě, kde vás ještě ovládají ty hormony a všechno ostatní, teda.
1: Ale já jsem se dívila, že na to nepřišli v té porodnici, že se to promítlo až do měsíce od narození. No, tak jako stane se, no.
0: Vrací se vám ještě někdy ten strach, který jste tehdy jako maminka měla? Umíte si to úplně vybavit?
1: Vždycky v ten den tady dneska zrovna. Říkám, musím jí zavolat. Volala se mi v pátek a říkám, já ti zavolám v neděli ještě. Je zrovna je nemocná, taky má antibiotika.
0: Tak náročného léta je dnes vzpomínka na to, jak moc je život vzácný.
1: Jak je všechno teď v pořádku. A hlavně, že je zdravá, že to na ní něco nezanechalo. Mm-hmm. No, a pak se mě teda ještě narodila jedna a to až za 8 roků. A to je zdravotní sestra.
0: Dobře.
1: Takže.
0: Paní Ludmilko, děkujeme. Děkujeme, že posloucháte, že voláte.
1: Pozdravuju všechny, pozdravuju Roberta a pozdravuju pana Olína z toho Kopřivnice, ano. Já ho strašně ráda poslouchám, on když se taky rozmluví, tak mluví dlouho, jak já.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: I taky,
2: naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 23 minut po půlnoci. Léto má zvláštní schopnost zpomalit čas, ale někdy naopak dokáže život úplně rozběhnout novým směrem. Máte ve vzpomínkách takové léto, paní Boženko? Zdravíme vás ze Zlína do Hradce Králové, že?
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače a chci prostě připomenout dovolenou, kterou jsme měli v roce 68 v červenci, když naše děti, prostě my jsme se přestěhovali do Hradce, jenže děti to táhlo na vesnici, babičce týden už před koncem školního roku balili a pak jako odjeli a my jsme se se sousedama dohodli, že s nima pojedeme na Slovensko. Oni říkali, že to tam jako neznají a tak a manžel byl Slovák a tak jsme jeli. A počasí jsme měli tak jako střídavý, ale měli jsme stánce, bohužel, jak jsme vždycky někde u vody zastavili, postavili stán večera a jeli jsme dál, projeli jsme prostě Košice, Prešov a vraceli jsme se do Kežmarku jako na Vysoký Tatry a byli jsme dohodnutí, že zastavíme asi na dva dny v Ivance u Bratislavy, kde měl manžel sestru. A jeli jsme, pršelo a byli jsme už v Senci a tam byly prostě kostky žulový na silnici a dost to bylo takový jako smekavý. No a tam byla zatáčka a z té zatáčky vyjel dálkový autobus do Martina a ten kamarád prostě jako řídil na to dupnul a my jsme dostali smík. A vrazili jsme do toho autobusu dokola, jenže jsme dostali hodiny a bouchli jsme ještě jednou do toho autobusu. My jsme utrhli sedačky, kamarád utrh volant, no a hned jako zastavovali auta, jestli něco potřebujeme, zavolali policii, že k tomu a my jsme seděli na chodníku chvíli, než jsme se tak nějak jako zpamatovali a pak jako manžela a kamaráda odvezli na pohotovost, protože měli jako čela rozbitý o to, že jo, tak nějak. No a my jsme teda dojeli do toho, do ty Ivanky a švagr měl doma auto, dělal zásobování a tak pro to auto se synovcem odjeli a přitáhli ho, museli narovnat blatníky, že jo, a takový ty, aby to bylo schopný odtahu a my jsme mysleli, že tam asi dva dny budem, jenomže my jsme druhý den zjistili, jak jsme pomláceni, jak nám vystoupily modřiny a jak nás všechno jako bolelo, ale tak jsme se zdrželi asi do úterka, abychom mohli jet vlakem domů. No a přijeli jsme do Hradce a manžel je odvez domů a mě dovez jako do nemocnice, protože já jsem měla vyvrtnutý kotník a hodně spuchlou nohu. Jenže jsem to nemohla hlásit jako úraz, protože tenkrát by to byl přestupek a ten řidič by za to měl nějaký prostě zlé, že jo, nebo nějaké vyšetřování. Tak jsem to svedla na to, že jsem se jako smekla v Tatrách, že jsme byli a že jsem si udělala výron. A oni už mě na to sádru nemohli dát, protože jsem to měla hodně napuchlý, ale to nic, dojeli jsme domů, já jsem potřebovala taky neschopenku, protože jsem chodila do práce a asi za 14 dní nebo tak nějak, tak švagr jel do Prahy bez to auto nám přivez do toho Hradce, tak šlo hned do opravny, že jo, my jsme se z toho jako dostávali a když jel zpátky z Prahy, tak vez nějaký funkcionáře ze Slovenska, nějak z toho výboru a tak prostě jsme jako povídali a ten jeden snad to měl být švagr Husáka, já přesně nevím. A on říkal, že ta situace není tak růžová, jak to vypadá, že prostě to je takový všelijaký, no bál se mluvit, protože jsme se viděli poprvé, ani my jsme o tom moc nemluvili, ale věděli jsme, že se jako něco chystá, protože už na tom Slovensku bylo hned prostě vidět taková jako nenávist, nebo tam bylo cvičení sovětských vojsk a oni tam ty malé vesničky, tak to zásobování tam prostě jako vázlo. No tak jsme tak nějak věděli, že to jako není dobrý. No a toho 21. tady začaly jezdit ty tanky a prostě byla ta okupace. Takže já na ten rok 68 nikdy nezapomenu.
0: Boženko, jsem ráda, že i vy jste to vzpomněla. Jeden silnější příběh než druhý. Jenom bohužel my jsme výrazně přetáhli čas, takže já se nemůžu doptávat, ale to vůbec nevadí, protože vy jste vyprávěla poutavě a myslím si, že k tomu není potřeba nic dodávat, než to, že jsem ráda teda, že jste s námi i dnes večer a hlavně, že se zapojujete, protože, jak říkám, jste výborná vypravěčka. Děkujeme za vás.
1: Já vám taky děkuju a přeju všem dobrou noc.
0: Aby bylo. Bylo vám 17, 30 nebo třeba 50, na věku nezáleží. Důležité je, co se tehdy stalo. Které léto si dodnes pamatujete úplně přesně? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince. Máme minutu po půl jedné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se největší životní změny odehrají právě tehdy, když máme pocit, že jen odpočíváme a užíváme si prázdniny. Co nečekaného přineslo léto vám? Ptám se paní Marie, která volá od Brna. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, ano, tady je Marie. Já prosím vás, volám na toto téma, protože vzpomínám na léto roku 1968. Uh-huh. 22. června jsem se vdávala a brala jsem si kluka, měli jsme se rádi a měli jsme jako naději, nebo mysleli jsme si zářná budoucnost, měli jsme spokojený rodiče, takže tak těšila jsem se. No a teď teda jsme měli objednanou takzvanou svatební cestu na 10. srpna k Balatonu. A bylo to jako sobota, jenže zrovna v den odjezdu zemřela babička, kterou jsem teda měla hrozně ráda. A teď ve mně byl takový boj, jestli jet nebo nejet. No ale zvítězilo teda, že jsem jela na tu cestu svadební, no ale půlku, dá se říct, v tu první půlku jsem probrečela, protože mě bylo hrozně líto, že jsem babičce na pohřeb nešla. No a teď teda pak jsem se nějak zpamatovala a zbytek dovolené byl dobrý. No a teď jsme odjížděli dom z Bukurešti zvláštním vlakem. Tenkrát jsme byli jako od svazu mládeže a to byl zvláštní vlak vybavený z Budapešti jako pro ty rekreanty. No a teď jsme jeli, byla tma a najednou jsme teda zastavili a vůbec jsme neviděli, kde jsme, co se děje, všude tma. Stáli jsme víc jak 2 hodiny a přišel manžel, někam v tom vlaku odešel, přišel a řekl mně, nemyslí si, že se tak hned dostaneme dom. Jsou zavřený z hranice, přepadli nás Rusy. A já mu říkám, prosím tě, kdybys řekl, přepadli nás Němci, ale Rusy jsou naši bratři, co by nás přepadali. Preno, podívej se z okna. No tak jsem se podívala a zhruba 20 metrů od sebe stáli vojáci s napřeženýma samopalama. No tak všichni jsme teda v tom kupé stvrdli a čekali jsme, co bude. No až teda, já nevím po jak dlouhé době, ale už bylo světlo, tak nám poručili vystoupit, naložili nás na autobusy a vezli nás, tam byl jako internát, kde byli učňové a protože teda byly prázdniny, tak to bylo volný, no a postele železny nad sebou a tam jsme teda měli být. Jenže jak všichni z Rumunska, z Bulharska, já nevím, odkud se dověděli, co se děje, no tak všichni jako spěchali dom a právě, že jsme byli na těch hranicích, tak všichni tam zůstali stát, no a všechny jako směrovali do toho internátu, kde jsme my byli a my už jsme pak ani si neměli kam sednout, protože tam bylo plno těch svazáků teda. No a tam jsme byli 4 dny a dávali nám jíst chleba a mlíko nebo rohlíky. No a potom nás nasadili zpátky do vlaku a vezli nás do Budapešti. No a tam teda jsme byli tak jeden den zhruba a dali nám asi 100 těch forintů, to už si nepamatuju přesně, nějaký peníze nám dali a jeli jsme zase zvláštním vlakem dom a hrozně jsme se teda všichni báli, protože jsme jako znali, jak se Rusi chovali, hlavně k ženám za druhé války, když přišli sem do Čech, že? No, ale úplně cesta byla perfektní, bez jakýchkoliv problémů. Vůbec na žádného Rusa nic jsme nenarazili, nikdo nás neotravoval ve vlaku. No a přijeli jsme šťastně až do Brna a z Brna teda domů. No a to vítání s rodičema, to si nedovedete představit, protože my jsme nevěděli, co se tady děje a oni vůbec nevěděli, co se děje s náma. No takže ten výsledek byl takovej, že teda to bylo hrozný, ale zase šťastný, že jsme v pořádku doma. No takže to je můj zážitek na rok 68.
0: Paní Marie, já jsem úplně nadšená z vašich dnešních příběhů, z toho, jak mluvíte, jak poutavě dokážete upoutat naši pozornost, ale bohužel opět jsme na čase 6 minut 30 sekund, takže nemůžu se doptávat
1: dál. Já už mluvím tak dlouho? Ano, ale
0: ne, to bylo škoda vás přerušovat. Já jsem si to chtěla vyposlechnout až do konce a hlavně vím, že naši posluchači chtěli vědět, jak to dopadne. Bylo to napínavé, tak dorazili jste v pořádku domů, i když ten svět, do kterého jste se vrátili, byl úplně jiný.
1: Jinej.
0: Ano. Děkuju za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Loučím se, opatrujte se a zase někdy. Ano, budu se těšit.
1: Děkuju, zavolejte. Jste hodná, jo.

0: To byl Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil. Noční linka Českého rozhlasu bude pomalu končit, ale ještě před sebou máme jeden telefonát, poslední. Kdo nás jim provede, kdo bude vykládat svůj příběh?
1: Dobrý večer, tady zase slovím rádio, linku.
0: Ano,
1: super.
0: Dovolala se
1: už paní... jsem k vám několikrát volala, paní Ema z Javorníku, Jeseníku.
0: Krásnou noc přejeme, léto, které změnilo můj život, téma i pro vás.
1: Tak já zdravím všechny posluchače, už jsem to tady několikrát k vám dovolala, říkala, že jsem ho spotkala, když večer přijdu z práce, tak si pustím vaše rádio a poslouchám. Tak vašemu tématu dneska. Já jsem x let jezdila za spolužačkou na Korfu do Řecka. Moře, to mořské plody, úplně unešená. Bohužel, potom se mi narodil syn. Ne, bohužel, díky bohu, řeknu tak, narodil syn. A už jsem tomu moři s tím mýmkem nemohla. A známí mě ukecali, přesvědčili a jedu do Nisy v Polsku, že tam je krásné písečné jezero. Tak jsme tam jeli.
0: Ano.
1: No, nádhera. Kluk měl 3 roky, Jareček, a letos má 36 roků. Každý rok tam jezdíme do Nisy. Bydlíme v Javorníku, máme to půl hodiny autobus, autem, pardon, jako na pláž. Krásná písečná pláž, bez placení vstupu, parkovného, takové věci, restaurace. Modrá voda, no něco božského nádherného, opravdu. Takže už po moři, po Korfě netoužím, protože ráno sedneme do auta, jdeme do Nisy, protože se vrátíme a jsme spokojení, úplně nádherné. Jste tam?
0: Ano, ano. Já se to živě představuji, protože to znám. Už teda modrá voda, když jsem tam byla já, tak tam rozhodně nebyla. Ale no, ano. Budete pokračovat?
1: Tam jsou, no. Že vás přerušu, tak jako na konci Nisy u hráze, kde se kdysi doloval písek a to, tak tam jsou placené pláže, placovné parkoviště, všechno. Ale my jezdíme jako z kraje jezera, je tam výborná restaurace, dělají tam perfektní pstruhy a všechno, no něco nádherného. A byli jsme tam i týden na dovolené, koupili jsme si chatku, všechno to. Vždycky ráno v 6 hodin jsem šla na pláž s českýma pivama a rybáři připluli, dali mi ryby, tak jsme si dělali na snídaní rybičky, pstruhy na grilu. No opravdu, jako moře je krásná věc, ale už, jak jsem poznala Nisu, Nyské jezero, tak tu Blankytnou zátoku se to jmenuje, tak jako už po ničem netoužím, jako je to, je to fakt, je to tam božské, úplně nádherné. A tím, že jsem ho spotká, tak kolikrát mám turisti a ptají se, kde, co, jak, tak je posílám do Nyské jezero, tady do Polska, do Zlatého stoku, do těch Zlatých dolů, to je úplně úžasné. Jo, na náš krásný Javornický zámek, že prostě úplně, no, mohla byste si taky někdy udělat výlet do Nisy na jezero a budete unešena. A já jsem závodně plavala ve škole a můj sen je to jezero přeplavat. Už 2x mě vrátila jezerní stráž tím, že pokud budu plavat dál, tak mi tam dají mi pokutu. Takže se musím v půlce jezera nebo večeře jezera vrátit a plavat zpátky do naší zátoky. Asi tak nějak.
0: Paní Emo, znám to tam, byla jsem tam naposledy před 2 lety, neměla jsem tady štěstí na tak modrou vodu, a právě naopak, protože
1: ale
0: byla konec léta.
1: Ale kde jste byla? Jestli na hlavní pláži, anebo na kraji jezera, ten Blankytné zátoce.
0: Jeli jsme tam ze Zlatých hor, ale nedokážu už vám říct, v jaké části jsme byli. Ale teda to končíme nádhernou pozvánkou dnešní noční linku, tak to je krásné, jak se nám bude hezky usínat s tím, že třeba někdy, když budeme mít možnost se dostat tedy právě na tuto krásnou část naší republiky, přeje tedy hranice směr Polsko, tak se můžeme zastavit právě u těchto 2 jezer. Tam je vedle ještě to Otmuchovské, nebo jestli to tedy vyslovuje, vypravuji správně.
1: No, Otmuchovské kamene jezero, tam jsme byli. Ale Nyské je písečné, protože tam se doloval písek a zapal. Takhle to řeknu, podle historie, co mi říkali, tak za druhé světové války tam se jako písek doloval, vězni tam dolovali písek pro nacisty. A v té Blankitné záchodce nahoře stojí vila, úplně nádherná, krásná, s tmavýma sklama, a to bylo podle historie, ta Blankitná zátoka byla letní sídlo SS. A v té vile přebýval Hitler, když byl jako, měl dovolenou nebo to. Ale tím, že se to zatopilo, jo, tak vlastně zůstal krásný písek, krásný žlutý písek, teplinou něco nádherného. Ještě vám můžu v rychlosti říct, že jsem se v Jeseníku, jak pracuji, seznámila z lázní s děvčatama, které hrají v Praze ve Státní filharmonii a měli ozdravný pobyt v našich lázních v Pryznici v Jeseníku. A tak to jedno jsme se skamarádili a to přijeli k nám na dovolenou a ukázal se mi Nyské jezero. A ty její kolegyně všechny okamžitě si objednávali dovolenou v Nyském jezeře. A říkali, už žádné moře nic, jedeme do Polska, úžasné. S tím, že jako projdou náš zámek, Zlatý stok a ty Zlaté doly a to. A byli úplně z toho, z té filharmonie, ty děvčata unešené.
0: Dobře. Emo, je čas se rozloučit. Tak krásnou noc přejeme, krásný nový den. Těšíme se zase příště v Noční lince. Dobře?
1: Já taky, já ráno jdu do práce a večer uvidím, jak bude téma, když tak zase zavolám něco pěkného.
0: Budeme rádi, od toho jsme tady.
1: Tak.
0: Jarka Barboříková, děkuji za pozornost. Děkuji za čas, který věnujete Noční lince. Děkuji za vás. Těším se zase příště tady naslyšenou v nočním vysílání Českého rozhlasu. Do té doby se mějte hezky, užívejte dál písniček, které nestárnou, a mějte radost z maličkostí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
2: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
1: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
2: Mluví se o vás po celé Praze.
1: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
2: Nevím, kdo by měl přijít.
1: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
2: Proč mě?
1: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
2: Tak pokračujte.
1: Čím třeba?
2: Nazývání věcí pravými jmény.
1: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
2: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
1: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
2: A to vás baví?
1: Baví a posluchače taky.
2: Řekla bych, že to musí být nuda.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě i jiná. Od zlé královny. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál.

0: Kašpárka, vytrpaslíka.
1: Tak to já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
0: V Lucerně družičku. Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
1: Vidíte, to hrál můj tatínek.
0: Tatínek hrál mlináře.
1: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
0: Ano.
1: A dodneska si vzpomínám na ten... na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
0: Ano.
1: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
0: ano,
1: jsem vůbec
0: ano.
1: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku, čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
0: hlediště.
1: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála, já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
0: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
2: Marvan.
0: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávejte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, takže mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl jsem nikdy promluvit.
3: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
4: Konečně. Čekám tu na tebe celou věčnost.
5: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
4: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
5: Ty šem nošíš jen samé těžkosti. Pořád šem radší ta tvá bílá šlečna?
4: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ní moc černý. Na venek, ale i uvnitř.
5: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
4: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
5: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je lítat z kvítku na kvítek, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze šrce.
2: Ale ještě já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
5: Ona to ví.
2: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněváme spravedlivě, co já vím.
5: Já se snad toho dobrého konce nedočkat.
3: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek, i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
6: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
7: Já jsem polívka.
6: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
7: Víte, milo slečno, že se mi docela nelíbíte.
6: Říkám, že chci.
7: A že kdybyste chtěla...
6: Neslyšíš, co říkám, že chci?
7: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
6: Co si to dovoluješ?
7: Co vy na to?
6: Já chci polívku!
3: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
8: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění a my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já... Mě to trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám
4: aplaudovat.
2: Ano,
3: bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní, třeba Šato Radině.
7: Prosím, službám, pane doktore, službám.
6: Pane Vrchní, to jste nechodný adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, to je chování, co? Neumí pogratulovat doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejseš promovaný?
8: No jo, ale učitel.
9: Učitel, to je...
6: A tomu se nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, chci tě doktor. No.
10: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Čas. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
10: No tak, děti, teď si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu
6: Aminko.
10: Učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
6: A pijte to pomalu, děti.
10: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči,
4: A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
10: To si hodně.
2: To je legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
10: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
6: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože oni jsou samá sranda, že? A rozum žádnej.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
10: Co vám, mě by zajímalo, z čeho budete živit?
6: No co, to oni mají vystaráno, to z vlastinech tuzeru, co?
2: No ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
6: Co?
4: No jako zatím.
6: V Kumbále? Prosím tě, nejsi bláze? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
6: Aha, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste, Slavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že ty taky vynetíš, ani nevíš, co říkáš.
6: Jsem něco řekl, no. Řekl jsem něco.
10: Ale vůbec nic.
6: Je to pravda, ne?
2: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
6: Já si budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pa?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na plece, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
5: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
9: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se nebo ti ustřínu ucho.
10: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
5: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
5: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
10: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady, jako u nás. Kdyby děda...
10: Tak to pust z hlavy, děvenko.
6: Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejmínek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v Panoptiku města pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

že budeš mít víc rád, víc rád. Vzpomínám, vzpomínám, já si často vzpomínám, jak na černobíl.

0: že je trápení. Člověk pak chce mít všechno pro sebe. Smích vystřídá pláč, pláč proutku má nutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou Olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Tak hladí, kdy bude svajba. On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
5: Moment. Si vynešovnou pod ruku, taková ostuda, jak si to představíš.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levitý o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přeci na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě tohle to povídáš. Já se budu starat o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo co sama?
5: Celý her! Nechtěl bys to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství. No,
5: to si poslušte. Vy potřebujete mě, a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadra.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohlava s frňákem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, jeda nosit brejle, ty nádivo jede.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brejle, ty vysazená.
1: Kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítmu.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlí, ta strýčku Guilherme. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jakoby ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by líp?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Velký vítr. Kubo, hajdej! Běžte do lesa a střelte! Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Mlčet a vy dva mazat. A nech si schrupnu, ať jste tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberka má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenberkova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán a vyhrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Ráči ji odpustit, ale náš pán Prašivka jeden. Pámu mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste ji ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastním.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nijak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte si. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No to půjdem. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, já jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
4: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
4: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
4: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj babi a dědo, na našem táboře řádí zloděj, ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.